Kdo asi tak dneska u nás v České Kotlince zná jméno Benjo Peterson? No, jen tak mezi námi, to je autor Matildy. Jo, a Matilda není žádná ženská, to se pan Hála mýlí. Matilda je zavazadlo, něco jako nosil hloupej Honza, jenže v Austrálii. Porovnejte s námi slavné country hity a jejich české verze. Již toto úterý od 6 do 17 hodin. Výhradně na Country

Pískov. Každý je od někud. A já jsem z Pískova. Tak jako moje maminka, otec, brácha, obě babičky a dokonce i moje žena. Pravé Pískováky pozná jazykovědec, pokud se dobře učil, už podle nářečí. Říkají například helej místo heleď, auto a gouč místo auto a gouč. A na místo úsloví dopadl jako sedláci u Chlumce, řeknou, že dopadl jako hoplovic kodě. Národopisci by měli vědět, že národním pokrmem jsou v Pískově placky se škvarkama, zdobené mřížkou, která se udělá šmik-šmik nožem, a že z prosto národních zvyků se tam kromě Vánoc, Velikonoc, májů a posvícení dodržuje pálení čarodějnic. Ale i školený etnograf těžko pozná, že pískovští dědci dodnes nosí něco jako kroj, který se sestává z placaté promaštěné bekovky na hlavě a z kalhot pod pupíkem. Ty v 70. letech někdo v Pískově odkoukal a krátce poté se po celé Evropě, obou Amerikách a Africe vzedmula módní vlna takzvaných bokovek. Tyto kalhoty pod pás nosil i můj dědeček, kterému jsem jednou nesl oběd do hutě. Pracoval u pece a připadal mi v tom přítmí se žhavým železem v kleštích velkolepý jako Lucifer nebo jiný pekelný funkcionář. A já ho od té doby ještě víc poslouchal. Protože moje maminka pracovala u Jelínka, který vznikl na místě dědečkovy hutě, a protože moje žena pracovala v Prefě, která vznikla na místě inženýra Jelínka, a protože v Prefě pracuje kdejaký můj kamarád, soused a známý všeho druhu, nedivte se, že jsem s Pískovem a Prefou propojen rodině i citově. S povděkem jsem tedy připsal své rodné obci k dobru, že se tam začaly vyrábět stavební panely. Vím sice, že panely jsou různé a dokonce ještě jiné, ale zúžil jsem si tento pojem na bytovou výstavbu. Prožil jsem totiž část svých mladých let v neutěšeně malém bytě a vím, jak je to k uzoufání, když nemá člověk dost místa k životu. Za čas se však panely staly i symbolem uspěchané, nepěkné architektury. A já z duše vždycky doufal, že tohle nepadá na hlavu těch, kdo panely vyrábějí. Nýbrž těch, kdo staví domy, budovy a továrny. Že s panely se dá pracovat podobně jako s cihlami. Že se z nich dá postavit nejenom stavba účelná, ale i taková, co lahodí člověčímu oku. Projel jsem pár zemí, kde jsem s troškou lítosti viděl, jak jim města a vesnice harmonují s krajinou, jak respektují její tvářnost výškou svých budov i tvarem domů a střech, jak jsou celistvé a netvoří směsici krabic postavených na ležato i na výšku, směsici střech rovných, sedlových, plochých i jiných. Že dokonce ani tovární budovy nepřevyšují jednotnou výšku místní zástavby ani výšku lesa. Asi to chce nejenom vykolíkovat staveniště, ale také se na ně podívat z odstupu a okruhu několika set metrů či několika kilometrů. Jen tak se dá vidět, o co by onen kousek země a krajiny neměl přijít. Tak jsem si řekl, že to povím, když se mohu vyznat rodné obci a lidem, které mám rád. Že vám poděkuji a že i poprosím, abyste se na každou krajinu dívali i těmahle očima.

přemýšlet, jak zvást teď komu, prozradit, že díky tomu mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Přemýšlet, jak zvást teď komu,

Bonanza. Pravidelná hitparáda country rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza. Každou neděli po 18. hodině na country rádiu.

Svýho tátu jsem viděl naposled, když mi bylo tak nějak kolem 5 let. Neznal prej kostel a málo kdy pil džus. Jak ráno vstal, hned si nalil džin, a když se optali ohledně mej křtin, řekl Zuzanka a nevytáh láhev z úst. Na to myslel jen jako dobrý fór, jenže tohle jméno jako černý flor teď nosím já a jen s ním můžu růst. Z mých dívek všech ten mi pění krev a mužský řev zas provouzí hněv. Chlap Zuzanka, no to je prostě hrůza růst. Přišla fůra let, přišla fůra dní, mám pěst jak rom, že strach jde z ní, ale svýho jména dál se musím bát. Znám každý bar, všude jsem byl, najít tátu byl můj jediný cíl a za Zuzanku se s ní vyrovnat. Jednou na večer, kolik mohlo být, asi tak 5, do města jsem vlít a lokál mi do voka rovnou pad. Byl to hrozný bar, jen hráčů pár, hrálo pokr ten boží dár, koukám na ně a v tom mě ovanul chlad. Bál jsem se, aby to snad nebyl sen, takovou jizvu totiž mohl mít jen ten chlap, který mi léta nedal spát. Šel jsem ke

0: chytil pravý jak, tak až líbal zem, ale rychle vstal, zadval, pojď sem, rytář z kapsy nůža z mýhoucha zbyl jen cár. Zádil jak běz, když ho praštil stůl, ten den měl smůl, že neuhnul, kopal a kousal a škrábal jaký jaguár. Nebyl zrovna nejhorší rváč, síly měl dost, ale zbyl mu jen pláč. Brečel jak želva, funěl jak krokodýl. Pak náhle mu tváří proléc smích, po bouchačce sách, ale já ji měl dřív, stál jak solnej slouba, pak promluvil. Víš, chlapče, život je pes a jen celý chlap ho může nést. Já musel tenkrát pryč a nemohl ti říct, co bys měl znát. A jen proto jsem tenkrát chtěl, abys právě tohleto jméno měl. Vždyť jméno může mužům sílu dát. Máš hroznou chuť skončit už tenhle boj, se mnou pohřbít svůj věčnej nepokoj. Tak střílej, když chceš, tvůj táta ti to dovolí. Ale než se kohoutek otočí, dej bych tě ráda přímo do očí. Zuzanko, seš chlap a proto mě smrt nebolí. Co jsem měl dělat? Skoval jsem kolt a přes mokrej stín řekl jsem poprvé táto a on, chlapče, já vím, a světlý chvíli jinak vypadal. Vzpomínám na něj teď každý den, ať skvěle se mám nebo na dně jsem. A jestli budu mít někdy syna, tak to nebude ani Honza, ani Petr nebo Pavel. Tonda, Ivan, Bohouš, Vlasta, Karel, Láďa, Patrik, Simon, Luděk, Vašek, Jirka, Jarda, Konrád, Luboš, Tomáš, Standa, Roman, Charlie, Zdeněk, Milan, ani Ringo, ale Zuzanka, stejně jako já.
1: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

na rozloučenou nám zní.

0: prosím dovnitř, pozvěte si všechny známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vyděláme, co kdo chcete, tak to máme, co nemáte. Ale já to
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

Jo, to bývaly časy. Správnej pardál to dokázal roztočit na Žižka Perku zrovna jako v Jardále. To každej tančil po svým prkně. A když do lokálu vtrhla patrola, hned věděl, kde tesař nechal díru. Na dostaveníčko s první republikou vás pozve skupina Patrola Šlapeto už v pátek po 19. hodině. To mají dany, pane inspektor.

ve skříni, a když jsem chumáč prachu ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal.

kousek víkend, vystřiženej aparátem s měkem. Pár fotek, party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

sucho zase šlapá suchou trávu. Nějakej bacil touhle si na svý pouty

0: kolem nás.
1: Mě přijeli vnoučátka, protože já bydlím v té veletržní ulici, tak já jsem je, tam je strašný frkér, teď než tam udělají nějaký přednosti, to tam pak bude ještě větší. Tak já ty děti vodím do Parku kultury a oddechu Julia Fučíka, protože tam, i když není matějská pouť, i když to není příliš počasí na procházení se, vždycky je tam nějaká zapomenutá bouda, ty děti prostě koukají, nějaká atrakce, koupí mi vatu nebo tohle. A tak jsme tam tak vešli a mě prvně, co padlo do oka, tam byla bouda, tam bylo napsáno turecký med. A protože samozřejmě nemůžu se rovnat tady tatínkovi Lipskýmu, ale už jsem taky dědeček, tak dědečkovi rádi kecají, tak já hned, podívejte se děti, turecký med povídám, že jo. A já když jsem byl malinký, tak to byl hlavní artikl, který já jsem vždycky na poudi si kupoval. My jsme penízku moc neměli, my vždycky za různý služby, když třeba přijeli letňáci, tak jsme tamhle se nosil kozí mlíko, až tam měli podvýživenou dcerušku, tenkrát se říkalo chudokrevnou. A tak nějaký ty penízky jsem vždycky dal takhle z těch darů dohromady, a když se mi to ještě nezdalo, tak jsem švihnul něco taky. A šel jsem na pouť a na pouti první, kdo mě padl do oka, vždycky tam stál, dneska se mu říká vančický celník nebo vančický Ruso, to byl malíř Svoboda. Dneska se jim říká naivisti, tenkrát říkali, že je blbec. Ten tam stál s těma obrázkama, nikdo si od něj nic nekoupil, dneska by to muzea by to koupili a vedle něj stál chlap, který byl přespolní a byl to prostě echt Turek. On byl od někud tamhle z Prštic, nebo já nevím odkud, ale měl takovýhle bousiska, měl fest ze Strakonic celý v bílým, před sebou měl takovou velikánskou hroudu tureckýho medu. To jsem říkal dětem, když jsme šli tam k tomu tureckýho medu v Parku kultury a oddechu. Povídám, a měl tam dvě velikosti side papíru, protože prodával za 25 a za 50. A měl sekáček a jak jste položili minci, věděl, kolik uhodilo, vzal buď větší nebo menší papír a sek na jedno seknutí, aniž se jedinkrát amputoval. To jsem si dával bakal. Vždycky. No. A pak jsem šel, tam byly necky a tam nějaký chlap, tenkrát životy lecně, jsme toho moc nevěděli, tam měl induktor patrně, tam bylo napsáno, za korunu vem si pět. Tak já jsem hledal korunu, pak já jsem měl rychle, já mi myslel velice rychle na tyhle ty věci, jak zbohatnout. Furt jsem viděl toho Edisona, on přežárovku, já přes necky jsem si řekl zbohatnout. Položil jsem svoji poctivou korunu, strčil jsem ruku na tý vody. Už jsem měl strašnou klepotici, tu pěti korunu nikdo nemohl vytáhnout. Ale co vám budu povídat, já byl blbý dítě, ale tam byli vzdělanci, kteří chtěli v té vodě prostě si pomoct k majetku. Řekl jsem si, už to nikdy neudělám, příští rok jsem si řekl, co když tentokrát se mi to povede, korunu, a zase jsem přišel o korunu. No a pak už jsem to moc neměl, tam byla nějaká bouda, tam bylo napsáno, takhle jste se ještě nezasmáli, tam jsem přišel, tam ani se nesnažili, ukradli mě zbytek peněz a vyhodili mě. Rok co rok jsem si říkal, nebudu, prohlídnu si nejdřív pout, pak se rozhodnu, co komu koupím, jenomže my s Kostelkou máme takový povahy, že my když máme v kapsi 5 korun, chováme se na 50 okamžitě. Byl jsem bez peněz a jediný štěstí bylo, že tam z naší ulice paní Prudíková prodávala kvašný okurky. Dědek to už vždycky ráno, studený ze síně, v takovým tom vtykádi přivez na trakaři a ona vždycky tam stála takhle, že jo, a my už neměli penízky, tak tam těch zájemců byla spousta, paní Prudíková, dala byste nám trošku láku z okurku. My už nemáme peníze po tom tureckým medu, že jo, nám to bylo... A ona vždycky, počkejte, jak obsloužím, a dělala velice hbitě takovou tu, ten kornout, že jo, a dala do toho lák, tam byl kopr, cejdino, všecko možný. Takže jsme měli vystaráno, vždycky jsme tu pouť končili zdarma u toho, jenže oni měli nějak na starý kolena dítě, což v obyčejně, když mají starý rodiče dítě, to nějaký genius, tohle byl blbec. A ještě nepřející. On neměl pořád ještě mluvit a už nám tuhle tu radost vzal z toho lát, protože jednou jsme nám přišli a já pán paní Brdíková, ona říká, jo, počkej, nalíra nám a ten kluk počká, až se napijem, povídá, se vám divím, že to pijete, dědě do toho chodí chcát. To bylo hrozný. Všimněte si, že to bylo batole, že neuměl říct ani dědek, řekl dedek. Ale tamto druhý, aby jsme to jo nepřeslechli. Já to okamžitě odložil, ale víte, že už tam mezi náma se našli hamouni, který taky se zarazili, ale pak chlastali dál, já v tom toho dětka necítím. No a teď, ale tohle jsem už nevyprávěl těm svým vnoučkům, to už říkám jenom vám tady, pač vím, že se to neroznese o tu. Došli jsme k tomu stánku, kde byl prostě ten normální zaměstnanec z parku kultury nebo nějakého drobného zboží. Já pám, děti máme smůlu, turecké měli vyprodaný, on povídá, to byste tomu dal, co je tohleto, a pám, to je nějaký holicí mídlo. To je jako z Albánie holicí mídlo, že ještě přejou těm zabalený, on pár děti tam napsáno turecké mídlo. Já pám, jo pane, to už jsem si koupil teď v poslední době takové věci, že tam bylo napsáno něco jiného, než co jsem tam dal. A on povídá, no nemůžu si pomoct, já to jen prodávám. Já, pan, tohle vám děti nekoupil. Oni, o dědinku, kup nám to a tohle, teď podám, tak já si řeknu. Tak dobře, ovšem, dovolte takový malý ponaučení, povídám. Tady u Martinka je to úplně lhostejný, ten s tím může dělat, co chce, až má ještě mléční zoubky, tomu narostou nový. Ale Zdeníčko, ty už máš stálý zoubky, musíš si dát pozor. Když ti ulomí se nebo vypadne zoubek, už ti nenaroste. A teď jako správný dědek instruktor, povídám, podívej se, žádný nějaký tahání, hryzání, rozbalil jsem, to vypadalo skutečně jak mejdlo. Holici, jako jak byly ty špalky, jo. Pán, takhle to uchop, kousni a špičák je v hajzlu.

splín, co tě sráží do kolen jako klín, který v půli láme kmen, není bůh, jenom vzduch chybný všem, do oplátku všem nic nevzdávej. Tenhle splín zas zmizí, bude hej. Kolikrát si v ní viděl drahokam, měli rád. Za všechno platil sám, jenže víc. Když si vůbec v sobě měl, nic nevzdávej. Tenhle splín zas zmizí,

tohle byl. Dost krutý žert trefil cíl a bolel jako čert, neměj strach. V srdci žádnou nenávist, nic nevzdávej. Tenhle splín zas zmizí, bude hejt.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě, anebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

do mě věl. Dva muži mladší pozdravil a starší žertem, co pak spěl a proč tu ležíš?

0: se oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýstu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýd zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýd strašlivě se začal smát, když slyšel jméno Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýd. I když je člověk jako my, líp se umí pít. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Rýd se svojí bandou pil. Ten Rýd by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako hřeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vles. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli 6 poctivých ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Rýdův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane. Večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, u stařích spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.

si má výhlas lesních strání, si má výhlas volných cest. I když víly už se dávno nenosí, jako len tvé vlasy září, jako pírko dáš se nést. Spadneš s ránem, vstáváš s

usmíváš, světlo dálek v očích máš. A tak mi řekni, o čem sníš. Jsi má víla, to už víš. Jsi má láska z lesklých filmů, jsi má láska z krásných snů. I když nevím, zda mi vůbec rozumíš, mám rád vůni za tvých vlasů, mám rád chuť tvých drobných dům.

polož hlavu na polštář, ať ti pusu můžu dát. Jsi má láska, mám tě rád. Jsi můj důvod, proč jsem vzhůru, i když dávno měl bych spát. Ty však pokaždé mě vyrušíš, pořád chceš, abych ti zpíval, pořád chceš mi polštář brát. Dobře víš, že se to nesluší, já ti zpívám, ale oči se mi klíží a jen to, že mě si přeju, ať už spíš, ať je snem.

0: Když Hank Williams 13. června roku 1952 natáčel svoji slavnou Jambalaju, sotva tušil, že se jí o 13 let později ujme jakýsi Karel Gott.
1: Odpověď, den co den, marně schání.
0: A nebo za dalších pár jar skupina Rangers. Porovnejte s námi slavné country hity a jejich české verze. Již toto úterý od 6 do 17 hodin. Výhradně na country.

0: Posaďte si, prosím vás, víc doprava. Ne, toho pána, myslím.
1: Tady někdo je?
0: Čověče, co tady děláte, Miri? To se to nedaří, prosím vás, jak jste se sem dostal? Totiž... Co se tady motáte? Nevidíte, že tady fotografuji slečnu Karáskovou?
2: Totiž, pane profesore, já jsem se totiž vlez skrz syna.
0: Cože?
2: Ne, chlapec má nadání, manželka povídá ty troubo, celý život si dřeli jak mezek, tak to zařiď aspoň klukovi, aby nemusel nic dělat.
0: A promiňte, jak jste se sem dostal, mě zajímá.
2: No, vezma, já jsem šel po chodbě, povídám si, až uvidím nějaký blesky, tak tam lezu, žádný jsem neviděl, a koukám tady na paní, jo, tak si povídám, to je stejně taky zajímavý, slíká ona se nebo oblíká. A že jsem to zastihl tak akorát v půli, víte?
1: Dovolte. Pane profesore, až to tady vyřídíte, já se vrátím.
0: No dobře, dobře, slečno.
2: Sakramentská mrška, víte? Příjemná prácička, co? To fotografování. Teploučko je tady, já myslím, že jsme klukovi vybrali dobře. Co myslíte, pane profesore? Myslíte, že ještě existuje něco lehčího? Možná, že malování, a to se člověk víc umaže, víte?
0: Tak za prvé bych vás rád požádal, abyste mi se mi konečně představil, a za druhé mi vysvětlil, proč jste mě vyrušil v nejlepším.
2: Promiňte, já si myslím, že fotografujete.
0: Ale no to ano, já dělám sadu aktů do Alba divů přírody pro arty.
2: Můžu vám nějak pomoct, pane profesore?
0: Jak myslíte
2: pomoct? No já že znám taky jednu, která by se mezi divy přírody hodila perfektně.
0: Tak dost, kdo vás sem vlastně pustil?
2: To je jako na drátkách, to zařídil Křivánek. Prej říkal, že mě přivítáte s otevřenou náručí, že prej máte strašně rád prasečí hlavy.
0: Pan vedoucí z řeznictví, pan Křivánek vás posílá, vzpomínám si. Vy jste pan Zlosin,
2: ne,
0: že?
2: Já jsem Militký.
0: Jo, jo, Militký. Já věděl, že je to něco s povahou.
2: Ano. Já jsem právě Militký a vy jste si to asi splet, pane profesore. Páč, já jsem tady kvůli našemu Zlosinovi, víte, teda synovi.
0: Ano, já vím. Ano, ano. Tak si nechte jenom kalhotky, prosím vás.
2: Já mám trenýrky.
0: Ne, promiňte, já to mám moc. Ano. Já dělám na to katalogu. Víte, chtěl jsem říct, posaďte se.
2: Ano, ano, no, to já si sednu rád, páč jsem měl dneska fofr, víte. No.
0: A kde pracujete vlastně, já... pane Zlosine, teda pane Militky?
2: Já, my jsme měli dneska toho moc.
0: No, kde pracujete?
2: V pohřební službě, víte.
0: Cože?
2: No, ale nelekejte se, pane profesore, kluk po mně nebude, to se nebojte, to je měkota. Ten spíš tak cvachat fotoaparátem, na to už je. Já nevím, po kom on to má, on je spíš po vás asi, nebo co? Nahý holky a cvakat.
0: Počkejte, pane Militky, asi takhle. Co se týče masa, tedy respektive kvůli panu Křivánkovi, jsem s vámi ochoten promluvit ohledně vašeho Zlosina, teda Bůčku, chci říct ano. Syna, ale musíte mluvit k věci.
2: No tak já to teda řeknu rovnou, jak to je. Pojďte si, já potřebuji svého zlokluka, teda kluka, umístit na vaší ctěnou fotoškolu.
0: Fotoškolu vymyslíte na FAMU?
2: Ne, já myslím na kluka. Teďka myslím na kluka. Manželka povídá, ty troubo starej pitome.
0: To už jste mi říkal, ano.
2: To už jsem vám říkal?
0: Ano, ano.
2: A o tom paňácovi, to jsem vám taky říkal?
0: Ne, o paňácovi nepadlo dosud ani slovo.
2: Ne, jo, tak ona manželka povídá, teda potom, když mě řekla ty troubo starej, ona to tak nemyslí.
0: No, ano.
2: Ona je dobrá. A ona povídá, zajdi za tím paňácou na tu fakultu.
0: Za jakým paňácou?
2: No za vámi.
0: No počkejte, no dovolte.
2: Když vám to povídám, ona to tak nemyslí,
0: no,
2: že
0: tak
2: jo?
0: No tak dobře, no, kvůli
2: a řekni mu, jak je to s klukem a s jeho nadáním.
0: No tak abychom se dohodli. Jaké měl váš syn vysvědčení?
2: No bojíte se, pane profesore, to byste mě urazil.
0: Jak urazil?
2: To se nezlobte, ne, to ne, to nebudeme rozmazávat. Já vám jenom můžu říct, ten už si ode mě užil svoje a ještě si užije, víte? Tenhle měsíc koloběžku ze sklepa nevytáhne. To vám slibuju.
0: No ale...
2: Ne, žádný ale, to je bez pardonu. Jen mu nenadržujte, natolik se ještě neznáme. Víte, jasné jsou jedničky, dvojky, trojky mi nevadí. Přím houřím v okolí na čtyrkou, ale... Jaký jsou ty čísla dál?
0: Pětky, šestky, sedmi...
2: No, ne, to stačí, mě stačí pětky, víte? A těch měl požehnaně, víte?
0: No, ale to je velice špatné, pane Smilník.
2: Militky.
0: Pane Militky, to je špatné. U nás musí být průměr nejvýš 1,5.
2: 1,5. No to on jich měl víc, víte? Překročil plán, no ale on se zlepší. už kvůli koloběžce, no.
0: No, s takovým vysvědčením, jaké jste mi vylíčil, může být váš syn přijat.
2: No tak zaplať pánu.
0: Pane Militky, teda pane Smilni, pane Militky, já jsem nedomluvil.
2: No to mě stačilo, podstatný už jste řekl přijat.
0: Ale nechte mě domluvit.
2: No, já už bych radši šel, víte, já nemám čas, já potřebuji ještě dostat dceru na ekonomickou, oni v Dušni zavírají ve 4.
0: Ale to mě nezajímá.
2: No ale mě to zajímá, vy chytrej, počkejte, až vám vyroste dcera, to se naběháte.
0: Já jsem chtěl říct, že s takovýmhle vysvědčením může být váš syn přijat na naši školu jedině má-li výjimečné nadání.
2: No prosím pěkně, a pak je vyhráno úplně, baš nadání, to on má.
0: A jak vy to můžete vědět?
2: No já, to je jasný, že já to vím, když jsem jeho vlastní táta. Když jsme jedna krev, to už by mu to mohl otevřeněji říct do očí, že má nadání, když ne já.
0: Ale záleží snad také na úsudku ostatních, ne?
2: Každému se to líbí. Jeho fotografie už u nás v Brazílii široký okolí. Teď mu lidi za to nabízejí peníze a hodně.
0: Ale prosím vás, co fotografuje váš zlosyn, prosím pěkně, pane Plitky.
2: Militky.
0: No tak co fotografuje tak zajímavého, že mu lidi dávají peníze.
2: Můj syn, pane profesore, fotografuje život. To jsou kolikrát nečekaný momenty, no co bych mluvil, mám to s sebou, tadyhle faktovce. Vidíte, život, tohle to například se jmenuje koloběh peněz. Důchodce Somr vrací naší listonožce svoji penzi, no vidíte to.
0: No ale to je nevídané.
2: No
0: tohle.
2: Že jo.
0: No, to ztrácím dech úplně.
2: No ještě kluk zobrazil život v jeho nahotě.
0: No úplný nahotě, když tady koukám, ta už má na sobě jenom brašnu. No to je šílené. No. Pane Plitky, to je pornografie, to je u nás zakázáno.
2: No, zakázán, co jste fotil vy, čověče,
0: no,
2: tady.
0: No dovolte, něco jiného je umělecký akt a něco jiného je plitká pornografie, to si vemte zpátky, ukažte mi to ještě. No to je šílené.
2: Ale to se ze mě blbce neuděláte, víte, já už blbecem. Ženská je buď nahá nebo obličená, berete kluka nebo ne?
0: Neberu, v žádném případě.
2: To jsem chtěl slyšet. Tak a vozejská, seš vegetarián, já ti to upřívánka zařídím, ten už ti neprodá ani svoje vlastní kosti. Co koukáš, vyblejstně se samo spouští, ať máš na sebe vzpomínku. Teď vypadáš přesně jako div přírody. Tak.

Je to spousta roků, kdy jsem tě mýval rád, za každej úsměv celý svět bych dal. Ty zbyla jako sen a já po nocích ti zpíval a po bárech se za nás chodil rvát. Teď po létech tě potkám, drinky nalejváš, jako tenkrát, když v hospodách jsem hrál. Úsměv pořád stejný, jen přibyly ti vrásky, tenhle lokál já od malička znal. Tak nalejvej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spláchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si trochu štěstí vzít. Já z dohledu tě ztratil, jako všechno z téhle doby, a bral každej kšeft, co za to stál. Ta láska k putikám na nás zanechala stopy a život kolem zběsile sehnal. Tak nemůžu si pomoct, jsem rád, že tě vidím, ty roky jsou na nás obou znát. Jdem dál proti času a ty mi něco nalej, pojď zkusit jako za starých se smát. Tak nalejvej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spáchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si trochu štěstí vzít. Tak nalejvej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spáchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si

0: Antry, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

ať se každý zbuší v tomhle mrtvým muši, pak se za ně sedlem pomodlit. Ať se každý zbuší v tomhle mrtvým muši, pak se za ně sedlem pomodlit.

zas nemá doma nikde stání. Desítky důvodů si zháním, už abych na cestu sedal. Pelikán křídly zamává, vítr je příhodný a stálý. Za námi slunce mosty pálí, tak proč bych ještě vyčkal?

mých věčných cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neutírá, nevíš, zda právě neumírám, tam někde na ledových krách.

0: veselý.
1: Noční Country Jam. Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční Country Jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční Country Jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční Country Jam na Country Rádiu.

Někdy se mi stane, když se hodně spím, nebo taky ze sna probudí mi kránu. Divnej pocit zvláštní, že zas půjdu k pánu. Jako první v řadě pamatuju hůně, olivový háje, skály, horský tůně, galéry a vlny, vyšívaný plachty. Dneska v těchto místech pod

Vojska z kříži jedou na východě cestu. Poznám jenom trochu k velikýmu městu. Tělo k zemi padá, už je to tu zase. Odbočil jsem kousek vyznačený trase. Bolest, kterou cítím, za chviličku zmizí. Daleko má paní v týhle zemi cizí.

já potkával jí už sedmý den. Když jsem si vyjel v sedle ven, tak stála vždycky někde opodál. Ale pokaždý, když jsem ztrácel klid a chtěl jsem tu ženu oslovit, tak strhla koně do soutěsky skal. Teprve sedmý den v neděli, když už jsem ztrácel naději, vyjela mi náhle sama vstříc. A jestli bych s ní nemohl jet k jejímu srubu, jsme tam hned a ani cestou neřekla mi víc.

vnitř byl chlap, snad její muž. Jak jsem tam vešel, vytáhl nůž a jen náhodou jsem změnil jeho směr. A tam, kde měl ten rváč košili, dopadla čepel ve chvíli. Byl tuhej, než jsem stačil mindat kvér. Čekal jsem ženský pláč a křik, ona však jenom špitla, dík. A že jí mám odpustit ten šprým. A potom svým očím nevěřím, než došla ta ženská ke dveřím, tak se rozplynula ve vzduchu jak dým.

když přivez pak šerif patrolu, já chtěl zdvihnout ruce nahoru. Řekl, že s tím chlápkem to byl prýma tah. Že už ho hledají sedmej den od Texasu po Michigan. Že propík vlastní ženu, byl to vrah. A pak mi vyprávěl v pohnutí, že když našli těsně před smrtí, tak řekla jednu větu, spíše vzdech. Že do týdne vrah splatí daň tím, že ho zkosí vlastní zbraň. A pak tu ženu popsal.

0: Country počasí.
1: Dnes bude převážně oblačná až zatažená obloha, jen výjimečně se objeví polojasno. Místy občasný déšť nebo přeháňky. Teploty 16 až 23 stupňů Celsia.
0: Za pár vteřin jsme zpátky s vašimi oblíbenými písničkami.
2: S Bohem, lásko, nech mě jít.
0: Vzpomínky.
3: My partu mě

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Zprávy začneme úkazem, který nevidíme každý den. Zatmění měsíce uvidíme už zítra nad ránem. Částečné zatmění začíná ve 4 hodiny a 33 minut a vrcholí v 6 hodin a 12 minut. Zemský stín při něm zakraje 93,5% měsíčního průměru. My ale uvidíme jen první polovinu úkazu. Měsíc totiž zapadá v 6 hodin a 17 minut. Kanada chystá cla ve výši od 15 do 50%, a to na zboží dovážené ze Spojených států. Odvetné opatření za americká cla vstoupí v platnost 8. září. Teď se vrátíme zpátky domů. Policisté opět vyrazili do ulic na kontroly.
2: Strážníci pražské městské policie provedli další, už pátou kontrolní akci zaměřenou na cyklisty a koloběžkáře. Na území celé metropole během 4 dní odhalili 477 přestupků, 286 z provinilců byli cyklisté. V 57 případech došlo na udělení pokuty, jejichž celková výše dosáhla na 30 tisíc korun. 35 případů řeší správní orgán a v ostatních případech stačila domluva. Honza Navrátil, Praha.
1: Kde bude další radar, to ví Luděk Savana Urbánek.
3: Jezdí rychle a místním došla trpělivost. Další radary tedy přibudou ve Zlíně. Už od 1. září začne ostrý provoz nového úsekového měření na Mladcové. Městská policie navíc chystá další radary na Štefánikově ulici, ve Štípě a v Klečůvce. Důvodem jsou především časté stížnosti obyvatel na rychlou jízdu v zástavbě. Luděk Savana Urbánek, Zlín.
0: Sport.
1: Nakonec zpráv ještě pozvánka na dnešní fotbal. Fotbalisté Plzně se dnes v domácí odvetě závěrečného 4. předkola Evropské ligy proti Červené hvězdě Bělehrad pokusí o zázrak. Západočeši totiž před týdnem utrpěli se srbským mistrem vysokou porážku 0-3. A pokud chtějí postoupit do hlavní fáze, potřebují poprvé v klubové historii otočit pohárový dvojzápas, ve kterém na úvod prohráli venku o 3 branky. Viktorku premiérově povede nový trenér Radoslav Kováč, který nahradil odvolaného Martina Hiského. A ještě dodám, že se hraje od 19 hodin. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Odjíždím, to bylo hudební téma pro skupinu Bobous, tak je docela možné, že i vy, mnozí z vás, odjíždíte někam třeba za pracovními povinnostmi, nebo ještě si ukrajujete z vaší dovolené, nebo se na ní teprve chystáte, ale důležité je, že my dva, Kačka a Vláďa, jsme pro změnu přijeli, nebo přijali naše pozvání do dnešního vysílání Country Rádia.
1: Mě nikdo nezval.
0: Teda já jsem tě pozval.
1: No vidíš, tak to ke mně asi nějak nedorazilo. Každopádně jsem přišla, jsem tady spolu s tebou. Tak vám přejeme pěkný čtvrteční den. Je 6 hodin a k tomu 8 minut 27. srpna, takže poslední čtvrtek vlastně těchto prázdnin i poslední čtvrtek měsíce srpna. Tak si ho užívejte spolu s námi, protože tu pro vás budeme mít celou řadu zajímavostí, mimo jiné třeba to, jaké nás dneska čeká počasí. Tak já jsem se teda oblíkla, jakože má být horko, a musím říct, že vůbec nepamatuju, jestli horko má být nebo ne. No nic, já jsem jela letní mod.
0: Je v pořádku. Tak možná mnozí z vás už na ty teplejší hodnoty v rámci počasí čekali, ale k tomu se dostaneme za chviličku, ještě předtím samozřejmě muzika, Kris Kristofferson, anebo tu bude také Petr Spálený.
1: Určitě se dostaneme i k otakárkům, nejenom těm feniklovým, nejenom k ním, protože ti mají dneska svátek. Ježíš, kolikrát si myslíš, že za svůj život každý otakár tohle slyšel? Otakárek feniklový.
0: Ano, já si myslím, že to už je taková jako obezlička, která se k tomu jménu váže, že jo. Mě taky na základce, protože se jmenuju Vlah, říkali vlašský salát. Ani si nedovedeš představit, kolikrát jsem to slyšel.
1: Jo, kolikrát?
0: Milionkrát.
1: Tak milí otakárci, my už vám tak říkat nebudeme, alespoň ne pro tuto chvíli. Tak hezké ráno vám všem.
0: Teď už muzika. Krásný den přeje Kačka Vláďa.

0: se taky?
1: Já se těším taky, akorát nevím, co s těmi oděvy teďka po ránu, když jsme jako hovořili o těch nižších teplotách, tak všichni máme ty bundy a svetříky a tak dále.
0: Půjdeme tak se svlékneme. Prostě budeme se svlékat dneska. Potom během toužím. Celého dne. Ano. Tak to zase bude krásný pohled od mužů na ženy.
1: A obráceně možná. Co na silnicích?
0: Na silnicích, no tak komplikace jsou na D1, i když jako neúplně výrazné, ale je dobré o tom vědět. Z Brna do Prahy je zhruba 330,5 km, je tam odstavený kamion, jsou u něj policisté a vybočuje se. Jo? Je to docela prudké, tak ale vy o tom víte, takže vybočíte, pojedete pomalu a nic se nestane.
1: Tak, ty si hovořila samozřejmě o silnicích, teď si dáme pro změnu oranžový expres, což může být přezvěst blížící se dopravy.
0: Jo, to je vlastně taková reklama na autobus. Je ten oranžový.
1: No jo.

0: je a bude.
1: Já bych se na to počasí podívala trochu podrobněji, protože mě to teda nedá, ale já bych chtěla vědět, jak to teda s tím počasím dneska bude přes ten den, jestli prostě tu sukni mám teda zbytečně.

0: Nebo jak to tady
1: Máří bude? Zbytečně i navzdory tomu, ať je jakékoliv počasí.
0: Vážně? Aha, tak to jsem teda zvědavá, co jsem si měla vzít. Každopádně, dobře. Začneme sluníčkem. To nám dneska vyšlo v 6 hodin a 7 minut a zapadat nám bude 5 minut před hodinou 20. Jinak jsem chtěla připomenout, ano, že v podstatě minulý týden byl poslední týden, kdy nám sluníčko vyšlo do těch 20 hodin, zapadalo do těch 20 hodin. Jo, teď už to bude jenom horší. Teď už bude zapadat dřívá věc a dřívá věc.
1: Je to tak. Samozřejmě v přibývajícím datem v kalendáři se nám ten sluneč svět zkracuje. Jak to ovšem vypadalo s rekordními teplotami naměřenými v Klementinu k tomu dnešnímu 27. srpnovému dni? 7,5 stupně Celsia nejchladněji bylo v roce 1899, 1834 to už je rok, ke kterému se vázala teplota 32,2 stupně Celsia, tedy pochopitelně ta nejvyšší.
0: Tak mrkneme se i na počasí, které je. Teď Vladě říkalo, že venku jsou teploty kolem 10 stupňů Celsia.
1: Maximálně 15 a to je na jižní Moravě.
0: Ano, tak to si právě neřekl a to bych ráda zdůraznila, ty si tu Moravu z nějakého důvodu úplně minul, ale tam je místy až 17 stupňů, tak tam bude dneska hic. Ostatně uslyšíte za chvilku.
1: Ano, přesně tak. Máme očekávat výrazné oteplení oproti předcházejícím dnům 24 až 29 stupňů Celsia, na Šumavě 24, ale pozor, na mnoha místech České republiky budou teploty sahat až k magické tropické 30.
0: No ale to není všechno, protože pátek, tak ten bude ještě s vyššími teplotami. Bude to nejteplejší den týdne, zejména v Čechách od jeho západu. Zaprší i zabouří, ale ty teploty 27 až 31 bude oblačno, na východě až polojasno.
1: Když jsou v srpnu velké rosy, zůstane obyčejně pěkné počasí. Univerzální pronostika na srpen.
0: Já myslím, že lítají vosy.
1: Ano, anebo kosy.
0: Přesně tak. Rosí-li v srpnu silně tráva, pěkné povětří se očekává.
1: A chlapci v rose chodí bosy, že? Tak, Kateřina Marie Tichá, Píseň příteli.
0: Tak jdeme na ní. Tady je ve vysílání Country Rádia a bude i Johnny Horton a za chviličku také dopravní servis Country Rádia.
1: Ať se vám dobře poslouchá a přejeme ještě jednou krásné ráno.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Dobré ráno z Country rádia. Informace o dopravě připraveny. Bezdružice, Pňovany, Nymburk, Kopydlno, Budišov nad Budišovkou, Odry a nebo Pardubice, Chrudin. Tak to jsou vlakové výluky, které nás přes dnešní den čekají, tak s nimi počítejte, že pojedete autobusovou dopravou, a tedy z jiného stanoviště. Další informace už ze silnic. Bouralo se v Českých Budějovicích na Pražské třídě. Jsou tam sobě dva osobní vozy, tak počítejte s nějakým menším zdržením a nebo to prostě rovnou obě. Jeďte. Doprava za námi. Přejeme šťastnou cestu.
0: Country Radio. Tak vážení, dosedel. Ten slavnější dopředu. No a ti ostatní na tandem. Hlavně se mi prosím nehádejte. Úterý v tandemu. Od rána do podvečera vždy dvě písničky v podání jednoho interpreta.
2: Koukám, jak celá země vstává.
0: Ta první známější, ta druhá možná o to zajímavější. A budu

0: Country Radio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Škodovka má další úspěch. Škoda Elroq se stal podle aktuálních dat nejžádanějším elektromobilem v červenci na evropském trhu. Sázející z Německa vyhrál tento týden ve slosování loterie Eurojackpot pohádkovou sumu. Skoro miliardu korun. Z výhry se mohou radovat i sázející z Maďarska, Estonska nebo Norska. Ceny benzínu i nafty v posledních dnech opět rostou. Litr nafty se už na některých místech blíží částce 50 korun. Třeba Polsko už proto znovu snížilo DPH na pohonné hmoty. To byly krátké zprávy. A ještě počasí. Dnes bude většinou polojasno. Večer bude od jihozápadu oblačnosti částečně přibývat. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Když se tak dívám do kalendáře, tak je tam dneska jméno, které se moc často v Česku nevyskytuje, tady musím říct. Setkal jsi se s ním někdy?
2: Znám jednoho Otakara, ale Vávru. Opravdu toho také, no, Otakar Vávra.
1: Takže neznáš jenom jednoho.
2: Takže znám dva tím pádem.
1: Dobře, tak Otakar je mužské křestní jméno germánského původu a jeho význam je obvykle odvozován z výrazu odovakar, jo, což odo znamená majetek nebo blaho a vakar to znamená nějaký hlídač, hlídat, střežit. A jméno se tak vykládá jako ten, kdo střeží majetek, nějaká ostraha, security.
2: No, ano. Vhodné jméno právě pro sekuritáky by to mohlo být.
1: Dobře, domácké varianty jména mohou být Otík, Oto, Oťák, Otko, anebo Otakárek. V Česku jich je kolem 6000.
2: V kalendáři máme další jméno, tím jménem je Cezar, jedná se o křestní jméno latinského původu. V překladu jméno znamená vlasatý nebo chlupatý. Nejznámějším nositelem byl římský, troufám si tvrdit přívlastek, chlupatý vojevůdce a císař Julius Cezar.
1: No, ale ten moc vlasů neměl teda.
2: Neměl, ano. Jedná se o ambiciozního a odhodlaného muže, který ví, čeho chce dosáhnout. Od přírody je velmi odvážný a nebojí se riskovat, aby dosáhl svých cílů. V České republice je jeden nositel jména Cezar.
1: Takhle, pokud se nějaké předchozí době nenarodil, že?
2: Ano.
1: Tak je jeden. Dneska máme taky Světový den jezer. Valné shromáždění OSN vyhlášením Světového dne zdůrazňuje, že vodní ekosystémy, včetně jezer, energie, potravinová bezpečnost a výživa spolu souvisí a že voda je prostě nepostradatelná pro zdraví, blahobyt a lidský rozvoj. Avšak stav jezerního prostředí, zejména pokud jde o kvalitu a množství vody, se na celém světě vážně zhoršuje a je třeba to řešit. Tak myslím, že u nás už se to začalo nějakým způsobem řešit. Tak neříkáme, že to je úplně včas, že?
2: Ano. Důležité je na to samozřejmě upozornit, co se stalo a hlavně si to vzít za své, vzít si to k srdci a něco pro tu přírodu, pro ten ekosystém a pro ta jezera opravdu udělat.
1: Tak co ty dneska uděláš pro jezera, Vladimíre?
2: Nebudu tam vyhazovat odpadky.
1: A tím se jistě zvýší významně jako hladina řek a různých toků a zejména jezer.
2: Jasně. Jdeme na muziku. Petr Novák otázku si klade zcela na tělo a zcela osobní. Ptá se, co je to láska?
1: Ty jsi chtěl tím říct, jakože doteďka se tam ty lahve odhazovaly do těch jezer. Ne. Takže to jsi ty. Ukažme si na něj. Ukažme si na něj, to je ten hazeč lahví.

0: Babi Daněk byl na cestě, vládě byl taky na cestě, byl ano. se podívat, jestli tam je nějaký provoz. Žádný provoz tam není, věď na té cestě. No. Ale na silnicích je to výrazně jako odlišné. No, tak je to jiné, nebo to není jiné?
1: Je to
0: vládě,
1: tak, je to
0: tady?
1: Jiné, jsem tady, ano, je to trošičku problematické na D5 z Plzně, tady je překážka v rámci nájezdu z části Slovany na Prahu. V připojovacím pruhu na 73. kilometru stojí neoznačené osobní vozidlo, čímž se zužuje celý manévrovací prostor, tak v tomto místě si dávejte dobrý pozor. To je informace z D5 z Plzně, informace o počasí, Kačko, jsou nějaké změny oproti předcházejícím informacím?
0: Tak já bych řekla, že samozřejmě rtuť stoupla, jo? Rtuť v teploměru se šine nahoru, je už kolem mezi, no, kolem 13-17 stupňů Celsia.
1: Ano. Tak, tolik stručně z dopravy, tolik stručně o počasí, za chviličku někoho z vás budem probouzet, ale ještě předtím ve vysílání Country Rádia Carlen Carter.
0: Ano, užijte si ve 3:15 a 2 minuty k tomu. Pěkný čtvrtek přejeme.
1: A krásné ráno.

0: probouzení na Country Rádiu.
1: Takové pěkné, jednoduché telefonní číslo, že to by i zvládnul vládě vytočit.
2: Možná by se mi to povedlo, až na to poslední trojčíslí toto trošku haní, ale v každém případě to krásné telefonní číslo se rozezvučilo u dnešního probouzeného, který tak trošku je posmutnělý a díky události, o které jsme včera hovořili, týká se to Dolly Parton.
1: Tak uvidíme, zdali pak se mu dovoláme, aby jsme ho trochu rozveselili.
2: Country
3: Dobré
2: Radio.
1: Dobré ráno, Country Radio. Tak to jsme my vám voláme, vy jste prý smutínek.
3: No, to jsem.
1: Jo, a jak to, co pak?
3: No tak můj největší miláček už není mezi námi.
1: Mluvíme o Dolly Parton, no. Předevčírem nás opustila, my jsme jí včera věnovali v podstatě celé vysílání a nejenom to včerejší. Tak my samozřejmě na zahnání smutku tady pro vás budeme mít vaši ikonu, vaší oblíbenkyni Dolly Parton, Hanka.
3: Mám ji na sobě teď.
2: Prosím.
1: Koho máte na sobě?
3: No Dolly.
1: Jak můžete mít Dolly na sobě? No. Jak jste to udělal?
2: Počkejte, vás všichni chlapi budou závidět, ale.
3: Černé tričko s její úžasnou postavou.
1: Jo, tak to jo. Tak to jo, tak to bereme. Tak každopádně Dolly Parton bude jenom pro vás. Hanička si na vás vzpomněla a chtěla vás trošku ukonejšit.
2: Přesně tak. Doslova a do písmene píše Brašule, nebreč, bude s námi v písničkách dál a jestli teda by to šlo, zahrajte mému skvělému bráškovi. Vzbuďte ho kdykoliv. Stejně smutkem nespí. Velký dík. Ségra Hanka.
3: To je moc hodná. Moc děkuji i vám.
2: Nemáte za co. My jsme pro vás vybrali jednu z těch jejich takových rytmičtějších, dal by se říci veselejších písní, abychom neupadali do takové té pohřební a smuteční letargie. Jste pro?
3: Ano, to bude skvělé.
1: Dáme si Train Train, Dolly Parton zní jenom pro vás a pro všechny, kteří na ní rádi a s láskou vzpomínají.
3: Jste úžasný a moje sestra také a děkuji.
1: Ještě si ji užít, přejeme hezké ráno a nebojte, brzy to přebolí, muzika zůstává.
3: Jo, to je hezké.
2: Ať se daří.
3: Děkuji moc.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Hezký den.

turisti nemají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý grizzly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

0: Country počasí.
1: Dnes bude většinou polojasno. Večer bude od jihozápadu oblačnosti částečně přibývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 29 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Počet osobních automobilů na českých silnicích se v prvním pololetí opět zvýšil. Konkrétně o 84 665 na 6,94 milionu. Jejich průměrné stáří ale vzrostlo na skoro 17 let. Loni to bylo asi 16,5 roku. Zájem měst o trolejbusovou dopravu v posledních letech roste. Je to díky trolejbusům, které mohou část trasy jet mimo trolejové vedení, tedy na baterie. A pro zajímavost, před 90 lety vyjeli v Praze první trolejbusy a v roce 1972 byl jejich provoz ukončen. Před 2 lety se ale do ulic opět vrátili. Příběh jedné staré tramvaje přináší Blanka Holoubková.
2: Ještě nedávno vozila cestující nedaleko Berlína. Dnes prochází renovací v liberecké vozovně. Historická tramvaj T59M, kterou se podařilo získat za pouhých 500 eur, je zase o krok blíž návratu do provozu. Pokud vše půjde podle plánu, cestující by se s ní mohli svést už příští rok.
1: Co mají nového v Otrokovicích, to ví Luděk Savana Urbánek.
3: Dopravní společnost Zlín Otrokovice nabízí cestujícím možnost nákupu prostřednictvím svého e-shopu. Službu mohou v těchto dnech využít například žáci a studenti, kteří si pořizují jízdenky na nový školní rok. Uživatel při registraci vyplní své nacionále, přidá fotografii a nahraje kopii občanského průkazu. Luděk Savana Urbánek, Zlín.
0: Sport.
1: Ještě fotbal. Fotbalista Jablonce se dnes na domácím hřišti proti Rangers pokusí v odvětě závěrečného 4. předkola konferenční ligy vymazat jednobrankové Mango v Glasgow a postoupit do hlavní fáze soutěže. Severočeši už předtím v kvalifikaci vyřadili Varaždín a Rigu. Teď je čeká poslední krok. Snad jenom dodám, že stadion je vyprodaný. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidu.

sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: Michal Tučný, pověste ho vejš ve vysílání Country Radia. Pokud jste poslouchali i před sedmou, pak jste slyšeli písničku na probouzení, která byla od Dolly Parton, která nás opustila. Včera jsme jí věnovali docela podstatný čas a myslím, že i média jí věnují podstatný čas, protože nešlo o jen tak nějakou obyčejnou zpěvačku, byla prostě mimořádně plodná i v jiných oblastech a byla filantropkou, byla ženou, která prostě rozdává radost, vtip a i peníze, samozřejmě, kterých vydělala za svůj život obrovské množství. A je docela fajn, že třeba takový Paul McCartney sdílel jako hezkou vzpomínku, kdy se spolu setkali v roce 74 a řekl takovou hezkou větu, kterou bych tady ráda zmínila. Děkuju Dolly za nádhernou hudbu, kterou si dala mně i celému světu. Vždycky tě budeme milovat. Bůh ti žehnej a odpočívej v pokoji. Byla jsi nejlepší.
1: No a milovat ji budeme samozřejmě i my, posluchači Country Rádia i moderátoři, takže tolik ještě návrat ke včerejšímu vysílání Country Rádia, také hodně v souvislosti právě se zesnulou Dolly Parton. Ale teď buďme aktuální, řekněme si, že je 8. minuta po 7. hodině raní, že máme čtvrtek 27. srpna a že nás čeká spoustu krásné muziky, u které ovšem neskončíme.
0: Epidemie, John Denver, budou i data v datech, vrátíme se k rannímu otazníku a taky si odhalíme jednu osobnost, která je zatím takzvaně schovaná za plentou.
1: Obestřena takovou tajemnou rouškou.
0: A ještě má roušku, jo?
1: A ještě má
0: roušku. Aby to udýchala. Před osmou se k ní ale určitě vrátíme, snad to zvládne.
1: Tak rouška je potřeba, když nás čeká epidemie.
0: Ale nepřivolávej nic. Tak přejeme pěkné ráno, pěkný čtvrtek, zdraví vás Vláďa Vlacha.

0: To byl John Denver v originále, v české verzi se zpívalo mimo jiné o tom, že veď mě dál cesto má. No a ta cesta nás dnes dovedla až k 7. hodině a 15. minutě, kdy nás čeká ve stručnosti počasí a také doprava. Tak co se týká počasí, čekáme výrazné oteplení. Zatím ty teploty tomu venku nenasvědčují, protože jsou kolem 15 stupňů, no a přes den by se měly vyšplhat až na nějakých 29. Tak proti včerejšku a předevčerejšku je to velký rozdíl.
1: Předevčerejšku. Tak co dneska si dáme? Koukneme se na kolony na D1 z Prahy do Brna na 178. kilometru, tak tam si pojedete do té doby pěkně, jo, a pak vás to zbrzdí. Až do 196. kilometru, to máte nějakých skoro 20 kilometrů, pojedete v kolonách. Zdrží vás to zhruba o 20 minut.
0: Teď už muzika. Karel Černoch, ona se brání a nebude chybět ani Pavel Brimer. Já do nebe ještě nechci, no a za chviličku data v datech.
1: Tak vám přejeme pěkné čtvrteční ráno s Country Rádiem.
0: Teď už slíbená muzika.

0: Data v datech a aneb významné události dnešního dne.
1: Když se psal rok 1895, tak byl zahájen provoz tramvají v Bratislavě a to tam měli velkou slávu, jo. Všechno se zrychlilo, najednou si prostě mohl naskočit, jo, mohl si se takhle držet za to držátko, vlád tělem mimo tramvaj, to se tak dříve jezdilo,
2: že? Já si
1: že?
2: To pamatuju, ano, přesně
1: taky
2: tak.
1: Taky si tak jezdil?
2: Já jsem byl malinký v kočárku a vždycky jsem obdělal ty lidi.
1: Jsi nenaskakoval z kočárku?
2: Jak si hráli na kaskadéry a opravdu jako za jízdy naskakovali, vyskakovali, no, tak bylo
1: tenkrát,
2: spousta úrazů.
1: Tenkrát to bylo v Bratislavě, prostě to byl fičák. Hmm. 1895, takže velké výročí tam dneska mají.
2: Kdo se narodil? Podíváme se do roku 1929, protože právě toho dnešního dne se narodil dramatik a scenárista Jiří Hubač. Dříve spolupracoval s Jaroslavem Dietlem, vlastního výrazného úspěchu dosáhl hrami jako Ikarův pád nebo Nezralé maliny.
1: V roce 1930 se toho dnešního dne narodil motocyklový závodník Gustav Havel. Šlo o českého závodníka Grand Prix silničních motocyklů a zasloužilého mistra sportu a reprezentací v MotoGP.
2: V roce 1949 se narodil písničkář, kytarista a zpěvák Oldřich Janota.
1: V roce 1986 nás opustila sportovní gymnastka a olympijská vítězka Olga Šilhánová. Tak samozřejmě velmi významný rok byl pro ní třeba 48, že, kdy v Londýně zvítězila v soutěži družstva žen.
2: Ano, je to tak. Už jsme ve světě, úmrtí se vztahuje na italského malíře Tiziana, ten zemřel v roce 1576. Měl velmi široký umělecký záběr, vynikl jako neobyčejný portrétista a zároveň maloval i krajiny a náboženská či mytologická témata.
1: Tolik tedy dnešní data v datech, tak hezký den.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Dobré ráno, za 8:05, Dolní Polstevna, Bad Schandau nebo Nymburk Kopydlno, tak to jsou trasy, na kterých platí polodenní vlakové výluky, stejně tak na trase Pardubice Chrudim nebo Plzeň Přemošná u Plzně. Další informace už máme ze silnic, komplikaci čekejte na D8, je to ve směru Praha Ústí nad Labem, o zhruba 18. kilometr u sjezdu na Novou Ves. Máme ucpaný právě tento sjezd, velmi se to tam komplikuje, nedá se v podstatě jet rovně, takže počítejte s tím, že tam se tedy docela určitě pěkně zdržíte. Tak tolik doprava na Country rádiu, dáme počasí, zprávy a pak už Pavla Bobka. Hezký den.
2: Country rádio.
0: Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country rádiu.

0: Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Situace pro houbaře se zatím nezlepšila. Naději ale dávají srážky z minulého týdne. Pokud by se k ním přidali další deště, za týden až 10 dní by se mohly objevit první houby, jako třeba žampiony nebo bedly. Zadlužení lidí letos v prvním pololetí vzrostlo o 16% na 4,43 bilionu korun. Objem nespláceného dluhu meziročně stoupl o desetinu na 37,2 desetiny miliardy. Lidé u nás vsadili v prvním pololetí v hazardních hrách 574,8 miliardy korun. Ve srovnání se stejným obdobím loni se vklady zvýšily o 12,6%. To byly krátké zprávy. A ještě počasí. Dnes bude většinou polojasno. Večer bude od jihozápadu oblačnosti částečně přibývat. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
2: Zbyli jsme tam jen ona, on a já. A já si řekl, v báru se končí. Konec konců, zkusit se to dá. A tak jsem vstal a přisedl jsem si k ním. Objednal jsem další a sklenkou jsem si ťuknul nejdřív jen si a pak s ním

povídal mi, nesmíte si to tak brát. Víte, ženský, to je záhada. Haha, možná můžete být rád.

0: než svátku. Co se nevešlo do ranního otazníku.
1: Čím je pro vás váš pes? Tak to byla otázka, která opravdu rezonovala v rámci množství vašich odpovědí. Jsou tady ty, na které jsme se nedostali a my moc děkujeme, jak krásně se k tomuto tématu vyjadřujete, respektive jste se k němu vyjadřovali, včetně těch krásných fotografií, které jste nám poslali.
2: Tak já bych to shrnula vlastně jednoduše do jedné zprávy. Je pro vás v podstatě vším, jako vy, kteří jste napsali, tak by se to dalo shrnout, že je pro vás vším, je to prostě člen rodiny jednoznačně. Je to v podstatě jako v uvozovkách člověk, jo, kterého nikdy neopouštíte a vždycky na něj myslíte. A možná na něj myslíte víc než na ty lidské dvounohé
1: to
2: kamarády.
1: Ano, to je vlastně, to si mi teďka nadhodila s těma dvěma nohama, že jo? Je to vlastně jediný člověk, který má čtyři nohy, když
2: můžeme
1: převést, ano. No a ty příspěvky jsou veskrze všechny pozitivní, jsou stejné, konec konců skvělí parťáci, nezradí, nesklamou, jsou věrní.
2: No, Petr napsal, je to člen rodiny a poklad, který nezradí. Život bez psa je smutný a člověk přichází o moc. Já musím říct, že jsem za svůj život potkala několik lidí, kteří jako doma neměli pejska a ani v jejich jakoby širší rodině neměli pejska, takže jakoby neměli ten kontakt vůbec jako se psem, s kočkou a tak. A vlastně ti lidé jsou jakoby za mě tak trošku jakoby jiní, jsou jakoby o něco ochuzení a vlastně některým věcem, který já jim třeba vyprávím o zvířátkách, nerozumí vlastně. Jakoby nedokážu se do toho vcítit, protože nemají nabraný ten vztah.
1: Ono je to takové trošku dvousečné.
2: Tady jak má, jako? To mi vysvětli.
1: Vysvětlím jednoduše, protože jsou lidé, kteří by toho pejska třeba chtěli, ale nemohou si ho z nějakých důvodů a těch důvodů může být celá řada.
2: Já myslím prostě jako pořídit. Od dětství, rozumíš? Že jako ho neměli, ano. Že s ním nevyrůstali, nikdo v rodině ho ani neměl, takže jakoby tím jsou jako v uvozovkách takzvaně jakoby poznamenaní. Jo? Nemyslím tím ani špatně, ani dobře, ale nějakým způsobem jsou tím ovlivnění. Mm-hmm. Víš?
1: To je taky pravda. No. Poznamenaní můžete být třeba od
2: dětství. Já jsem taky poznamenaná, že jsem pejska měla vždycky.
1: No, jsi pokousená, že celá, o čeho jsi pokousená, tak já celý život jsem vyrůstala z pejsky. Že?
2: No, ty jsi zase od žen, tak každý to má nějak. Tak děkujeme za vaše příspěvky, celá řada i krásných fotografií, jako vřele doporučujeme podívat se na náš Facebook, protože tam je prostě tolik psích kamarádů s tak nádhernýma kukadlama, to musíte vidět.
1: Ano, já slyšela si psa někdy zpívat a hrát?
2: No, o svýho jo.
1: Jo?
2: No, ne, takhle nehraje, ale občas zpívá.
1: My si teď dáme jednoho žlutého psa a tady se to všechno krásně snoubí dohromady. Hraní na hudební nástroje a zpěv.
2: Tak žlutý pes, modrá je dobrá v našem vysílání, takhle krásně se nám to tady sešlo. Mm-hmm.
1: Hezký poslech přeje Kačka a Vláďa. Řekli jsme čas? 7:37. Modrá.

0: Dvě minuty před 7:45 je venku celkem příjemné takové chladnější počasí, 14 až 18 stupňů Celsia, přičemž ta nejvyšší teplota, ta je prostě, to je klasika, no hádejte kde, no tak Jizerka to není, je to Jižní Morava.
1: Jo, výborně, tak to bylo velké překvapení, věříme, že vás nepřekvapí D8, protože tady máme trošku problém. Směrem z Prahy do Ústí nad Labem, pozor před sjezdem na Novou Ves, je to na 18. kilometru, tvoří se zde kolona a bohužel sahá až k dálnici.
0: No, je to prostě velmi nepřehledná situace tam a určitě vás to zbrzdí, i když vůbec na ten exit nejedete.
1: I když se nechcete nechat zbrzdit.
0: Tak, Pavlína Jíšová, Tři muži právě teď před námi a za chvilku budeme hádat jednu známou osobnost, tak si dejte volume doprava a poslouchejte bezčlivě.
1: Krásné ráno a krásnou písničku přejeme.

0: poznáte, kdo jsem?
1: Tak jdeme na to.
2: Ano, tak máme tady otázky, máme tady odpovědi a na vás bude, abyste uhádli, o jaké osobnosti si dnes budeme povídat, nebo respektive, kterou máte uhádnout. Stačí jediné, pečlivě poslouchat a využít našeho telefonního čísla, které je 210 323 333.
1: Tak za závěsem a pod škraboškou a ještě má roušku je ano. Dneska Vláďa. Tak koho dneska představuje, za koho je dneska namaskován? No tak uvidíme. Tak já jdu pokládat otázky, snad se brzy dozvíme, o koho se jedná. Jste reálná nebo fiktivní postava?
2: Jak se to vezme? V reálu jsem reálná, ve filmu mnohdy fiktivní.
1: No tak to je teda odpověď. To jste mi moc teda neodpověděl. Takže jste teda jako herec?
2: Ano, již mnoho let.
1: A divadelní nebo herec filmový?
2: No asi tak půl na půl. Začínal jsem totiž v jednom libereckém divadle, které se v roce 1978 přestěhovalo do Prahy. No ale na filmy jsem také nezanevřel.
1: Jste spíše představitel rolí vážných, charakterních nebo komediálních, aby jsme se teda jako něco dozvěděli, abychom se dobrali meritu věci.
2: Dobře, začnu být konkrétnější. Jsem komediant a tento svůj talent jsem za více než 40 let uplatnil v dlouhé řadě divadelních, filmových, rozhlasových, ale pozor, i televizních rolích.
1: No a tak předpokládám, že máte i nějaké ceny doma, ne?
2: Tak mám jich celou řadu, možná jedna za všechny. Přiznám se, že za roli podváděného manžela ve Vianově hře Hlava medúzy jsem obdržel za rok 1996 cenu Thálie. A to bychom ještě mohli pokračovat.
1: No ale nebudeme, protože vy už asi víte, o koho se jedná. Country Radio, hezké ráno.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den. O kom je řeč?
3: No, mám dojem, že by to mohl být Luděk Sobota.
1: No, tak to jste trošku vedle. Řekla bych, že jste...
3: Tak to je škoda.
1: Řekla bych, že by mohli stát vedle sebe ano. A řekli byste, oba mám moc rád. Jo, ale tohle to je zrovna ten druhý. Tak nevadí, nevadí, poslouchejte nás i dál, hezké ráno. Naslyšenou.
3: Tak to nevyšlo. Děkuji, naschledanou.
2: Nic se vůbec neděje.
1: Country Radio, hezké ráno.
4: Dobré ráno.
1: Dobré ráno, slumte si rádíko, prosím.
4: Máme slumeno.
1: Bezvadný. Vaše jméno?
4: Sýk Liberec, dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Zdravím celé Country Radio.
1: Děkujeme, taky vás moc zdravíme a čekáme na to správné jméno.
4: Já myslím, že to je Oldřich Kaiser.
2: To jste ale ještě blíž.
1: Dobře, takže stojí tři velmi známí herci vedle sebe a tohle to byl ten druhý. Dobře, ale my hádáme toho třetího.
4: V tom případě je to pan Lábus.
1: Bohužel, už prostě první variantu jste měl, tak to už jste nevyužil. No, nedá se nic dělat, mějte se hezky, naslyšenou. Tak, no, nedáváme druhou šanci, ne. Prostě je to na první dobrou, to by jo, někdo ne, mohl říkat 10 variant, to nejde.
2: Já jsem dobrosrdečný, no, ale dobrý.
1: Country Radio, dobrý den.
5: Dobrý den.
1: Tak zkuste.
5: Já bych jsem chtěla zkusit, jestli je to pan Lábus. Oldřich, já už blbnu. Pan Lábus.
1: No a křestní?
5: Prosím?
1: A křestní?
2: Vylizají hadišky.
5: Já si teď nevím, v tom šoku spojím Jiří Lábus.
1: No jasně, byl to Jiří Lábus. Tak my už jsme ho
5: já
1: samozřejmě...
5: Já to poslouchám, jak se těm lidem nedá, že mi to líto řádně, tak jsem mohla úplně trošku...
1: No vidíte,
5: omlouvám se.
1: Tak my už jsme Jiřího Lábuse vlastně zaslechli v tom předchozím vstupu,
5: no,
1: ale víte co,
5: to vy byste... vedle sebe, to už logicky... Muselo každému dojít, jenom se dovolat.
1: No, ale víte co, to je jako někdo by mohl říct. Toho a my bychom pak řekli, tak dobře,
5: ale
1: na
5: oni jsou taková symbiozní dvojka.
2: Ano, tak my vám každopádně gratulujeme, tak mnohé
5: já vám děkuji.
2: Jsme, jako samozřejmě napověděli, ale je to tak. Je to vaše, je váš deštník.
5: Děkuji
1: se
5: vám
1: pěkně,
5: moc.
1: Gratulujeme.
5: Děkuji.
1: No tak dneska to bylo teda napínavé.
2: No, velmi napínavé, takže si to odlehčíme muzikou Alan Jackson, Tall Tall Trees nás čeká právě teď.

marně jsem se pokoušel svou ženu přesvědčit, že městská záře mě vůbec nebaví. Teď chápu, že bez těch světel snad nedokáže žít.

0: Tex-Meni a Vráťa vyskočil a to byl jejich Baltimore a teď už Pabírky a budeme se trošku toulat.
1: Ano, a dotouláme se až ke zprávám a k počasí a pak se zatouláme do další hodiny na Country Rádiu. Tam bude skvělá muzika opět.
0: No tak jistě. Petr Spálený a Hráč

0: Country počasí.
1: Dnes bude většinou polojasno. Večer bude od jihozápadu oblačnosti částečně přibývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 29 stupňů Celsia.
2: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
3: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže nůž.
0: A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní. Věrní Country Rádiu. A jsme úplně v pohodě. Country Rádio.
3: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle. Ah, no to je zase daleko.
0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
3: No jo, tady jsem ještě nebyl.
0: Hurá! Všichni na palubu. Kormidlo doprava, směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá. Country Radio vás zve na plavbu výletní lodí král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory, a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Zprávy začneme úkazem, který nevidíme každý den. Zatmění měsíce uvidíme už zítra nad ránem. Částečné zatmění začíná ve 4 hodiny a 33 minut a vrcholí v 6 hodin a 12 minut. Zemský stín při něm zakraje 93,5% měsíčního průměru. My ale uvidíme jen první polovinu úkazu. Měsíc totiž zapadá v 6 hodin a 17 minut. Kanada chystá cla ve výši od 15 do 50%, a to na zboží dovážené ze Spojených států. Odvetné opatření za americká cla vstoupí v platnost 8. září. Teď se vrátíme zpátky domů. Policisté opět vyrazili do ulic na kontroly.
2: Strážníci pražské městské policie provedli další, už pátou kontrolní akci zaměřenou na cyklisty a koloběžkáře. Na území celé metropole během 4 dní odhalili 477 přestupků, 286 z provinilců byli cyklisté. V 57 případech došlo na udělení pokuty, jejichž celková výše dosáhla na 30 tisíc korun. 35 případů řeší správní orgán a v ostatních případech stačila domluva. Honza Navrátil, Praha.
1: Kde bude další radar, to ví Luděk Savana Urbánek.
3: Jezdí rychle a místním došla trpělivost. Další radary tedy přibudou ve Zlíně. Už od 1. září začne ostrý provoz nového úsekového měření na Mladcové. Městská policie navíc chystá další radary na Štefánikově ulici, ve Štípě a v Klečůvce. Důvodem jsou především časté stížnosti obyvatel na rychlou jízdu v zástavbě. Luděk Savana Urbánek, Zlín.
0: Sport.
1: Nakonec práv ještě pozvánka na dnešní fotbal. Fotbalisté Plzně se dnes v domácí odvetě závěrečného 4. předkola Evropské ligy proti Červené hvězdě Bělehrad pokusí o zázrak. Západočeši totiž před týdnem utrpěli se srbským mistrem vysokou porážku 0-3. A pokud chtějí postoupit do hlavní fáze, potřebují poprvé v klubové historii otočit pohárový dvojzápas, ve kterém na úvod prohráli venku o 3 branky. Viktorku premiérově povede nový trenér Radoslav Kováč, který nahradil odvolaného Martina Hiského. A ještě dodám, že se hraje od 19 hodin. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

A pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a on mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit.

0: dvoudobou hrou prohranou. Tak to byl hráč a Petr Spálený. My nebudeme házet flintu do žita, protože prohra je to poslední, co by nás mohlo potkat. Samozřejmě záleží na optimismu a záleží na tom, jak se k těm situacím nebo k danému tématu stavíme.
1: No a jestli samozřejmě toho optimismu nemáte příliš mnoho, tak my vám ho vlijeme do žil právě v tuto hodinu mezi 8 a 9. Tak zdraví vás Vláďa Vlacha, Katka Čepelíková, tak hezké dobré ráno vám všem. Tony Jochrovan Horký, Rangers, to je muzika, která je pro vás připravena stejně jako pořady, které jsme si pro vás nachystali.
0: Připomeneme si ještě jednou dnešní oslavence, kolem 3/4 budeme zpívat v našem vysílání a čeká nás také pořád pod lupou.
1: Ano, to bude velká jízda, řekla bych úplně ta nejrychlejší. Jako.
0: Přesně tak.
1: Ano. Je, to bude adrenalin, za malý okamžik v našem vysílání. Teď ale muzika La Dolce Vita.
0: Ať se vám dobře poslouchá, přeje Kačka a Vláďa. No a všechno podstatné jsme řekli, tak už nechejme se ukonejšit a ukolébat těmi krásnými tóny Tonyho Jocha a Romana Horkého.
1: Dobře a všem otakarům všechno nejlepší.
2: Poslední večer, venku se stmívá. Za věže chrámů.

městě sochám se klaníš. Na mostě mostů toužíš se smát. Madonna s růží

0: nic. Rangers a Kingston Town v našem vysílání. A jak to vypadá na silnicích, ví vládě, ku podivu?
1: Ano, samozřejmě těch problémů nám narůstá s přibývajícím časem. Ku příkladu na Ořechu je to v obou směrech uspané, teďka to je taková ta klasika v Praze. Ano, na Praze 6, na Ořechu. Jo. To začíná být pěkně ucpané a nejenom tam, samozřejmě jsme se také zmínili o D5, tady je překážka na 73. kilometru, nájezd na dálnici ucpáno, kolem Brna se nám to začíná štosovat, to samé u Slavkova, takže těch informací ohledně toho zahušťování provozu je tady víc než dost.
0: No dobře, tak pokud i vy hodláte něco zahušťovat, tak věříme, že dneska to bude jenom třeba nějaká omáčka nebo guláš. Jak se koukneme na teploty, které nám pěkně stoupají, na mnoha místech v České republice už je 18 stupňů Celsia, ale když to vezmeme průměrem, tak takových 16 stupňů už tam venku pohledáte.
1: Teď tu bude Václav Neckář, krásná pomalejší píseň, já ti zabrnkám a pak už se podíváme na ten pořad, avizovaný pořad pod lupou, kde to bude pěkně svištět.
2: Tak tobě, kamaráde, děvče dalo košer.

0: pod lupou.
1: Proč to bude dneska v pořadu pod lupou svištět? No, protože tu máme Gustava Havla, českého závodníka Grand Prix silničních motocyklů a zasloužilého mistra sportu a reprezentanta v MotoGP.
2: Ano, a když zasloužili mistr sportu, tak si také zaslouží speciální pozornost. Proto pořad pod lupou bude patřit jemu. Gustav Havel na start závodu se poprvé postavil v roce 1949 v Praze. Svou kariéru v Grand Prix zahájil v roce 1961 na motocyklech Java. Patřil mezi novou generaci silničních motocyklových závodníků nastupujících v 60. letech 20. století.
1: Jeho obdivohodné jezdecké umění, čistý jezdecký styl a cit pro motocykl přinášely mnohá vítězství a dobré výsledky. Dosáhl i významných úspěchů při startech v zahraničí, kterými se řadil mezi světovou špičku.
2: Svou nejlepší sezonu zažil Gustav Havel v roce 1961, kdy skončil na třetím místě v mistrovství světa 350 kubických centimetrů. Zapsal se trvale do historie silničního motocyklového sportu. Motocyklový sport byl pro něj vším a nechtěl ho změnit za nic jiného.
1: 30. prosince roku 67 cestou do zaměstnání havaroval u stadionu Bohemians v Praze a téhož dne utrpěným těžkým zraním ve Vinohradské nemocnici podlehl.
2: No a po zmíněné tragické nehodě se tehdejší rada autoklubu Hořice usnesla uctít jeho památku a požádala Eli Havlovou o souhlas, zda by závod 300 zatáček mohl nést trvale jeho jméno.
1: Tak dneska by Gustav Havel oslavil 96. narozeniny.
2: Skvělá legenda, stejně jako Vaby Daněk, v té hudební formě si ho teď vychutnáme v písničce První vlak na jih.
1: Čeká nás i Karel Kahovec a pak už se budeme věnovat dopravnímu zpravodajství.
2: Čas 8 hodin a 20 minut.
1: Přejeme pěkný čtvrtek z Country Rádia.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Za 9:05 mám tady informaci pro všechny Pražáky nebo pro všechny ty, kteří budou zítra cestovat tramvají. Vězte, že nás tady čeká jedna taková výluka. Zítra asi 11:30 večer začne takové dočasné přerušení provozu tramvají v obratišti spojovací. Vytrvá až do 12. září. Linky 9 a 11 skončí u vozovny Žižkov. Linka 31 pojede od Vysočanské a Ohrady a bude ukončena v zastávce Kněžská Luka. Další informace jsou za silnic D1 660 km ve směru na Prahu. Máme tam dopravní kolizi, bouralo se také v Brně, v ulici v Újezdech a komplikaci čekejte i v Českých Budějovicích. Na Senovážném náměstí máme srážku dvou osobáků. Doprava ta tam, tak si dáme počasí, taky zprávy s Tomášem Adamcem a taky Mirka Hofmana, to už z muziky.
2: Country Radio.
3: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
3: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
3: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
3: Aha.

0: Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Škodovka má další úspěch. Škoda Elroq se stal podle aktuálních dat nejžádanějším elektromobilem v červenci na evropském trhu. Sázející z Německa vyhrál tento týden ve slosování loterie Eurojackpot pohádkovou sumu. Skoro miliardu korun. Z výhry se mohou radovat i sázející z Maďarska, Estonska nebo Norska. Ceny benzínu i nafty v posledních dnech opět rostou. Litr nafty se už na některých místech blíží částce 50 korun. Třeba Polsko už proto znovu snížilo DPH na pohonné hmoty. To byly krátké zprávy. A ještě počasí. Dnes bude většinou polojasno. Večer bude od jihozápadu oblačnosti částečně přibývat. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Já už to vidím, já už to vím, můžu to nahlásit?
2: Nahlaš to. Nahlásit se to musí, nebo mělo by se to nahlásit, abychom náhodou na ty dnešní oslavence nezapomněli a obdarovali je nějakým krásným dárkem.
1: Co jim dáme?
2: Nová křídla. My můžeme pustit třeba písničku.
1: No, my můžeme jim dát nová křídla.
2: Ano,
1: jo?
2: Ano.
1: Aby vám to tím životem pěkně létalo. Milí otakárci, přejeme všechno nejlepší. Vaše jméno je germánského původu a jeho význam je obvykle odvozován z výrazu Odo vakar. Odo je majetek, vakar zase hlídat, takže co? Je to nějaký hlídač majetku. Může to být vlastně takový jako alarm, mě napadlo. Jo? A nebo takový ten pán, jak má takový ten černý úbor a vzadu na zádech má napsáno security.
2: Teď mě napadlo, že v kalendáři by mohlo být nové jméno díky nám teďka, respektive tobě, jméno Alarm, že? Dnes slaví Alarm.
1: Alarm. Otakar Alarm. Tak ano. V Česku je otakarů přes 6 tisíc, kluci, všechno nej?
2: V kalendáři je další jméno, tím jménem je Cezar, jedná se o křestní jméno latinského původu. V překladu jméno znamená jako vlasatý nebo chlupatý. Je tady docela výhoda, že to nemá ženský ekvivalent jméno Cezar, protože si nedovedu představit, že by žena měla přívlastek chlupatá. Tak jedná se
1: jinak.
2: No, to je pravda. Jedná se o ambiciozního, odhodlaného muže, který ví, čeho chce dosáhnout. Od přírody je velmi odvážný a nebojí se riskovat, aby dosáhl svých cílů. V České republice je jeden nositel jména Cezar.
1: Je to ambiciozní a odhodlaný muž, který je také velmi chlupatý.
2: Ano, proto říkám, že je dobré, když tady není ženský ekvivalent.
1: Cezarka. No. Dobře, dneska je také Světový den jezer.
2: Ano, to je velmi důležité připomenutí si tohoto dne, protože zdůrazňuje, že vodní ekosystémy, tedy včetně jezer, energie a tak dále, nutně potřebujeme k životu, že voda je nepostradatelná pro zdraví, blahobyt a lidský rozvoj. Avšak stav jezerních prostředí, zejména pokud jde o kvalitu a množství vody, se na celém světě vážně zhoršuje a je potřeba tu situaci nějak řešit.
1: Tak Vláďa už to vyřešil tím, možná, že jste to neslyšeli, ale Vláďa se svěřil, že ode dneška prý nebudou už házet lahve do jezera.
2: Ano, přesně tak.
1: Takže tím prospěje životnímu prostředí. Tak hurá sláva, jsme za to rádi, Vláďo, takže všechny ty lahve po všech těch jezerech horských jsou teda tvoje práce. Dobře, není se čím chlubit. Dneska je také den milovníků banánů, jo, to se mi moc líbí teda, protože banány patří vlastně mezi nejoblíbenější druhy ovoce. Představ si, že třeba i z marketingového hlediska, když se vytváří třeba letáky, tak si všimni, že tam skoro vždycky jsou banány, protože banány, si představ, že jsou jedním z největších taháků lidí do obchodu. Jako, dovedeš si představit, že by si šel do nějakého obchodu jenom protože tam jsou levnější banány?
2: Ne, já jako ne, nakupovat? Protože já se přiznám, banány nejím, to znamená, to mě vůbec neupoutá. Jo?
1: Já tak vidíš, tak na tebe banán, evidentně necílí.
2: Vidím banána, musím si koupit půlky a bučku, aby vykompenzoval své chutě.
1: No tak možná, že vedle tam dávají i ten buček rovnou do akce. Ano. Banány jsou velmi zajímavé tím, že vlastně banán není banánovník, není strom, víš, co to je?
2: Keř.
1: Ne, to není žádný keř. Je to bylina, si představ. A z botanického hlediska je banán jako ten plod, co?
2: Bylinka.
1: Ne, co to je jako ten banán? Když to tam vyroste, tak by to mohl být nějaký jako plod.
2: Ano.
1: No a co by to mohlo být?
2: Plod.
1: Je to bobule, si představ.
2: Bobule. Ale představ taková si protáhnutá.
1: Je to prostě bobule, kdo by to byl řekl?
2: Bakovec z nás čeká, to už je téma další muziky. Krásné ráno.

0: To byl náš Kuba Jiroušek se svojí kapelou Nové struny. Patrik a koleje, pěkně to rozjeli, tak vy to asi nerozjedete, zejména tedy pokud jedete na D1, protože tam se nám tvoří kolony z Prahy na Brno, 178. až 196. kilometr. Tahle ta situace podle mě přetrvává už tak hodinu, teď je to tam aktuálně na 30 minut. Komplikace čekejte taky na 35. Je to z průjezdu, když projíždíte Libercem ve směru na Chrastavu, tak u sjezdu na Ještěd, tak tam se situace komplikuje a tam je to prý už taky na 15 minut.
1: No a pořádně rozjet, když jsme u toho, to můžete i v rámci počasí, protože dnes mají být teploty až 29 stupňů Celsia. No a vy se můžete odprostit od toho teplejšího oblečení, které ovšem teď po ránu ještě na mnoha místech České republiky potřebovat budete, protože teploty jsou kolem 15-17 stupňů.
0: No, tak ale nebojte, vyšplhají se až k 29 dneska. Před námi jsou Nezmaři a jejich Růže a taky jedna soutěž.
1: Ano, Dospíváš to se jmenuje, náš telefon je 210-323-333 a vy už teď můžete využít tohoto telefonního čísla, pokud máte odvahu, abyste nám zavolali a zúčastnili se této velmi oblíbené zpívací soutěž.
0: Ve hře je Dešní country rádia, tak pokud se ještě nespívali a pořád to jako tutláte a ještě jste se nám nechtěli odhalit, tak dneska je ten váš den.
1: Jdeme na Nezmary.

0: Dospíváš to?
1: Tak jdeme.
2: Jdeme zpívat. No, respektive ne, my zpívat nebudeme, ne. Možná maximálně v půdu sebezáchovy, ale zpívat bude náš dnešní volající. A tím je Eda. Edo, krásný den přejeme.
1: Edo, slyšíme se. Ahoj, tak Edo, připraven na zpěv?
3: Jasný.
1: No tak jasný, tak my pustíme úryvek písničky. Až to skončí a bude ticho, tak ticho je určené jenom pro tebe.
2: Ano.
1: A ty budeš zpívat.
2: Tak jdeme na to, připrav se, startujeme.

0: tisíc měst.
1: Ano, a dál? A dál?
0: Řekni ti, Terezo, řekni, jak ráda tě mám.
1: Kolik?
2: No, no, takže máme to s ozvěnou.
1: Ano.
2: No ještě kousek.
0: Kolik je štěstí na lice na světě nás?
1: No.
2: Ale Edo, to bylo s nápovědou, teda já myslím, že víc než ty si deštník zaslouží tvoje manželka, nebo někdo, kdo tam, kdo ti napovídal.
1: No, přesně.
0: No, manželka.
2: Manželka, máš jí, dej nám jí k telefonu, prosím tě, Edo, jde to?
0: Jo, jinak jo.
2: No tak
0: Kačenko.
2: Tak,
1: bylo to krásně zase. No, je, bylo, no.
2: To takhle, od manželky z té dálky, jo, to ano. Bylo, pak jsme to slyšeli
1: manželka
2: jako dvojmo
1: ještě.
2: Hlas. Slyšíme už manželku, haló?
0: Ano.
2: No, tak to není manželka, to nevadí. Edo, tak dobrý, už to nebudeme protahovat. Deštník je tvůj, respektive manželky, jo?
0: Já,
2: jo,
0: dobře,
2: doufám, že ti ho nebude půjčovat.
1: Ano, my gratulujeme. A teď už si tuhle písničku pustíme pěkně.
0: Celou. Ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: To byl hezký zpěv.
2: No, dvojspěv.
1: Tak no, s nápovědou.

0: Riders in the Sky ve vysílání Country Rádia. Krásná písnička v podání Johnnyho Cashe. Za chviličku tu máme počasí a zprávy. No a po nich už se překulíme do dnešního dopoledne, které bude jako vyšité.
1: Tak se překoukneme a překulíme. Jak se překoukává? Já se chci taky překouknout.
0: Po očku pokoukneme, jaká nás třeba čeká muzika.
1: Dobře, tak já se překouknu a koukám se přes tu devátou. Ano? Pavel Dobeš, Robert Křesťan a druhá tráva.
0: Výhodou je, že ses nepřekoukla, že to je opravdu tak. Takže krásné ráno vám. Pořád ještě ráno přeje Kačka Váňa.
1: Hezký čtvrtek.
2: Country počasí.
3: Dnes bude většinou polojasno. Večer bude od jihozápadu oblačnosti částečně přibývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 29 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Ceny benzínu i nafty v posledních dnech opět rostou. Litr nafty se už na některých místech blíží částce 50 korun. Třeba Polsko už proto znovu snížilo DPH na pohonné hmoty. Zastropování cen ale česká vláda neplánuje. Americká vláda připravuje zrušení turistických a obchodních víz až 200 000 cizinců, kteří ve Spojených státech požádali o azyl. Pokud vláda k takovému kroku opravdu přistoupí, povede to k soudním sporům. Teď se vrátíme zpátky domů. Teď něco pro milovníky zvířat.
2: Zoo Praha láká návštěvníky na pestrou škálu zvířecích mláďat, včetně populárního lachtana Jabulanyho. S blížícím se koncem prázdnin ohlašuje zoo vysokou návštěvnost a připomíná poslední příležitost využít speciální večerní vstupné za zvýhodněnou cenu.
1: Nový školní rok se blíží a je potřeba být opatrný. Důvody připomene Luděk Savana Urbánek.
3: Už je to tady. Začátek nového školního roku sebou přináší i rizika spojená se zvýšeným pohybem dětí, školáků a studentů u samotných školních zařízení a na frekventovaných dopravních uzlech či kolem silnic a cest. Městská policie Ostrava s předstihem zahájila novou preventivní kampaň s názvem Bezpečně do školy. Luděk Savana Urbánek, Ostrava.
0: Sport.
1: Včera se hrál fotbal a fotbalisté druholigové Karviné neobhájí triumf v domácím poháru. Už ve druhém kole překvapivě prohráli na hřišti Kozlovic 4-5 na penalty. Po 90 minutách skončil zápas 1-1. A 18-letý útočník Vítěz Krkoň pomohl nevídanými 7 góly k jasné výhře Baníku Ostrava 9-0 na hřišti Sparty Brno. Mládežnický reprezentant už v první půli zaznamenal 5 tref. Další 2 přidal po přestávce. Tolik fotbal, tolik zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio.

tabule, když žiješ, nežij na nule. A tak zmizela z naší ulice.

hodinky za dolar a prstýnek lžičky na kafe. Kdo je bez viny, ať hodí kamenem. Spolu spíme, spolu cestou jdem. No tak si běž a zkus mě žalovat. Slušnou holku těžko pohledat.

zastavárny se zasnila a začala se v bocích kolíbat.

0: ať my zůstaneme. Tak když chcete, tak my teda zůstaneme.
1: Ano, to byla písnička od Roberta Křesťana a druhé Trávy píseň Zůstaň. Zůstáváme s vámi tedy Kačka a Vláďa i po 9. hodině dopolední. V této hodině budeme tu mít samozřejmě nejenom muziku, ale samozřejmě také téma dnešního ranního otázníku, na který se bezpochyby můžete těšit, protože bude velmi zajímavé.
0: Určitě. A bude souviset s jídlem. Jo? My jsme tady s Vláďou teď se bavili o chlebu. Jo? Mě třeba překvapilo, že se prodává čtvrtka chleba. Já mám pocit, že jsem to neviděla prostě třeba 20 let prodávat čtvrtku chleba.
1: No, já jsem zíral, že se s ním nesetkala, protože u nás na náměstí v jedné nejmenované prodejně v rámci jednoho řetězce ten chleba na ty čtvrtky prostě mají. Je tam vystavený v regálech a tam si ho klidně můžeš koupit. Já ti dovezu zítra
0: do rádia. To jsem naposledy viděla prostě někde na takových těch malých krámcích, ano, někde na vesnici, že tam se to jako takhle prodává. No tak možná, že to bude o chlebu, možná, že to bude o jiné potravině. Uvidíme. Teď už Marty Stewart.
1: Tak ať se vám dobře poslouchá. Jak bylo řečeno, je tu dopoledne a svátek slaví Otakar.
0: Hezký čtvrtek.

0: Co, kdy, kde a jak? Ranní otazník Country Rádia.
1: Tak říkali jsme, že možná to bude o chlebu, že stoprocentně to bude o jídle, ale možná o chlebu a možná taky ne. Tak víte co, tak ne.
2: Ne. Bude to o tom, o čem je dnes v kalendáři aktuálně řeč, protože mimo jiné máme Mezinárodní den milovníků banánů. Těch posluchačů a lidí, kteří žijí kolem nás, je opravdu nepřeberné množství, kteří ty banány milují, ať už v jakékoliv formě či podobě.
1: No ale právě ty banány jsou zajímavé v tom, že vlastně já si myslím, že většina lidí je vždycky jedla jenom tak, že ho prostě oloupala, ano. Ať už z jedné nebo z druhé strany. Myslím si, že specialisté jsou ti, kteří to otevírají tam, kde je jenom takový ten čudlík, víš, a není tam ta stopka. Jak to otevíráš ty? Ze které strany?
2: Jak je ta stopka?
1: No. Víte, ale jsou lidé, kteří strkají takhle palec do toho vnitřku a pak to rozloupnou. Ale dobře, otvírejte si je, jak chcete, hlavně, že se do nich dostanete. Ale myslím si, že tohle je jako standardní, že je jíme tak, jak jsou. Ale v poslední době se stalo také velkým trendem používat je do teplé kuchyně, anebo je grilovat.
2: Určitě, anebo si z nich můžete připravit lahodný koktejl, to jsem miloval, když jsem byl malý chlapec, že jo. A tak dále, takže těch možností, jak ten banán zpracovat, ať už jí zasirovat nebo de facto v té teplné kuchyni, je nepřeberné množství.
1: No a myslím si, že velkým hitem posledních let je banánový chlebíček. To znamená, když máš ty přezrálé banány, protože já mám pocit, že vždycky, když přinesu banán, tak druhý den jenom se tak jako na něj podívám, mrknu okem a už je černý.
2: Ano.
1: Tak přesně v této podobě se právě ty banány dají zpracovat a může z nich udělat prostě sladkou dobrotu. Ale samozřejmě záleží také na tom, jestli ti nevadí jakoby ten odér těch banánů, jo? Protože někomu to jako páchne, tím pádem mu nebude chutnat ani ten chlebíček.
2: No, já si myslím, že teplnou úpravou se to samozřejmě všechno eliminuje na minimum, nebo o čem mluvíš, o tom odéru, anebo se opravdu dá úplně jako vypustit.
1: No, ale třeba co je super, ano. Tak je třeba banánová zmrzlina. A to si můžeš udělat doma. To vlastně jako zmrazíš banány, pak je rozmixuješ třeba se smetanou. A to je teda bašta a vlastně je to i bez cukru, souhlasím. Je to moc dobrý.
2: Jinými slovy je tady otázka, jak nejraději jíte banány. Napište nám, budeme rádi a třeba dostaneme i nějaký nový recept, který neznáme a podělíme se rádi s našimi posluchači ve vysílání Country Rádia.
1: Takže dneska je den milovníků banánů, tak na banány.
2: Pojďme oslavovat.

0: Country rádiem na cestách.
1: Co nového na vlakových kolejích, tak vlaky nejezdí na trasách Budišov nad Budišovkou Odry. To možná víte, ale polodenní vlakové výluky, které jsou dvě pro tento den, možná ještě neznáte. Plzeň, Třemošná u Plzně nebo Pardubice, Chrudim. Tak tady dneska vláčky minimálně do té 16. hodiny jezdit nebudou. Na silnicích by mohl být klid, ale, jak by řekl klasik, není. Praha v ulici Vyškovská, tak právě tady se bouralo. V Havlíčkově Brodě v ulici Pražské máme taktéž kolizi dvou osobáků a ještě se vrátíme do Prahy, protože na Plzeňské máme taktéž srážku dvou osobáků, je tam neprůjezdný jeden jízdní pruh, tak počítejte s velkým zdržením, protože ta Plzeňská je teda velká šlamastika pro nadcházející i uplynulé dny. Na Country Radio skončila doprava, tak nás čeká muzika. Za malý okamžik Hoptropáci nebo Home Free.
2: Country Radio.
0: Dvorana Country. Čili návštěvní hodina staršího archiváře.
3: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

Katie Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich siklek. Snad se chtěl modlit.

po čtyřech rozchodů. Říkávám si, jen si věř, v srdci mám hořící keř. Kdo brečí, ať brečí, já jdu hledat svobodu.

0: je tady vyhodnocení ranního otazníku. My jsme se vás ptali na jednu zásadní otázku. Co teda s tím banánem v kuchyni dělat?
1: Ano, přišlo opravdu opět mnoho příspěvků. Ty banány jsou neodmyslitelnou součástí našeho jídelníčku a my víme, že i vy, naši posluchači, si s nimi dokážete vážně poradit. Napsal nám třeba Petr, milé Country Radio, Kačko a Vláďo. Jak už bylo řečeno vámi, tak já miluji úžasnou banánovou zmrzlinu. Na té jsem ulítával v Praze už od 75. roku, kdy jsem chodil do Světozoru a tam točili banánovou a také jahodovou. Dával jsem si míchanou, ale to nebylo ono. Vždycky zvítězila jenom samotná banánová.
0: No paráda. Máme tady i recept na banánové lívance, ke kterým se projedl Tomáš. Píše nám tady o tom, že vždycky jedl banány klasicky, tak jak jsme se o tom bavili, ale že před lety mu jeho žena předložila banánové lívance s tím, ať to zkusí. Jo. A píše, je to neskutečná dobrota, stačí jenom 3 suroviny. Rozmačkat banán s vejcem, přidat trochu mouky a potom smažet na pánvičce. Když si k tomu přidáte třeba nějaký jogurt, tak je to naprostá fantazie. Miluji ke snídani.
1: Napsal nám Jindřiška, ta píše, mám takový postřeh ze svého života, já banány moc nemusím, ale jednou, kdysi dávno, je to už několik let, jsem donesla banány domů. Nebyly takové ty správně žluté, ale už měly na sobě takové ty skvrnky, nechala jsem je ležet v předsíni na malé židličce.
0: A za hodinu bylo po nich.
1: A za hodinu bylo po nich, ale počkej, ty se strefila, protože přišel náš Azor, čuchal, a polovinu těch banánů, bylo jich asi 7, snědl. I se šlupkou.
0: Prosím tě, pejsci žijí
1: pejsek,
0: banány.
1: Tak to.
0: No. Tak to je neuvěřitelné. No tak vidíte, tak ten nepotřeboval žádnou teplnou úpravu. Jako, a vzal to i se šlupkama, myslíš?
1: Psala tady i se šlupkama.
0: No, počkej,
1: tak to si nedovedu představit.
0: Ale šlupky se taky využívají, třeba k rostlinám se dávají, víš?
1: Přesně tak, jako vylouhuješ to ve vodě, necháš to zkvasit a zaliješ tím kytičky a je to báječné hnojivo.
0: A je to voňavé hnojivo?
1: Není to voňavé, to jsem chtěl říct, že to voňavé teda jako vůbec není.
0: Já myslím, jako voňavé, jako
1: ano, je,
0: voňavé.
1: Tak jak to myslíš ty, je to voňavé, ano. A na ty kytky to působí. Já když dovolíš, tak tady bych měl výherní dnešní tip, který jste nám poslali, je to recept a je tady krásně, který vlastně je to jediný, který tady ještě v té řadě těch příspěvků nebyl zmíněný. Napsala nám Jiřka. Banány suším a pozobávám je v průběhu celého roku.
0: Ale
1: je to lahůdka, je to sladké a nekalorické. Všem vřele doporučuji. Stačí málo dát si banány nakrájená na kolečka do sušičky, nechat to tam. V závorce trvá to sice delší dobu a pak máte na celý rok vystaráno.
0: No paráda, ale nezaměňovat s těmi, které se prodávají v obchodě, protože oni se tváří jako sušené, ale přitom jsou smažené.
1: Vážně?
0: No a to se prostě málo ví, je tam potřeba podívat se dozadu u toho složení, jestli náhodou nejsou smažené, protože oni se tváří, jo, vypadají úplně stejně, ale budou smažené a tam je ta energetická hodnota úplně jiná.
1: Tak, tady je to tak, jak to napsala samozřejmě Jiřka, takže když se nám
0: pozvete,
1: my vám věříme, budete mít u nás nějaký pěkný rád. Pošleme banán třeba. No.
0: No ale to musíme kurýrem, protože
1: ano.
0: Aby vydržel. Tak děkujeme za vaše příspěvky, další najdete třeba na Facebooku Country Rádia. Teď si dáme ale muziku, čeká nás Valda Matuška.
1: Hezký poslech.

0: Kam jen ptáci mohou, bosou nohou.
1: Přesně tak.
0: Krásně, tak by to mohlo pokračovat?
1: No, mohlo by to pokračovat jakkoliv. Samozřejmě to už záleží na fantazii a na tom, jak byste si tu písničku podle sebe chtěli upravit, ale ta textace od Pavla Bobka v této písni byla zcela na místě, tak já bych tady vůbec nic neměnil.
0: No já taky neměním, jenom připomínám, že by jako mohlo být ještě nějaké pěkné pokračování. Za chvilku bude 10 a to už bude pokračovat Milan Schmidt ve svém vysílání jenom pro vás.
1: Čeká nás celá řada zajímavostí, mimo jiné také jeden velmi zajímavý rozhovor, které si vzala za své moje drahá kolegyně Kačka Čepelíková a bude ten rozhovor s jednou velmi známou kulinářskou osobností.
0: V 11 hodin se tady společně zase uslyšíme, protože proti mě usedne Zdeněk Polorajch. Budeme si povídat o jídle, ale nejenom o něm, taky o jeho novém pořadu, který se právě dneska spustí na obrazovkách Primy. Tak poslouchejte určitě i dál. Po 10. Milan Schmidt, ale po 11. se uslyšíme zase společně.
1: Ano, opět Kačka Čepelíková. Prostě vy se jí dnes nezbavíte.
0: Tak na hodinku jenom.
1: Ano.
0: Zatím přejeme hezký den.
2: Country počasí.
3: Dnes bude většinou polojasno. Večer bude od jihozápadu oblačnosti částečně přibývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 29 stupňů Celsia.

0: Antri Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Počet osobních automobilů na českých silnicích se v prvním pololetí opět zvýšil. Konkrétně o 84 665 na 6,94 milionu. Jejich průměrné stáří ale vzrostlo na skoro 17 let. Loni to bylo asi 16,5 roku. Zájem měst o trolejbusovou dopravu v posledních letech roste. Je to díky trolejbusům, které mohou část trasy jet mimo trolejové vedení, tedy na baterie. A pro zajímavost, před 90 lety vyjeli v Praze první trolejbusy a v roce 1972 byl jejich provoz ukončen. Před 2 lety se ale do ulic opět vrátili. Příběh jedné staré tramvaje přináší Blanka Holoubková.
2: Ještě nedávno vozila cestující nedaleko Berlína. Dnes prochází renovací v liberecké vozovně. Historická tramvaj T59M, kterou se podařilo získat za pouhých 500 eur, je zase o krok blíž návratu do provozu. Pokud vše půjde podle plánu, cestující by se s ní mohli svést už příští rok.
1: Co mají nového v Otrokovicích, to ví Luděk Savana Urbánek.
3: Dopravní společnost Zlín Otrokovice nabízí cestujícím možnost nákupu prostřednictvím svého e-shopu. Službu mohou v těchto dnech využít například žáci a studenti, kteří si pořizují jízdenky na nový školní rok. Uživatel při registraci vyplní své nacionále, přidá fotografii a nahraje kopii občanského průkazu. Luděk Savana Urbánek, Zlín.
0: Sport.
1: Ještě fotbal. Fotbalista Jablonce se dnes na domácím hřišti proti Rangers pokusí v odvětě závěrečného čtvrtého předkola konferenční ligy vymazat jednobrankové Mango v Glasgow a postoupit do hlavní fáze soutěže. Severočeši už předtím v kvalifikaci vyřadili Varaždín a Rigu. Teď je čeká poslední krok. Snad jenom dodám, že stadion je vyprodaný. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Dobré dopoledne vám přeji, krásný čtvrtek s datem 27. srpna, tak tohle byla pořádná jízda Míša Laich, ta forehand a písnička Flám. Já už se těším zase na další parník country rádia s Míšou a Bertem Laichtovými, protože to mělo opravdu grády a pokud byste chtěli plout s námi právě na tuto plavbu, tak na našich stránkách www.countryradio.cz najdete více. K tomu se ještě dostaneme klidně v průběhu celého dne, jinak teď po 10. hodině vám přeji příjemný poslech, nabídnu vám samozřejmě kukátko country rádia, které bude jakousi pozvánkou, dáme si i tuláckou stezku, no a z muziky potom Kapitán Kit, Mirek Hoffman, Pavel Kaiser anebo Emmylou Harris. Příjemný den.

0: Radkem Country Rádia.
1: Festivalová sezóna pomalu, ale jistě končí, ale stále ještě je kam vyrazit. Například Hanka z kapely Náplava nám teď řekne, kam můžeme už tento týden. Ahoj, Hanko.
2: Ahoj, Milane, zdravím všechny posluchače. Ráda bych vás všechny pozvala na takový minifestiválek tuto sobotu 29. od 14 hodin k nám do Janova nad Hřenskem a bude se to konat v areálu hotelu U zeleného stromu.
1: Na koho se můžeme těšit? Co tam uslyšíme? Co tam uvidíme?
2: Tak já myslím, že budou zastoupeny všechny žánry. Budou děčínští harcovníci, co by country, ústecká Náplava, trampská muzika, bude ústecký šrot, což je taková v podstatě jazzová country nebo jazzový bluegrass. Bude pražská sekvoj, což je klasický folk a zavírat budou litoměřická Kamna, která hrají všechno, veškeré styly plus ještě navíc irské balady.
1: Takže je to pestré opravdu a v podstatě pro každého, tak nám prosím, Hanko, ještě jednou zopakuj, v kolik hodin a kde přesně máme být?
2: Tak byli bychom rádi, kdybyste nás přišli podpořit, protože se jedná o 16. obnovený ročník festivalu, který se jmenuje Janovská bedna v Janově nad Hřenskem v sobotu 29. srpna o 14 hodin.
1: Moc děkujeme za pozvánku, měj se krásně, zdravím celou kapelu a ahoj.
2: Děkujeme moc krát a mějte se moc pěkně, ahoj.

0: Country rádiem na cestách.
1: Na cestách a taky na kolejích se ocitáme teď o 10:30 a koukám, že Pardubice Chrudim a Plzeň Třemošná u Plzně, tak to jsou polodenní výluky pro dnešní den, tak počítejte s přesedáním v těchto místech. No a teď se pojďme rychle podívat na dálnice. Na dálnicích momentálně nevidím žádnou hlášenou větší dopravní nehodu nebo nějaký větší dopravní problém a tak koukám na takovou tu grafiku, kde vidím přeci jen nějaká porouchaná vozidla, třeba například na D1 na 150 na ten druhém kilometru ve směru na Prahu je porouchané vozidlo a je tam hlášeno drobné zdržení. Jedna z výstrah svítí na mě také na 11. kilometru ve směru na Brno. I tady je porouchaná a odstavená dodávka na D1, tak dávejte pozor. A pak na obrácené straně dálnice zhruba na 330. kilometru ve směru na Ostravu je odstavený nákladní automobil. Tak to jsou tři porouchaná vozidla, která momentálně komplikují trochu dopravu na dálnici D1. Na D5 momentálně teď v tuto chvíli jsou varování rovnou dvě. Jedno je ze 137. kilometru a sice ve směru na Rozvadov se tvoří kolona. Druhé je ze 130. kilometru a i tady je hlášena kolona ve směru na Rozvadov. Takže tam počítejte na výjezdu z republiky směrem na Rozvadov, tedy okolo 130. a potom okolo 137. kilometru s nějakým větším zdržením. Stejně tak počítejte s tím, že je trochu hustější doprava na příjezdu do Prahy. Ale to není nic nového, to je celkem obvyklá situace, takže nakonec celkově tedy ta doprava nevypadá až tak špatně. My ji budeme sledovat a v příští hodině budeme aktualizovat. Přeji vám krásný poslech a jdeme za další muzikou.
0: Country Radio. Víkendové večery na Country Radio. Pátek v rytmu šumné country. Sobotní potlach s trampskou písní a nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Vítám všechny tuláky a tulačky. Dneska náš výlet povede na Tichánkovu rozhlednu. Ta se nachází na vrchu Tábor, vysokém 678 metrů nad mořem. Je dominantou okolí Lomnice nad Popelkou. Vrch Tábor, který se původně jmenoval Chlum, byl zárukou dobrých a nerušených výhledů od jak živa. Proto tam stávala dřevěná rozhledna již v minulosti. Ta ale po letech vlivem povětrnostních podmínek schátrala a tak v roce 1897 musela být rozebrána. Rozhledna, která v roce 1911 na stejném místě nahradila tu starší, stojí na vrcholu dodnes. Stavitelem byl pan Václav Slaba. Hlavním stavebním materiálem byly proslulé cihly z Pulice. Věž je vysoká 35 metrů, vyhlídkový ochos je ve výšce 26 metrů a vede na něj 145 schodů, pozor tedy na dech. Když ty schody dáte, otevřou se vám kruhové výhledy do širokého okolí. Za pěkného počasí dohlednete na Orlické a Jizerské hory, Krkonoše, nedaleký Kozákov s další rozhlednou, poznáte nezaměnitelné homole Českého středohoří, jižně ležící město Jičín a téměř 100 kilometrů vzdálenou Prahu. Rozhledna je pojmenována po panu Josefu Tichánkovi, učiteli, který byl hlavním strujcem jejího vzniku a trávil na ní velkou část svého života. Znalosti pana Tichánka při popisování krajiny obdivovali jak jeho žáci, tak mnoho dalších turistů či kolegů z okrašlovacího spolku, který stavbu rozhledny na začátku 20. století financoval. Zajímavostí je, že peníze na stavbu se sháněly i během táborské pouti. V roce 1910 tam spolek vybíral od návštěvníků příspěvky a získal přes 359 tehdejších korun. Stavba tehdy stála 22 tisíc. K rozhledně se dostanete buď pěšky z Lomnice nad Popelkou, nebo autem po silnici číslo 286 vedoucí z Lomnice nad Popelkou do Jičína. Vlaková stanice je v Ploužnici. Rozhledna je přístupná celoročně, má vlastní vchod s turniketem na mince. Další podrobnosti o Tichánkově rozhledně najdete například na webu autokaleidoskop.cz. Pěkné toulání a dobrou náladu vám přeje Vítek.
0: Country Radio. Nejvíc country a české muziky. Country.

0: touch base.
1: Skvělá píseň, jak v podání Depeche Mode, tak v podání Johnnyho Cashe. Ta od Johnnyho Cashe je samozřejmě blížší našemu žánru, a tak jsme ji zařadili do našeho vysílání a byla to poslední písnička v téhleté hodince. Za chvíli už 11. a pokud jste poslouchali pozorně už třeba včera a i dneska dopoledne, tak víte, že za chviličku tu zavoní dopolední káva. Já už pomalu ale jistě odcházím ji vařit, protože to je to jediné, co asi uvařit můžu a umím, to je totiž ještě ke všemu káva z kávovaru. No ale dobře vaří třeba Zdeněk Polorejch a právě on bude návštěva u dopolední kávy, ovšem zpovídat ho bude Katka Čepelíková, která přeci jen o vaření ví trochu více než já, takže budou si ale povídat pochopitelně o další řadě pořadu Ano šéfe a tak jako obecně asi proberou více věcí. No nechám to na Kačence, na co se zeptá. Jisté je, že než jí dám slovo, aby společně s mistrem Polorejchem prohovořili příští hodinu, tak jí dám slovo i k tomu, aby nás pozvala na zítřejší ranní vysílání s Láďou Vlachem.
2: Ahoj přátelé, zdraví vás za Vláďu a Kačku, ta silnější polovina. Už zítra slavíme narozeniny Shania Twain, country zpěvačky par excellence. Zahrajeme si její největší hity, tak nezapomeňte poslouchat zítra od 6 do 10. A těšíme se i na další zpěváky, kteří nám dospívají naši vybranou píseň. Cítíte se silní v kramflecích? No tak se na vás zítra před 9. těšíme v éteru Country Rádia. Tak zítra ahoj!
3: Country počasí.
4: Dnes bude většinou polojasno. Večer bude od jihozápadu oblačnosti částečně přibývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 29 stupňů Celsia.
5: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
6: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
7: Co je, panečku, provoz a těch aut kolem? Kdo se v tom má dneska vyznat?
8: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz.
9: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
10: Stařičký šerif už líně prdlku poláhlý vztah.
9: A když se šerif unaví, pustíme si Country Radio a jsme taky úplně v pohodě.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zlaté šedesátky hrají pod širým nebem. V pátek 4. září od 19 hodin na tábořišti a hospůdce v Týnci nad Vltavou. Podrobnosti jako vždy najdete na Facebooku Zlatých šedesátek. Hornický skanzen Majerau chystá koncert. 5. září od 18 hodin tady zahrají Gledly SV. Důl Majerau najdete ve Vinařicích v okrese Kladno. KTO a večer plný písní a také vzpomínka na Valdu Matušku. Místo konání je Mladá Boleslav. Sraz je v sobotu 29. srpna v 19 hodin na letní scéně Michalovické Putny. A ještě festival družických muzikantů, ten se koná 28. srpna od 17 hodin v Družci v okrese Kladno. Hrají Tragédii, Gledly SV, Schovanky a skupina Kupa. To byly dnešní pozvánky, které pro vás připravil Tomáš Adamec. Přeji vám hezkou zábavu a nezapomeňte, další skvělé akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidu.

0: Dopolední káva s Milanem Šmitem. Countryový občasník, ve kterém si Milan Šmit u dopolední kávy povídá se zajímavými hosty.
1: Je to přesně tak a také na tento týden je dvakrát připravena dopolední káva, jedna na zítřek, druhá je právě teď, v tuto chvíli. Já se snažím zvát si hosty, se kterými si mohu povídat o něčem, do čeho trošičku vidím, ale ve chvíli, kdy se objevil mistr kuchařský, tak vzhledem k tomu, jaké je moje umění v kuchyni, tak jsem úplně rezignoval na ten rozhovor a přenechám to někomu, kdo se ve vaření přece jen více vyzná. Takže s mistrem Polreichem si bude povídat moje kolegyňka Katka Čepelíková.
2: Už bezmála 20 let pomáhá restauracím zvedat laťku, nebojí se říkat věci na rovinu a díky pořadu Ano šéfe změnil pohled mnoha Čechů na to, co znamená dobře vařit a dobře podnikat. Teď se vrací s novou řadou, která odstartuje 27. srpna v 21.30, o týden dříve potom na Prima Plus. Co se za ta léta v českých restauracích změnilo a jak vlastně probíhá natáčení pořadu Ano šéfe pro televizi Prima, tak o tom si budeme povídat se Zdeňkem Polreichem. Přeju vám krásné dopoledne.
3: Dobrý den.
2: Tak když jste teďka po čase znovu vstoupil do restaurací s kamerou, tak co se tam vlastně dělo? Co se tam všechno změnilo?
3: No, změnilo se toho relativně málo, si myslím. Myslím si, že určitě ty restaurace, v kterých speciálně my natáčíme a čest výjimkám, tak bojují vlastně s podobnýma problémama, jako bojovali celou tu dobu. A co se tam změnilo, ty lidi si daleko víc stěžují na drahotu veškerých věcí, které pro to podnikání potřebují, a hodně si stěžují na personál nebo na nedostatek personálu.
2: Mm-hmm. Když se vrátíme k tomu pořadu, který jste teďka točili, vlastně tu sérii, tak jaký restaurace vám produkce vybrala?
3: No, produkce vždycky vybírá restaurace samozřejmě, který mají nějaký potenciál být akční, abych tak řekl, který jinými slovy jsou dosti problematický na to, aby se tam ten příběh dal dobře vytvořit.
2: Vypíchnul byste nějakou konkrétně? Jako utkvěla vám v hlavě nějaká, kterou jste točila, říkali jste si, no tak tahle byla.
3: Tak super. Já to nechci jako říkat dopředu, nedělal jsem malinko. To nikdy a... Ale myslím si, že tam jsou i v téhle sérii celkem zajímavý provozovny.
2: Tak jestliže jste mluvil o tom, že tam proběhlo k nějakým změnám i ve výběru, dejme tomu, nebo možná i v těch restauracích, prošlo proměnou i to natáčení?
3: To naštěstí vůbec ne. My děláme prakticky se stejnýma lidma celý ty roky. Samozřejmě občas se vymění, občas režíruje někdo jiný, občas kameru drží někdo jiný. Ale ty změny jsou malý a ten štáb je víceméně stejný.
2: Mm-hmm. Natáčí se i stejnou dobu? Jako
3: všechno stejný, 4 dny natáčení, 1 den návrat, všecko stejný. Ta struktura toho pořadu je daná, protože to je licencovaná věc, která pochází z britského originálu Kitchen Nightmares, takže tam vlastně zas tak moc prostoru pro to nějak ty věci upravovat není.
2: Mm-hmm. Jak dlouho vy tam teda vlastně strávíte? Protože my potom vidíme nějaký, jdeme tomu, hodinový pořad jednou za týden, ale vy tam jako de facto strávíte kolik času?
3: Je to 5 natáčecích dnů. Mm-hmm. Jo, pro mě plus občas se stává, že se dotáčí nějaký voiceovery, takže to je nějaká hodinka navíc.
2: Mm-hmm, dobře. V rámci toho pořadu probíhá i takový zátěžový test. Jo. To si myslím, že je jakoby taková nejzásadnější věc v té restauraci, kde se tam jako nahrnou ty lidi, aby jsme přiblížili někomu, kdo to nikdy neviděl. Kuchaři tam jako tečou nervy a vaří vlastně jakoby pro celou tu hospodu naraz. Je to tak ve skutečnosti, protože já jsem slyšela, že to tak úplně jako přesně není.
3: Jako já si myslím, že je podstatný si uvědomit, že to natáčení má svoje zákonitosti. My samozřejmě ten zátěžový test obsadíme tu restauraci do maxima, protože to je to, co by si vlastně všichni ty podnikatelé přáli. A my jim to přání splníme, takže samozřejmě je to tak, že ta věc je složitá pro toho provozovatele, rozhodně je to i pro tu kuchyň složitý, bylo by to složitý pro každýho, protože to je to, co všichni, co podnikáme v gastronomii, si vlastně přejem, že jo? Chceme tu hospodu mít úplně plnou lidí, ale modlíme se, aby nám nepřišli všichni naraz.
2: Dobře, dá se třeba ve třech lidech, kteří jsou v kuchyni, zvládnout třeba, kdyby přijel, dejme tomu, autobus, je tam 60 lidí, najednou přijde? Dá se
3: tak
2: to zvládnout?
3: Já myslím, že samozřejmě záleží, do autobusu se naštěstí vede jenom 40 asi, ale záleží na tom,
2: záleží
3: jak,
2: na autobusu.
3: Jak jsou ty lidi zvyklí pracovat, jak jsou ty lidi zvyklí tu práci zorganizovat, jaký rozsah má to menu. Pochopitelně ten zátěžový test, proto se to taky tomu říká, zátěžový test má, tak má ukázat tu kuchyň nebo tu restauraci pod tím tlakem, protože tam se samozřejmě ty problémy ukážou úplně nejlíp.
2: Mm-hmm. Jaká část toho natáčení je pro vás jako vůbec taková nejnáročnější nebo nejsložitější, ať už dejme tomu na psychiku, nebo jako dejme tomu na to, že na prostor, že prostě ty některé ty kuchyně jsou jako opravdu velmi malé a jeden člověk navíc už je prostě moc?
3: Tak my jsme natočili víc než 100 epizod toho, takže člověk je zvyklý už na lecos. Já pro mě jako v posledních letech, jak člověk už to dělá dlouho, tak začínají být psychicky jakoby nejnáročnější ty vnitřní problémy toho provozu, jako to, že ty lidi opravdu to nemají lehký. A já mám, už to není asi primárně, nevím, jestli kdy vůbec bylo, ale určitě to není primárně jenom o tom, co dostanete na ten talíř, ale jde i o to, o ten podnikatelský záměr a o ten celkový hospodářský výsledek té činnosti. To je to, co mě jako zajímá vlastně nejvíc.
2: Mm-hmm, to je takové to zákulisí, které vlastně ten běžný strávník nevidí, nebo ten, kdo tam přijde.
3: To je to, co vlastně vůbec nikoho nezajímá, že jo? To je, a to je zároveň to problematický, takže tomuhle se věnujeme docela dost.
2: Mm-hmm, a kdybyste to jakoby popsal běžnému člověku, který přijde do restaurace a tyhle věci nevidí a nezná, nějak se o ně zatím nezajímá, tak co je ten největší problém zatím těch restauratérů v Česku?
3: Tak problém je ten, že gastronomický průmysl v České republice je velký hodně, že těch provozoven jsou desítky tisíc a ten trh je nesmírně jako konkurenční, což vytváří obrovský tlak na tu cenu toho závěrečního produktu. Jo, protože ta konkurence je obrovská, těch možností, kde se lidi můžou nějakým způsobem najíst, je násobně víc, než jich bylo před lety. A ještě k tomu všemu, drtivá většina těch nových podniků je daleko lepších, než byly ty předtím. Že?
2: Mm-hmm. Tak to je taková přirozená selekce možná, není?
3: Dá se říct, že jo, dá se říct, že ano. A říkám, do gastronomického podnikání vstupují aspekty, které v tom ještě...
0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Když se řekne česká gastronomie, jedno jméno napadne většinu z nás téměř okamžitě, Zdeněk Polreich. Host našeho dopoledního vysílání na Country Rádiu. Jak to říkám, tak mám vlastně takový jako pocit, že jste jako už jako legenda. Máte taky takovej ten pocit, jako někdo, kdo se zapsal už jako hluboko do té české historie. Že jste jako možná jako něco jako Rettigová v kalhotách.
1: To rozhodně ne, asi já myslím, že paní Rettigová byla jako daleko významnější osobnost jako v tomhle tom. To byly
0: možná,
1: lidi,
0: že to
1: který...
0: je jenom váš pohled, ale...
1: To určitě ne, jako to já myslím, že paní Rettigová byla hodně jako asi přes tu kuchyni samotnou a svýho času to byla kuchařka samozřejmě světového kalibru, takže na to bych se jako já asi úplně nevěřil.
0: Dobře, ale legenda už možná jste, ne? Však už se tady o vás hovoří nějaká, kolem 20 let.
1: Nějaká zábava z toho vylezla, no tak spíš takový veterán si myslím. Legenda, ono se dneska to slovo, dneska je legendární všechno, já ten pojem úplně moc nemám rád.
0: Tak vy jste s velkým L, ale to je zase je, jako to je lepší.
1: To je od vás hezký, to takhle vidíte.
0: Dobře, pojďme se vrátit zpět k těm restauracím. Dneska jsou majitelé trošku asi poučenější, ne? Já myslím, že takové ty běžné věci, které jste říkal v těch prvních řadách, jako že by měly mít ty vchody restaurací uklizené, že by tam měly mít čisté ubrusy, že by neměly mít ty příbory zamotané v těch ubrouscích, tak to už asi v takových těch už mudlaných, myslím si, že to už jako asi není, ne? Teď už se věnujete jiným problémům.
1: No úplně ne, protože já bych řekl, že se v té gastronomii dost takový odebírají ty nůžky. Na jedné straně toho je ta soudobá gastronomie, kterou dělá mladí lidi a obrovský rozvoj takový tý bistro scény a všech těch věcí, to jsou lidi, kterým je dneska okolo třeba 30, možná ani ne, který už se to začali učit jako z jiného začátku a ty to vlastně dělají dobře, nebo skvěle by se chtělo skoro říct. No a pak jsou ty lidi, kteří prostě holt to dělají po staru a úplně přesně proto nemají tu elementární výbavu, co pak ono mít to čistý, je to všechno pěkný, ale gastronomie je prostě podnikání jako každý druhý a to záleží, tam se počítá jedna jediná věc, tam je ekonomický výsledek, který rozhoduje o všem.
0: Mm-hmm. Setkáváte se třeba s tím, že se ten majitel věnuje, že to je souběžně třeba i kuchař v té restauraci, že se výhradně věnuje té kuchyni a vlastně jakoby na ten zbytek nemá příliš času a tím pádem jakoby přehlíží tyhle ty v úzovkách jakoby drobnosti, které ale tvoří ten celek?
1: Ono se tak říká často, že jako dobrý kuchař je špatný hospodský. Přece jenom ta kuchyně je natolik specifická a natolik takový ten multitask, že tu hospodu vždycky, ono to bude znít jako kliše, ale tvoří ten tým nějaké, ať už je dvoučlenej, tříčlenej nebo dvacetičlenej, to je jedno. A celý ten management toho podnikání je prostě věc, která má v sobě nějakou složitost. A ne každý má buď to tu kvalifikaci nebo to nadání, aby byl schopný vidět ten velký obraz toho celého.

0: Takže tohle by třeba byla jedna z těch největších chyb, kterou restauratéři dělají?
1: Já myslím, že to nedá už dneska, aspoň já si to netroufnu paušalizovat. Já si myslím, že pořád přetrvává taková ta paranoia cenová, bych řekl. Jo, že se ty lidi zásadně bojejí nějakým způsobem ty náklady promítnout do toho, do těch svých prodejních cen, což je to je prostě nekonečný příběh. Vždycky to bude, má dát ti dál, že jo, strašná spousta těch hospod se hodně zdražila a teď ty lidi bojujou s tou ekonomickou realitou, která v tuhle tu chvíli prostě není jednoduchá. Já si nechci stěžovat, jako ne vůbec, ale dneska, jestli má mít opravdu někdo šanci na úspěch, tak musí mě počítat líp než kdykoliv předtím.
0: Mm-hmm. Když jsme se spolu povídali před rokem, tak cena meníčka byla kolem 200 korun. Dneska je 220. Je to už jako odpovídající cena?
1: Není, zdaleka ne. Samozřejmě, že jako, když se na to budeme, asi nejjednodušší pohled by se dal na to udělat, když si to převedeme na eura prostě. V těch korunách to vypadá jako hodně peněz. Kdyby se to převedlo na ty eura, tak 220 korun je kolik? To je nějaký 8-9 euro. To si nekoupíte v eurozóně nic, jako v restauraci.
0: Jako úplně jako obyčejnou pizzu, myslím. Jako.
1: No a ta musí být hodně obyčejná.
0: No, jako teda. Hodně obyčejná.
1: Myslím, že jako musí být neobyčejně jako
0: levná. Taky zapadlé uličce.
1: To si myslím, že jako, ale tak kdo chce jíst v zapadlý uličce jako za 8 euro? No, to je těžký.
2: Country Radio. Nejvíc country a české muziky.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Pojďme si dát kratičké dopravní informace. Na trati 091 Kralupy nad Vltavou Praha-Hostivař v úseku Praha-Holešovice Praha-Hlavní nádraží se řeší následky srážky vlaku s osobou. Samozřejmě provoz je tam zastaven a dá se využít městská hromadná doprava. Mám tu i zprávy z dálnic. Z Pražského okruhu přichází zpráva, že v oblasti Lochkova mezi 14,5 až 16,5 kilometrem ve směru Gruzini se tvoří krátká kolona. Trochu delší kolona je potom mezi 23 až 18 kilometrem ve směru k D1. Ta má asi tak 5 kilometrů. Také na D1 se připravte na zdržení, a sice v okolí exitu 196 ve směru na Ostravu, kde jsou práce na silnici. I tam je velmi hustá doprava. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Country Radio. K narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Radio každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Říká se, že pravda chutná nejlépe. Zdeněk Polorajch ji už servíruje bez přílohy a někdy i bez litování celé roky. Díky němu se mnozí naučili poznat dobré jídlo od špatného a restauratéři také zjistili, že výmluvy na talíři neobstojí. Nová série Ano šéfe odstartuje 27. srpna v 10:30 večer na TV Prima a o týden dříve potom na Prima Plus. A my jsme rádi, že si nejenom o ní můžeme popovídat přímo s člověkem, který nejde pro ostré slůvko daleko a jeho už hlášky dokonce zlidověly, tak ještě jednou hezké dopoledne, Zdeňku.
2: Dobrý den.
1: Tak vzpomenete si na nějakou hlášku, která zlidověla? Dostává se to k vám takhle zpětně?
2: Ono je to, myslím, rozdělený věkově. Zaznamenal jsem v posledních měsících, že děti ve věku okolo 8, 10, 12 let strašně baví hláška jako játrový knedlíček. Hehe, jako to jedou furt. Jako.
1: Ano, třeba hrníček.
2: To asi jo. Už mi někdo připomene, jak si to vybavím, ale já sám o sobě si moc jako nesledu.
1: Hlášky, které jste používal v těch předchozích epizodách, jako pamatujete si je, nebo je prostě to tak jakoby vystřelíte, prostě je to tam?
2: Vůbec nepamatuju to, vůbec, jako já jsem to někde viděl, jako souhrnou vydanou jakou knížečku, ale, ale jako jinak já si to v té situaci, to se nedá udělat na objednávku, to já si neuvědomu.
1: Vy to prostě jenom tak jako střelíte, zrovna teď to tam prostě je,
2: já
1: tak to jde.
2: Já to tam jenom takhle prostě řeknu.
1: Dobře, tak jo, dostáváme se k nové generaci kuchařů. Vy jste zažil několik těch generací kuchařů. Jo. V čem jsou ty dnešní mladí lepší nebo jiní než ti jejich předchůdci, se kterými jste třeba vystudoval?
2: Jsou daleko sebevědomější, jsou daleko drzejší.
1: Což je dobře?
2: No, všechno má svoji hranici, si myslím. Určitě spousta z nich je daleko, daleko lepších. Mají samozřejmě neomezený přístup ke světovým informacím díky sockám nebo internetu nebo čemukoliv jinému. Takže určitě si myslím, že jsou lepší ty lidi, jsou profesionálnější a dost se to začíná jakoby dělit na různý úrovně, na kterých to ty lidi dělají. Jo, teď hodně se dostal do mody takovej ten street food, který se dostává na hranici takovýho trošku jako junk foodu občas. A pak jsou fakt kluci, který to myslí vážně a míří jako hodně vysoko a jsou fakt jako dobrý. Takže ty to dělají na světový úrovni, o tom se musí diskutovat. Jedna věc, která je v těch Čechách ještě pořád jiná, než je ve zbytku třeba té Evropy nebo v těch opravdu jako gastronomických zemích, je, že my tady pracujeme zdaleko, děláme té práce jakoby míň. Ty objemy těch tržeb a ty počty těch hostů, který obsloužíme za ten den, jsou výrazně menší.
1: Mm-hmm. Když dneska přijde ten mladý kuchař třeba k vám, přijde na pohovor, poznáte už jako na první dobrou, už jak ho vidíte, že má třeba šanci vyrůst, jako pozná se to prostě na první dobrou. Jako já třeba poznám po hlase, že jakoby ten člověk jako je fajn, nebo ne? Tak jestli vy poznáte už na první dobrou, nebo když se s ním chvíli povídáte až?
2: Tak jako já myslím, že se strašně vyplatí věnovat čas tomu vstupnímu nějakému pohovoru, pokud máte to štěstí, že tam někdo přijde. Protože běžná praxe je dneska ta, že z 10 lidí, s kterými se domluvíte na tom, že k vám přijdou na pohovor, tak přijdou třeba 2. Mm-hmm. A ten zbytek, jako z toho zbytku se 3 omluví a pak 5 se jich prostě neomluví vůbec a prostě jenom nepřijdou. Což je samozřejmě jejich svatý právo, ale trošku to souvisí s tím, co jsem říkal před chvilinkou, že ty lidi mají to sebevědomí, hraničící s drzostí. Myslím, že to nedělá. Jako jo, není to profesionální. A v momentě, jak to poznat, fungují pořád stejné věci, které fungovaly desítky let za mýho mládí a určitě ještě předtím. Já si myslím, že třeba řemeslník se pozná prostě podle toho, jaký má vercajk. A když někomu řeknete, ať vám ukáže, jaký má nože, tak to si myslím, že je velice povídající. Jako.
1: Myslíte si, že dnešní gastronomie dokáže vychovat osobnosti a nebo produkuje spíš jenom ty zaměstnance?
2: Já si myslím, že ta gastronomie tu osobnost buď to máte, nebo nemáte, to já si myslím, že se to k tomu úplně, k tomu se ta výchova, určitě by ta výchova k tomu neměla směřovat. Ta osobnost je něco, co si přinesete z rodiny nebo s nějakou genetikou. Ten systém by měl spíš vychovávat lidi a učit je, jak se dělá ta práce. Ty osobnosti jsou všechny jiný a nikdo nechce, aby tam bylo 400 stejných osobností. Samozřejmě byl by to ideální stav, kdyby ta osobnost byla skvělá, no, tak všichni by se chovali stejně, tak by to bylo geniální, ale takhle jednoduchý to není.
0: Country Radio. Nejvíc country a české muziky. Country Radio.

0: Je to člověk, který gastronomii zasvětil celý život a který dnes možná víc než kritizuje, především pozoruje. Jak se změnily české restaurace, tak o tom jsme si povídali s naším hostem Zdeňkem Polreichem. A povídat si budeme dál, ale už ne tolik o restauracích, ale budeme si povídat o vás a o vaší vášni.
1: No, můj vášni.
0: Tak povídejte o vaší vášni.
1: No vášeň, já ve svým věku s tou vášní jsem na tom, jak jsem na tom. No.
0: Já jsem myslela, že vaše vášeň a velkou láskou je Austrálie. Tak kde to tam máte nejraději?
1: Já asi si nemůžu říct jedno místo, já jsem z Austrálie viděl nějaký kousek, ale ta zem je tak obrovská, že není možný asi to úplně obsáhnout, ale kdybych jako já si asi v Austrálii měl vybrat místo k žití, tak bych si to asi vybral někde okolo Sydney, Nový Jižní Wales. To mi připadá hezký a k tomu mám dobrý vztah. A mám rád, jako prostě zrovna tenhle stát mě hodně vyhovuje. Kdyby to mělo být jako na výlet, tak asi všichni by se měli, kdo mají tu možnost podívat na velký korálový útes do Kavatě ve stavu, v jakým je. Protože moc to rozhoršilo za poslední dekády. No a pak už jako si myslím, že můžete se podívat kamkoliv je vám libo na zemi. Tam nefunguje žádný omezení, tam je mraky místa. Tam můžete jíst, najít, kam vám napadne, kam vás napadne.
0: Čím se vás protinožci získali? Je to třeba gastronomie, je to tím, jak se tam chovají, jak je to vlastně takové, jakoby, řekněme, multikulturní?
1: Já si pamatuju ještě tu dobrou Austrálii, tu hezkou z těch 90. let, kde byl ten lifestyle totálně jako uvolněný a vůbec vlastně nikdo si s ničím moc nelámal hlavu a bylo to takový opravdu jako easy a dalo se tam žít levně.
0: Já jsem slyšela jednu takovou hezkou hlášku na vás, že když prý natočíte Ano šéfe, tak pak si prý můžete koupit lepší letenku víc vepředu v tom letadle a tím pádem jste v té Austrálii dřív než ostatní. Tak co je na tom pravdy?
1: Tak kdo by tam nechtěl být co nejdřív, jo? Je to přece jenom dlouhý let. Takže...
0: A už jste seděl někdy úplně vepředu?
1: Úplně vepředu, naštěstí jako ne, tam sedějí piloti, takže tam se do toho nemontuju. Je zajímavý, když se bavíme o tomhle, tak... Do tohohle si netroufne mluvit nikdo, ale do gastronomie mluví všichni.
0: Dobře, hezky jste to obrátil, dobře. Ale vy nelítáte jenom do Austrálie, vy máte oblíbený i Španělsko.
1: Taky no. Já mám rád prostě místa, kde je teplo.
0: Takže tady je vám určitě hezky.
1: Teď mi to vůbec nevadí. Jako...
0: Chystáte se někam ještě vyrazit letos v létě?
1: No, to nevím, to jak záleží na tom, my se chystáme roztočit Světe zbor se ještě jednu sérii Ano šéfa, takže myslím si, že tam jsou nějaký dvě hospody, budou možná už do konce prázdnin a to místo, který bude volný mezi tím, tak určitě vyplním něčím, co je mi příjemný. A ještě pořád jsem zapojený i do managementu našeho podnikání, takže zábavu budu mít postaran.
0: Tak moc děkujeme, těšíme se na novou sérii Ano šéfe, která odstartuje 27. srpna v 21.30 na TV Prima. Budu se těšit třeba zase za rok s novou sérií.
1: Moc děkuju, budu rád, když se budete dívat a co bude za rok, neví nikdo už dneska.
0: Já se budu každopádně těšit.
1: Dobře.

0: Country počasí.
1: Dnes bude většinou polojasno. Večer bude od jihozápadu oblačnosti částečně přibývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 29 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Zprávy začneme úkazem, který nevidíme každý den. Zatmění měsíce uvidíme už zítra nad ránem. Částečné zatmění začíná ve 4 hodiny a 33 minut a vrcholí v 6 hodin a 12 minut. Zemský stín při něm zakraje 93,5% měsíčního průměru. My ale uvidíme jen první polovinu úkazu. Měsíc totiž zapadá v 6 hodin a 17 minut. Kanada chystá cla ve výši od 15 do 50%, a to na zboží dovážené ze Spojených států. Odvetné opatření za americká cla vstoupí v platnost 8. září. Teď se vrátíme zpátky domů. Policisté opět vyrazili do ulic na kontroly.
2: Strážníci pražské městské policie provedli další, už pátou kontrolní akci zaměřenou na cyklisty a koloběžkáře. Na území celé metropole během 4 dní odhalili 477 přestupků, 286 z provinilců byli cyklisté. V 57 případech došlo na udělení pokuty, jejichž celková výše dosáhla na 30 000 korun. 35 případů řeší správní orgán a v ostatních případech stačila domluva. Honza Navrátil, Praha.
1: Kde bude další radar, to ví Luděk Savana Urbánek.
3: Jezdí rychle a místním došla trpělivost. Další radary tedy přibudou ve Zlíně. Už od 1. září začne ostrý provoz nového úsekového měření na Mladcové. Městská policie navíc chystá další radary na Štefánikově ulici, ve Štípě a v Klečůvce. Důvodem jsou především časté stížnosti obyvatel na rychlou jízdu v zástavbě. Luděk Savana Urbánek, Zlín.
0: Sport.
1: Nakonec zpráv ještě pozvánka na dnešní fotbal. Fotbalisté Plzně se dnes v domácí odvetě závěrečného 4. předkola Evropské ligy proti Červené hvězdě Bělehrad pokusí o zázrak. Západočeši totiž před týdnem utrpěli se srbským mistrem vysokou porážku 0-3. A pokud chtějí postoupit do hlavní fáze, potřebují poprvé v klubové historii otočit pohárový dvojzápas, ve kterém na úvod prohráli venku o 3 branky. Viktorku premiérově povede nový trenér Radoslav Kováč, který nahradil odvolaného Martina Hiského. A ještě dodám, že se hraje od 19 hodin. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.
4: Je dva

Tak to byla Petra Černocká, soudní obhajoba. My jsme se dostali už za 12. hodinu. Pan Polorajch i Kačka už jsou pryč a v tuhle chvíli je před námi soutěž, která je tradiční, to znamená tři písně a vy v nich budete hledat nějaké společné tajemství. Ve hře tento týden jsou poukázky na hrnčířské trhy v Berouně, které můžete navštívit 12. 13. září. Asi nemusím připomínat, že je to velmi pěkná akce, plná krásných rukodělných výrobků a že vy můžete být u toho a odnést si něco odtud, což je jednak tedy doporučení úplně pro všechny, ale navíc ten, kdo vyhraje, tak to odnášení bude mít zjednodušeno právě o těch 500 korun, tedy o poukázku, která je i dnes v nabídce. Jinak hrnčířské trhy řemeslné jsou samozřejmě v Berouně, tak z toho vychází to, že by asi volat měli ti, kteří mohou do Berouna v tom datu, o kterém jsem hovořil, to znamená na toho 12. 13. vyrazit, protože jinak to pochopitelně by propadlo a to by byla obrovská škoda, protože co si budeme povídat, tak 5 kilo na zemi člověk nenajde. Takže 30. hrnčířské trhy v Berouně na Husovo náměstí 12. 13. září a možná i s vámi, pokud zjistíte, co se ukrývá společného v písních pozdního sběru Vítka Tučného a Pavla Dobeše. Hodně štěstí, příjemný poslech a taky dobrou chuť.

co Bob tehdy řekl. Teď nás uší zní dřív, než našel svůj věčnej klid. Jdeme překopat hrob, snad se objasní, jaký smysl

na brněnské přehradě. Sešli jsme se v dobré náladě. Děvčata jdou po hrázi, jen v Evině rouše, nikomu nic neskází, kůrovec kůru kouše. A ta jižní Morava

bezruč zárubek. Řekavách je malý Jan Seťank,

rve přes nás šicí stroj. My jsme ty hradecký otroci a nemůžem si nijak pomoci.

duše, kde se lidi strkají v tramvaji. A když se sejdou, tak si zpívají. Svět je balon, který letí na ohřátý vzduch, až přeletíme, zbude po nás na obloze kruh. Svět je balon, který s námi časem odletí,

0: Tak s Pašáky jsme se vypravili do světa, tedy konkrétně s Pavlem Dobešem, no a to byla poslední soutěžní písnička dnešního poledního menu, to znamená tři zazněly, jedna se jmenovala Až skončí bal, druhá Bob v hrob a třetí Pašáci jdou do světa, no a myslím, že tam bylo celkem zjevné to, co se tam hledá, i když, no nechám to na vás, telefon 210 323 333 je odblokován, znovu upozorňuji, ve hře je poukázka na berounské hrnčířské trhy, tedy ať volají jen ti, kteří chtějí do Berouna. A já už vám přeji dobrý den, tady je Milan, Country Radio.
1: Zdravím, Milané, tady Jakub.
0: Dobrý den, zdravím taky, Jakube, a ptám se, co je společným tématem, nebo co by mohlo být společným tématem, protože těch témat tam samozřejmě zase může být více.
1: To je pravda, já bych dneska řekl, že to byla těžba doly.
0: Jo, ty doly, to je ono. Byly tam nejrůznější doly, od těch uhelných, poměděné a další, takže určitě doly, to je to společné, už vám mohu pochopitelně i zatleskat, tak jako každý den. Tleskám a znamená to, že poukázka je pro vás připravena. Máte blízko do Berouna?
1: Mám to kousek, takže si udělám výlet.
0: Super, tak jo, tak mi vydržte chviličku na telefonu, já si napíšu adresu, je to celé, ano?
1: Děkuju moc.
0: Taky děkuju. A my pokračujeme dál. Ivan Mládek, Owl Hill, Mirek Hoffman, Lenka Filipová a další vám budou zpívat k vašemu obědu, takže dobrou chuť.
2: Polední menu na Country Radio.

0: Tak tohle je moc pěkná písnička, kterou jsem opravdu dlouho neslyšel. Lenka Filipová, prý se tomu říká Láska, no a dál následují Brontosauři a Stánky. To už je hodně známá písnička, kterou hrajeme poměrně často a dnes ji navíc pošlu někomu, kdo má svátek. A protože je 27. srpna, tak to bude všem otakarům, kteří právě teď poslouchají. Všechno nejlepší.
1: Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

0: Tak jako každý den i dnes vám doporučím, abyste s námi zůstali až do pozdějších večerních hodin a užili si s námi další pořady. A protože je čtvrtek, tak vás zvu zejména na Dvoranu Country. Právě dnes, podle toho, co říkal Bezi Junior, se můžete těšit na pár klasických i moderních kousků v rytmu rockabilly. Do roku 1974 se pak vydáte za singlovou tvorbou Fešáků a slovo dostane také Dave Dudley a Schovanky. Tak to je pozvánka na dnešní večer v 19 hodin Dvorana Country a Bezi Junior.
1: Válce čbán a květina a list v němž ptá.

0: Polední meny právě teď končí, to znamená předpověď počasí, další zprávy Country Rádia, potom už 13. Tu zahájí Robert Křesťan a taky Nové struny s písničkou Hospoda u Tateru, což je píseň, na kterou už jsem vás upozorňoval, zejména na hezký klip, který k ní mají kluci udělen, takže klidně můžete potom dohledat a prohlédnout si. Jinak teď ale přeji dobrou chuť všem, kteří ještě obědvají, a krásný poslech všem, kteří poslouchají.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude většinou polojasno. Večer bude od jihozápadu oblačnost částečně přibývat. Na teploměru je od 24 do 29 stupňů Celsia. Zítra čekáme většinou oblačno, později až zataženo s přeháňkami a bouřkami. Teploty 27 až 33 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Počet osobních automobilů na českých silnicích se v prvním pololetí opět zvýšil. Konkrétně o 84 665 na 6,94 milionu. Jejich průměrné stáří ale vzrostlo na skoro 17 let. Loni to bylo asi 16,5 roku. Zájem měst o trolejbusovou dopravu v posledních letech roste. Je to díky trolejbusům, které mohou část tras jet mimo trolejové vedení, tedy na baterie. A pro zajímavost, před 90 lety vyjeli v Praze první trolejbusy a v roce 1972 byl jejich provoz ukončen. Před 2 lety se ale do ulic opět vrátili. Příběh jedné staré tramvaje přináší Blanka Holoubková.
2: Ještě nedávno vozila cestující nedaleko Berlína. Dnes prochází renovací v liberecké vozovně. Historická tramvaj T59M, kterou se podařilo získat za pouhých 500 eur, je zase o krok blíž návratu do provozu. Pokud vše půjde podle plánu, cestující by se s ní mohli svést už příští rok.
1: Co mají nového v Otrokovicích, to ví Luděk Savana Urbánek.
3: Dopravní společnost Zlín Otrokovice nabízí cestujícím možnost nákupu prostřednictvím svého e-shopu. Službu mohou v těchto dnech využít například žáci a studenti, kteří si pořizují jízdenky na nový školní rok. Uživatel při registraci vyplní své nacionále, přidá fotografii a nahraje kopii občanského průkazu. Luděk Savana Urbánek, Zlín.
0: Sport.
1: Ještě fotbal. Fotbalista Jablonce se dnes na domácím hřišti proti Rangers pokusí v odvětě závěrečného čtvrtého předkola konferenční ligy vymazat jednobrankové mango v Glasgow a postoupit do hlavní fáze soutěže. Severočeši už předtím v kvalifikaci vyřadili Varaždín a Rigu. Teď je čeká poslední krok. Snad jenom dodám, že stadion je vyprodaný. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: s pivem.
1: Tak jsme tedy za 13. hodinou, to byla ta písnička, o které jsme hovořili. Je pravda, že to letí jako bláznivé, nejenom tedy dnes, ale tak nějak celkově už nám končí prázdniny. Znamená to ale také to, že se nám vrací klub českých turistů, který přes prázdniny malinko lenošil, ale teď už má pro nás zase spoustu procházek, vycházek a pochodů, takže v kukátku Country Rádia si poslechněte, kam nás Petr Teringl z klubu českých turistů v Praze pozve. Z muziky Tomáš Klusa, Věra Martinová, Pavel Bobek a nebo třeba Karel Gott. To všechno vás čeká a samozřejmě mnohem více v následujících minutách mezi 13. a 14.

0: V nějaké době vítám zase ve vysílání Petra Teringla z Klubu českých turistů z Prahy. Dobrý den, Petře.
1: Dobrý den.
0: Tak prázdniny nám utekly, tak co bude dál?
1: Na poslední srpnovou sobotu, to je 29. Jsme připravili trasy hvězdicového pochodu do Troje. Tam totiž v areálu Trojského zámku se pořádá konec léta v Troji. No a Klub českých turistů se přidal k tomuhle happeningu a nabízí možnost si před jeho návštěvou se trošku projít.
0: Jasně.
1: Všechny trasy mají start od 9 do 11. Místa startu jsou vždycky u stanice metra a je to stanice Davidská, Palmovka a Ládví. No a na každém místě je výběr tras od 6 kilometrů až třeba i do 18. Prostě možnost se projít a kromě toho je připravená i okružní trasa přímo od Trojského zámku, ta je kratší, ta je 6-kilometrová. No a potom až do odpoledne je v areálu Trojského zámku sportovní a kulturní program.
0: Takže nabitý program na rozloučení s létem, pojďme ještě jednou tedy zopakovat, hvězdicový pochod.
1: Ano, hvězdicový pochod, na konec léta v Troji, sobota 29. srpna, start od 9 do 11 hodin na stanicích metra Davidská, Palmovka a Ládví.
0: Petře, děkujeme za pozvánku, no a je to tady zase lidé, kteří mají rádi pohyb, určitě se těší na vaše další pozvánky v průběhu následujících týdnů, tak já se těším také, mějte se a brzo naslyšenou.
1: My se taky těšíme na posluchače Country Rádia na všech pochodech Klubu českých turistů. Naschledanou.

mlhavej stan. V pangejtu sníh plnej špíny začíná další z mých rán. Volant mě do dlaní zebe, autobus muzejní krám. Jak starý kocour si předel,

0: S Country rádiem na cestách.
1: Pojďme kouknout na dopravu, tak začneme na kolejích tak jako vždy a momentálně, když se dívám na nějaké ty neplánované mimořádné události, tak vidím, že stále aktuální je technická závada na trati 300 Brno hlavní nádraží Přerov, úseku Vyškov na Moravě Nezamyslice, a znamená to zpoždění vlaků. Je tam následek požáru zabezpečovacího zařízení ve stanici Ivanovice na Hané. Zatím se pracuje na zajištění provizorního zabezpečovacího zařízení. Dotýká se toho velkého počtu vlaků, tak sledujte pokyny dopravce. Všechny vlaky kategorie OS jsou nahrazeny autobusy a náhradní autobusová doprava je vedena v odchylné časové poloze, tak jak říkám, sledujte pokyny dopravce. Teď se dívám pro vás i na dálnice a co tam vidím nového. Tak nového vidím to, že na D10 na 16. kilometru ve směru na Prahu je nehoda, na místě jsou složky IZS, je to havárie osobního auta. Na D5 na 52. kilometru ve směru na Prahu nějaký předmět na vozovce, kovový předmět, projíždějte velmi opatrně. Rychlý pohled ještě i na dálnici D1, máme tady mezi 38. a 39. kilometrem ve směru na Brno porouchané vozidlo, připravte se na zdržení. A potom také pozor mezi 172. a 196. kilometrem ve směru na Ostravu, doslova je tu psáno dopravní zácpa, dlouhá kolona, takže počítejte s tím, že ve velmi silném provozu tam budete postávat. Tak tolik dopravní zpravodajství teď mezi 13. a 14. Já vám přeji šťastnou cestu.
0: Country Radio. Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Radio a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje, a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.

0: Hezký příběh a hezká písnička, Pavel Vožňák, Muž se srdcem kovboje, a já jsem sliboval i nějakou pozvánku, samozřejmě mám pro vás pozvánek hned několik, ale chtěl bych vám říci, že také zítra v 11 hodin bude dopolední káva a tentokrát to bude víceméně pro příznivce folku a toho hned takového jakoby modernějšího, protože mezi nás dorazí zástupci kapely Meziměsto, no a to jsou staří, respektive mladí, známí z talentu country rádia. No a oni vydali nové album, které budou křtít, takže nás přijdou pozvat, to albumy také přinesou, a tak podle toho, co jsem zaznamenal zatím, tak je opravdu moderní, řekněme, takže pro ty, kteří mají rádi moderní folk, tak zítra mezi 11. a 12. určitě poslouchejte a kapela Meziměsto vám řekne, co je u nich nového. Ti, co mají rádi starou dobrou americkou country, tak si přijdou na své už teď, protože před námi je Johnny Cash.
1: Way down south, down a long dusty road, there's an old ramshackle house that nobody lives in anymore. And if you walk down the hall and look, you'll see an old grandfather's clock that don't run anymore. It's silent now and it's covered up with spider webs. That was my grandfather's clock, and this song is a story of that clock.

0: Tak tohle byl legendární COP, já bych sem s těma legendama a legendárními kapelami rád šetřil, no ale co jiného říci o kapele, která 50 let nás těší takhle skvěle a vlastně možná máte pravdu, proč koukat do minulosti, koukejme do současnosti a tahle kapela hraje parádně, jakoby na nich ty léta vůbec nebyly znát. Já jsem je viděl teď o víkendu vlastně jak na Babím létě v Újezdě, tak taky na Kanině a prostě to je forma, no je to radost. Tak my jsme si poslechli takovou novější nahrávku téhleté písně, kterou znáte i v jiných verzích a byla to poslední píseň téhleté hodiny. Před námi jsou pozvánky za kulturou, takže když se tu rozplývám nad tím, že COP se opravdu poslouchá skvěle a že jim to hraje, no tak kdo ví, možná nejen na COP, ale určitě i na další skvělé kapely najdete chuť a dostanete chuť v kulturních pozvánkách, které jsou připraveny po 14. hodině. Do té doby ale ještě zase Kačenka Čepelíková vás pozve na zítřejší ranní vysílání Country Rádia.
1: Ahoj přátelé, zdraví vás za Vláďu a Kačku, ta silnější polovina. Už zítra slavíme narozeniny Shania Twain, country zpěvačky par excellence. Zahrajeme si její největší hity, tak nezapomeňte poslouchat zítra od 6 do 10. A těšíme se i na další zpěváky, kteří nám dospívají naši vybranou píseň. Cítíte se silní v kramflecích? No tak se na vás zítra před 9. těšíme v éteru Country Rádia. Tak zítra ahoj!
2: Country počasí.
3: Po zbytek dnešního dne bude většinou polojasno. Večer bude od jihozápadu oblačnost částečně přibývat. Na teploměru je od 24 do 29 stupňů Celsia. Zítra čekáme většinou oblačno, později až zataženo s přeháňkami a bouřkami. Teploty 27 až 33 stupňů.
4: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.

0: Daj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže důž.
0: A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani.
3: Pát a manžel střílí, oba padnou v jeden ráz. Dnes jim zdobí mramor.
0: My zůstáváme věrní, věrní country rádiu a jsme úplně v pohodě.
4: Country rádio.
5: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! No to je zase daleko.
0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
5: No jo... Tady jsem ještě nebyl.
6: Na konci světa.
7: Folk Team na konci světa.
6: Spí bílý kůň.
7: Neskutečné se stalo realitou. Brněnská legenda Folk Team vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album s nezaměnitelným zvukem kapely od folku přes blues až po šanzon s nadčasovými texty. CD Folk Team Na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Country Radio.

0: Je 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zlaté šedesátky hrají pod širým nebem. V pátek 4. září od 19 hodin na tábořišti a hospůdce v Týnci nad Vltavou. Podrobnosti jako vždy najdete na Facebooku Zlatých šedesátek. Hornický skanzen Majerau chystá koncert. 5. září od 18 hodin tady zahrají Gledly SV. Důl Majerau najdete ve Vinařicích v okrese Kladno. KTO a večer plný písní a také vzpomínka na Valdu Matušku. Místo konání je Mladá Boleslav. Seras je v sobotu 29. srpna v 19 hodin na letní scéně Michalovické Putny. A ještě festival družických muzikantů, ten se koná 28. srpna od 17 hodin v Družci v okrese Kladno. Hrají Tragédi, Gledly SV, Schovanky a skupina Kupa. To byly dnešní pozvánky, které pro vás připravil Tomáš Adamec. Přeji vám hezkou zábavu a nezapomeňte, další skvělé akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

duši, když život patří katům, katům jím v polích s pavou. Nesměj, pane, co v nebi je tvůj důmou, když život patří katům.

Silkorotoru nad krajinou, volací zde Krištof 6. Minuty jak týdny plynou, když se k zemi musí snést. Každý život na rozcestí druhou šanci mnohdy má, když se k času přidá štěstí a vrtulník.

Po 14. hodině kromě jiných také Alabama High Cut máme tedy teď 12 minut po 14. hodině. Zatímco už pomalu, ale jistě začíná zpívat deštivou písničku paní Marie Rotrová, tak já bych vás rád pozval jak na Tuláckou stezku, která zazní okolo 40. minuty, tak na jednu kumštířskou akci. No, víc uslyšíte v kukátku Country Rádia. S vámi je Milan Šmit, no a přeji vám krásné, klidné odpoledne.

0: Úplně nevím přesně, co si pod tím představit, tak řekněte, o co tam vlastně jde.
1: Ano, já tam mám takové dvě roviny k tomu názvu. Jedno je přímo Tézeová loď, což je takový, ne že myšlenkový směr, ale taková myšlenková otázka. Tézeus, který plul na své lodi, postupně musel nahradit každou součást té lodě.
0: Ano.
1: A když doplul zpátky, tak je otázka, jestli je to ta stejná loď. A pak je další část té otázky, a to je, když bychom vzali všechny ty staré součástky a složili z toho zase tu loď, tak která je ta pravá.
0: Aha.
1: A celý ten festival vlastně při vzniku, tak vznikal tak, že jsem dostal termíny napříč celým měsícem a navrhl jsem, že z toho můžu udělat festival. Takže to byl takový festival, nefestival, nakonec se z toho staly takhle vcuknuté 3 dny, opravdový festival. A další věc je, že je to festival pro umělce na pomezí toho profesionálního vystupování. Takže jsou tam jak studenti, tak už etablovaní umělci. A pro ty studenty je to, často to jsou teda absolventi, kteří zrovna začínají a chybí jim takový ten prostor pro to, aby mohli hrát. A to je to, co za mě nejvíc potřebujou.
0: Předpokládám, že ten festival je normálně pro veřejnost, čili kdo by měl zájem, může se přijít podívat. Je to tak?
1: Je to tak. Jsou tam představení pro děti, je tam koncert. Myslím si, že každý si najde čas.
0: Já jsem koukal, pantomima, fyzické divadlo, loutkové divadlo, koncert, workshopy a další program. Jsou nějaké stránky, kde bychom se mohli zorientovat třeba a našli jako nějaký úplný soupis, třeba případně i program?
1: Ano. Tézeova loď festival je na lodi tajemství, takže když si dáte loďtajemství.cz, což je loď tajemství bratří Formanů, která je na Výtoni, tak tam najdete program festivalu, nebo si zadejte Tézeova loď 2026 na Facebooku, kde je událost, případně na Instagramu na profilu.
0: Takže teď už víme co a jak a teď to nejdůležitější. Řekli jsme, že to se nakonec vytvořilo jako 3denní akce, ale neřekli jsme kdy konkrétně. Takže kdy se můžeme přijít podívat a přesně tedy v kolik hodin kam?
1: Ano, již tento víkend, takže 28.
0: Ano.
1: až 30. je to od pátku do neděle a v pátek začínáme v 7 hodin, kde zahájíme festival a hned následuje představení, taková klaunérie, jak pro děti, tak pro dospělé.
0: Aha.
1: A hnedka navazujeme takovým komponovaným večerem, kde jsou pantomimické etudy, někdo tam stepuje, někdo zpívá, někdo improvizuje tanečně, je to mix, takový kabaretní večer. A pak to pokračuje až do té neděle, který festival tam zakončíme koncertem Panoptikum skupiny.
0: Možná by stálo za to ještě i dodat, že vlastně to umění tam je všudy přítomné, že navíc je tam i vernisáž obrazů také součástí
1: ano,
0: toho.
1: Ano, ano. Jana Polívky, syn Boleslava Polívky, který zrovna jsme měli hovor a bude mi přivážet ty obrazy a bude to na palubě. Zároveň na palubě je bar, je tam grill a kdyby někdo chtěl, tak je tam i takový svep oblečení, že někdo si může přinést svoje staré kousky vyměnit za nějaké, které tam zase donesl někdo jiný, takový second hand.
0: Dobře, no tak děkujeme moc za pozvání, pane Petráku, to zní krásně pro milovníky kumštu, ale i pro zvědavce, kteří by chtěli nahlédnout na to, jak to vlastně vypadá. Jsou dveře otevřeny od 28. do 30. srpna a já jenom dodám, že tedy všechno ostatní najdete na stránkách Tajemství divadla bratří Formanů, respektive tedy na lodi Tajemství divadla bratří Formanů. Je to tak?
1: Ano, je to tak.
0: Moc vám děkuji, ať se vydaří a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Country Radio. Nejvíc country a české muziky. Country.

0: Country rádiem na cestách.
1: Tak tedy krátká doprava, nejprve polodenní výluky, které stále ještě platí Pardubice Chrudim a Plzeň Třemošná u Plzně. To jsou místa k přesedání na autobusy. Na D10 dávejte pozor na 17. kilometru ve směru na Prahu. Došlo tam k dopravní nehodě osobního auta. Složky IZS jsou na místě. To je teda taková ta nejaktuálnější věc. Když koukám na D1, měli jsme tam nějakou kolonu, vypadá to, že je stále, ano, je to tak, mezi 172. a 196. kilometrem ve směru Ostravu, doslova dopravní zácpa je tady psáno, tvoří se kolona, je tam velmi silný provoz a úsekově jsou ty kolony hustější, takže se připravte na to, že budete tak jako poskakovat a opravdu se zdržíte. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
0: Country Radio Bonanza, pravidelná hitparáda Country Radia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza, každou neděli po 18. hodině na Country Rádiu.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Vítám všechny tuláky a tulačky. Dneska náš výlet povede na Tichánkovu rozhlednu. Ta se nachází na vrchu Tábor, vysokém 678 metrů nad mořem. Je dominantou okolí Lomnice nad Popelkou. Vrch Tábor, který se původně jmenoval Chlum, byl zárukou dobrých a nerušených výhledů od jak živa. Proto tam stávala dřevěná rozhledna již v minulosti. Ta ale po letech vlivem povětrnostních podmínek schátrala a tak v roce 1897 musela být rozebrána. Rozhledna, která v roce 1911 na stejném místě nahradila tu starší, stojí na vrcholu dodnes. Stavitelem byl pan Václav Slaba. Hlavním stavebním materiálem byly proslulé cihly z Pulice. Věž je vysoká 35 metrů, vyhlídkový ochos je ve výšce 26 metrů a vede na něj 145 schodů, pozor tedy na dech. Když ty schody dáte, otevřou se vám kruhové výhledy do širokého okolí. Za pěkného počasí dohlednete na Orlické a Jizerské hory, Krkonoše, nedaleký Kozákov s další rozhlednou, poznáte nezaměnitelné homole Českého středohoří, jižně ležící město Jičín a téměř 100 kilometrů vzdálenou Prahu. Rozhledna je pojmenována po panu Josefu Tichánkovi, učiteli, který byl hlavním strujcem jejího vzniku a trávil na ní velkou část svého života. Znalosti pana Tichánka při popisování krajiny obdivovali jak jeho žáci, tak mnoho dalších turistů či kolegů z okrašlovacího spolku, který stavbu rozhledny na začátku 20. století financoval. Zajímavostí je, že peníze na stavbu se sháněly i během táborské pouti. V roce 1910 tam spolek vybíral od návštěvníků příspěvky a získal přes 359 tehdejších korun. Stavba tehdy stála 22 tisíc. K rozhledně se dostanete buď pěšky z Lomnice nad Popelkou, nebo autem po silnici číslo 286 vedoucí z Lomnice nad Popelkou do Jičína. Vlaková stanice je v Ploužnici. Rozhledna je přístupná celoročně, má vlastní vchod s turniketem na mince. Další podrobnosti o Tichánkově rozhledně najdete například na webu autokaleidoskop.cz. Pěkné toulání a dobrou náladu vám přeje Vítek.

0: Antri počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude většinou polojasno. Večer bude od jihozápadu oblačnost částečně přibývat. Na teploměru je od 24 do 29 stupňů Celsia. Zítra čekáme většinou oblačno, později až zataženo s přeháňkami a bouřkami. Teploty 27 až 33 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Ceny benzínu i nafty v posledních dnech opět rostou. Litr nafty se už na některých místech blíží částce 50 korun. Třeba Polsko už proto znovu snížilo DPH na pohonné hmoty. Zastropování cen ale česká vláda neplánuje. Americká vláda připravuje zrušení turistických a obchodních víz až 200 000 cizinců, kteří ve Spojených státech požádali o azyl. Pokud vláda k takovému kroku opravdu přistoupí, povede to k soudním sporům. Teď se vrátíme zpátky domů. Teď něco pro milovníky zvířat.
2: Zoo Praha láká návštěvníky na pestrou škálu zvířecích mláďat, včetně populárního lachtana Jabulanyho. S blížícím se koncem prázdnin ohlašuje zoo vysokou návštěvnost a připomíná poslední příležitost využít speciální večerní vstupné za zvýhodněnou cenu.
1: Nový školní rok se blíží a je potřeba být opatrný. Důvody připomene Luděk Savana Urbánek.
3: Už je to tady. Začátek nového školního roku sebou přináší i rizika spojená se zvýšeným pohybem dětí, školáků a studentů u samotných školních zařízení a na frekventovaných dopravních uzlech či kolem silnic a cest. Městská policie Ostrava s předstihem zahájila novou preventivní kampaň s názvem Bezpečně do školy. Luděk Savana Urbánek, Ostrava.
0: Sport.
1: Včera se hrál fotbal a fotbalisté druholigové Karviné neobhájí triumf v domácím poháru. Už ve druhém kole překvapivě prohráli na hřišti Kozlovic 4-5 na penalty. Po 90 minutách skončil zápas 1-1. A 18-letý útočník Vítěz Krkoň pomohl nevídanými 7 góly k jasné výhře Baníku Ostrava 9-0 na hřišti Sparty Brno. Mládežnický reprezentant už v první půli zaznamenal 5 tref. Další 2 přidal po přestávce. Tolik fotbal, tolik zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

Dobré odpoledne, já jsem Miloš Keller a tohle je čtvrteční odpolední vysílání Country Rádia. Tuhle hodinku zahájili Micky Rivola a skupina Marien a pokračovat ní budou Radek Tomášek, Jitka Vrbová, AG Fleck, Ringo Starr na Country Rádiu, ale také Karel Plíhal nebo Michal Tučný. V kukátku se podíváme do Bohumína na jednu zajímavou víkendovou čtyřnásobnou akci a dopravní informace v půl. Pěkně si to užívejte, ještě jednou dobré odpoledne a dobrý poslech.

Safia, krajem honí bílý fáč. Plání jdou se svou muzikou, trochu stříbrané.

0: Kukátkem Country Rádia.
1: V tomto kukátku bude pozvánka do Bohumína, kde o tomto víkendu bude probíhat hned čtveřice zajímavých akcí. Poslední víkend prázdnin totiž patří v Bohumíně netopírům, guláši i záblatské noci. Kolotoč akcí začne v pátek 28. srpna večer s baterkou v ruce a s očima upřenýma do korun stromů. Budou se z parku Petra Bezruče hledat netopíři. Loni netopíří noc přilákala rekordních 260 lidí. Sobota 29. srpna bude zase náročná pro žaludky. Loni se to také vyplatilo, gulášfest přilákal 1340 lidí a snědlo se 215 kg masa. No a netradiční večer v sobotu 29. srpna od 19 do 22 hodin připravil Klub vojenské historie Bohumín. A celé to bude vrcholit také záblatskou nocí. Podrobnosti doplní tisková mluvčí města Bohumína paní Jana Končítková.
2: V parku Petra Bezruče vyrazí návštěvníci v pátek večer po stopách svých nočních sousedů. Netopíry budou hledat pomocí echolokátorů a díky odbornému odchytu si je prohlédnou i z bezprostřední blízkosti. Prvorepublikový bunkr na trati, který je součástí Moravskoslezské technotrasy, ukáže v sobotu večer návštěvníkům i místa, kam se běžně nepodívají, například ochranný příkop s nouzovým východem. Sobotní gulášfest v Šunichlu nabídne klasické hovězí a vepřové chutě, ale prostor dostanou i odvážnější recepty. V minulých ročnících soutěžní týmy vařily i z dančího nebo kančího masa a objevily se i bezmasé varianty. Letošní 11. ročník opět spojí ochutnávky s hlasováním o vítězi.
1: Tak to byla pozvánka do Bohumína na celkem čtveřici akcí, které proběhnou tento, tedy poslední prázdninový víkend. Přeji hodně návštěvníků, hodně netopírů a hezké počasí.

0: Country Radio. Nejvíc country a české muziky. Country Radio.
1: Maličký námořník krabičce odmítla.

0: Martinko?
1: Dojdeš pro vodu?
0: Už běžím.
1: No proto.
0: Vědro má ve dně díru, milá Lízo, vědro má ve dně díru, milá Lízo, jak hromo.

Sekera je moc tupá, milá Lízo, jenže sekera je moc tupá.

0: Jenže brousek je suchý, Mirzo, Mirzo. Jenže brousek je suchý, Mirzo, suchý.
1: Taky namoč, Mirzo, Mirzo, Mirzo. Taky namoč, Mirzo, Mirzo, smoč ho.
0: A čím ho mám smáčet, Mirzo, řekni čím.
1: Zkus vodu, Mirzo, Mirzo, zkus vodu, Mirzo.

0: nést bládu, co řekni v čem.
1: No vem si větro.
0: Vědro má vědě díru.
2: S Country Rádiem na cestách. Minuta po půl čtvrté a máme tady dopravní informace. Silnice číslo 20 na výjezdu z Českých Budějovic ve směru na Vodňany je u Dasného neprůjezdná. Odklony vedou přes Hlubokou nad Vltavou. D1 na cestě z Prahy do Brna, kolony pro osobní auta začínají už u odbočky na Rosice. 16 u křížení s D8 na jednom z kruhových objezdů je porouchaný kamion, kolony jsou jak od Mělníka, tak od Velvar. 9 pracuje se u Líbeznice na vozovce, kolony jsou tedy od D8 k Líbeznici a z druhé strany podobně dlouhé. 101 ve Voděrátkách je rovněž neprůjezdná, je to spojnice mezi D1 a Říčany. V Praze se regulují vjezdy od tunelu Blanka ve směru do Troje, protože v Troji je porouchaný kamion. Počítejte s kolonami na přístupových komunikacích k tunelu Blanka v tomto směru. Další doprava za hodinu.
3: Country Radio.
4: Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
5: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
6: Jo.
5: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl.
4: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
7: Škoda lásky.
8: No to je super.
9: Já myslím, že na bylo nejlepší.
7: Pívat si s nima a s ní.
4: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.

0: Ahoj přátelé, zdraví vás za Vláďu a Kačku, ta silnější polovina. Už zítra slavíme narozeniny Shania Twain, country zpěvačky par excellence. Zahrajeme si její největší hity, tak nezapomeňte poslouchat zítra od 6 do 10. A těšíme se i na další zpěváky, kteří nám dospívají naši vybranou píseň. Cítíte se silní v kramflecích? No tak se na vás zítra před 9. těšíme v éteru Country Rádia. Tak zítra, ahoj!
1: Country Radio.

0: Benedofon zpíval a Green Horni hráli o tom, že vlak má zelenou, zelenou má teď Tomáš Adamec, aby nás poinformoval o tom, jaké bude počasí a také o tom, co se kdy kde stalo. To bude zpravodajství po 16. Pak Robert Křesťan nebo Lucie Vondráčková zahájí, co se týče muziky, další hodinku.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude většinou polojasno. Večer bude od jihozápadu oblačnost částečně přibývat. Na teploměru je od 24 do 29 stupňů Celsia. Zítra čekáme většinou oblačno, později až zataženo s přeháňkami a bouřkami. Teploty 27 až 33 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. Se zdravotnictvím je podle průzkumu spokojeno 74% Čechů. Evropský průměr spokojenosti je přitom výrazně nižší, je to 56%. Důvěra ve zdravotnictví ale u nás v posledních letech roste. V roce 2024 mu věřilo 68% Čechů, loni už 70%. Slovenská policie přikazila žhářský útok na továrnu na výrobu bezpilotních systémů. Stíhá 3 cizince, které obvinila z obecného ohrožení na objednávku. Teď se vrátíme zpátky domů. Za sportem do Písku teď s Blankou Hloubkovou.
2: Sport, zábava a pomoc těm, kdo ji potřebují, to je Běh mezi mosty v Písku. Charitativní akce domácího hospice nabídne 6. září tratě pro všechny věkové kategorie i doprovodný program. Ambasadorem letošního ročníku je olympijský vítěz David Svoboda. Z Písku Blanka Holoubková.
1: Větrné elektrárny se stále některým lidem nezamlouvají.
3: Na Znojemsku, tedy v lokalitě, kolem které krouží stavitelé větrníků, jsou názory na tuto výrobu elektrické energie rozporuplné. Konkrétně Znojmo se novou studií znovu postavilo proti větrným elektrárnám, které podle radnice narušují cennou krajinu regionu. Nedávná studie jejich výstavbu nedoporučila. Luděk Savana, Urbánek, Znojmo.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

I nadále dobré odpoledne od Miloše Kellera. Kdo a co na vás čeká v této hodince? Z interpretů Pavel Dobeš, Eagles, Rangers, Pacific, Vajno Nadžat nebo Karel Kryl. Co se týče informací, tak v kukátku informace o sousedské výstavě a dopravní informace v půl. Pojďme tedy na to. Ještě jednou dobrou pohodu a dobrý poslech Country Rádia.

chemie se stala mým hobby. Nepovím vám už od které doby. Za vesnicí v polích tratím hodiny a pozoruji chemizaci pastviny. Pozoruji jalovice voli, jak obcházejí vyvinuté stvoly. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Každý přece ví, že tahle tráva delikátně chutná a je zdravá. Do soutěže přihlásit se nebojí s trávou, která rostla někde na hnoji. Přesto tady ovšem roste ladem a skot se vrací do jezede.

Vyhledal jsem tudíž agronoma, měl jsem štěstí, chytil jsem ho doma. Proč výsledky práce k cíli nevedou, vyřešili předevčírem s předsedou. Pak vysvětlil mi všechno fundovaně, tak dneska mohu agitovat za ně. Zum, zum, zum, zum, protože když to nejde do kebule, zum, zum, zum, zum, tak to leze na rozum. Je to tím, že dobytek je hloupý a právě proto mívá svoje roupy. Kdyby četl magaziny, noviny, nedělal by už takové kraviny. S rozesmátou tlamou bral by žrádlo a nikdy by mi ani nenapadlo. Zum, zum, zum, zum, že mi to nejde do kebu.

0: rokem Country Rádia.
1: Na telefonickém spojení do studia Country Rádia je paní Šárka Forgáčová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A vy máte pro naše posluchače pozvánku na sousedskou výstavu. Co to je, kdy to je, co tam mohou návštěvníci vidět a podobně. Máte slovo?
2: Děkuji. Já bych chtěla všechny posluchače Country Rádia pozvat na výstavu do Rybnice, což je obec v okrese Plzeň Sever. Už se to koná po šesté a je to na roubené chaloupce, která je památkově chráněná. Vystavují se tam obrazy, olejomalby, kresby nebo i patchwork, umělecké kovářství. Je to prostě různorodé a vize je taková, že chceme touto každoroční akcí zdát hold předkům, kteří na té chalupě žili. Chceme, aby ta chaloupka krásně ožila, aby se potkali lidé zdaleka i zblízka a mohli si popovídat a pokochat se něčím pěkným.
1: Jasně. Ještě jednou poprosím místo a termín a také čas od kdy do kdy.
2: Dobře, je to v Rybnici. Rybnice, okres Plzeň Sever. A koná se to 29.8. od 14 do 18 hodin a potom 30.8. od 10 do 14 hodin.
1: Akce je to čistě výstavní, anebo třeba je tam možnost si něco zakoupit, pokud by tam se návštěvníkům něco líbilo?
2: Je to koncipováno tak, že je to čistě výstavní akce, protože to nemá přinášet vlastně žádné výdělky, má to být čistě pro radost.
1: Tak já věřím, že tím uděláte radost spoustě návštěvníků. Děkuji za tuhle akci i za tuhle pozvánku. Mimochodem, nějaké webové stránky o tom jsou?
2: Sdílela jsem to na portál Kudy z nudy.
1: Takže tam si to posluchači, když tak najdou. Tak já vám ještě jednou děkuji a přeji hodně návštěvníků. Mějte se hezky, naschledanou.
2: Děkuji vám, naschledanou.

0: kde v kruhu tupých hlav dlí veličenstvo kat. Kde v kruhu tupých hlav dlí veličenstvo kat.
1: S Country rádiem na cestách.
2: Půl páté, čas pro dopravní informace. D1 od Prahy do Brna, kolony jsou i v levém pruhu pro osobní auta už od Domašova. Pojedete to hodinu do Brna. D11 ve směru na Poděbrady od Prahy. U Peček je dopravní nehoda. Počítejte s kolonou zhruba na 20 minut. Lepší zpráva je z Českých Budějovic. 20 v obce Dasní už je průjezdná, alespoň Kyvadlově. Kolona se zkracuje. V Praze máme problémy v Blance před výjezdem do Povltavské, je stále porouchané nákladní auto. V opačném směru v Dobřížské ve směru ke Zlíchovskému tunelu je dopravní nehoda. A velmi pomalu jede magistrála, tentokrát nejenom kvůli Hlávkovou mostu a okolí hlavního nádraží, ale kvůli dopravní nehodě v blízkosti náměstí IP Pavlova. Všechny přístupové komunikace k tunelu Blanka v obou směrech jsou velmi plné. Počítejte s tím, plné jsou i objízdné trasy, postává Libeň, Holešovice, Letná a podobně. Další doprava za hodinu.
3: Country Radio.
1: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
4: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahutkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
1: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezi Junior.

tady čekám, tak jako kdysi. Jsem tu moc brzy a tak mám dost času napsat ti na nebe s ponou z tvých hlasů, že poslední z Pegasů zase vrátil se k nám. Když padají

každý měsíc je náš tace. Čekáš, kam tě uložej, je to fajn, vždyť přece zpívá a třeba smutný.

Tak kdo nám na vlnách Country Rádia hraje a zpívá, tohle byl Vojta Kyďák Tomáško a nahrávka s názvem Toulavej v novější verzi. A čeká na nás ještě Valdemar Matuška, písnička s názvem Kladivo z roku 1965 z LPčka S Bohem lásko, které vyšlo o 3 roky později. A také Johnny Cash Understand Your Man, nahrávka z roku 1964. A možná dojde řada i na nový rovnák.

0: Nový rovnák a Rostia Fischer Western kolem nás, to je písnička, která právě dozněla, co bude znít dál. Za chviličku bude znít Tomáš Adamec, informace o počasí a zpravodajství. Po 17. hodině písničky na přání, po 18. hodině čaj o 6. V 19 hodin Dvora na country, pořad Bezio juniora a ve 20 hodin Petr Kocman nabídne vám třeba Richieho Sambora, Billy Ray Cyrusa nebo Stinga. Ale to bude až po 20. Teď máme před 17. a máme tu Tomáše Adamce.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude většinou polojasno. Večer bude od jihozápadu oblačnost částečně přibývat. Na teploměru je od 24 do 29 stupňů Celsia. Zítra čekáme většinou oblačno, později až zataženo s přeháňkami a bouřkami. Teploty 27 až 33 stupňů.
3: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
4: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
5: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
6: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.
7: Country rádio.
6: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
8: Stařičký šerif u Šlíně, prdlku poláhli vztah.
6: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké pozdní odpoledne. Dětí se zkaženými zuby je čím dál víc. Podle Světové zdravotnické organizace má do věku 9 let skoro polovina dětí alespoň jeden neléčený kas. Na vině prý nebývá jen přidaný cukr. Nepřítelem je také častá konzumace jiných potravin, pro příklad třeba sušeného ovoce. Čínské automobilky do 10 let zvýší objem výroby aut přímo v Evropě. Letos by měly jen v Evropě vyrobit kolem 90 tisíc aut. Do roku 2030 chtějí výrobu zvýšit na 1 milion a v roce 2035 až na 1,5 milionu ročně. Teď se vrátíme zpátky domů. Brněnští odborníci testují, jaké rostliny by mohly obohatit naše zahrady.
2: Hezký dobrý den, odborníci se pustili do práce. Mendelova univerzita sází v lednici. Odborníci ze zahradnické fakulty Mendelovy univerzity testují v tomto městě, jak využít plané rostliny v okrasných zahradách. Na 4 záhonech sledují, jak se jim daří mimo volnou přírodu a které druhy by mohly obohatit nabídku běžně pěstovaných okrasných rostlin. Pokud se některé osvědčí, mohou v budoucnu rozšířit nabídku pro zahradníky. Záhony v lednici mají zároveň vzdělávat. Doplní je informační tabule a jmenovky s QR kódy, přes které si příchozí budou moci zjistit více o jednotlivých rostlinách. Součástí projektu je také 20-minutový dokumentární film zachycující přírodu v okolí lednice a v Bílých Karpatech na Slovensku. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Dobrý poslech i do další hodinky vysílání Country Rádia, hodinky, která je věnovaná písničkám na přání. Písničky na přání se objednávají klasicky poštou nebo také přes naše webové stránky, kde je formulářík, a nebo v den, kdy chcete nechat zahrát, tak SMS-kou na naši SMS-kovou bránu. A také jsou tu možnosti telefonické. Jsou zhruba dvě do té hodiny, obvykle telefonáty zazní v první půl hodině. No a první dva, když se dovolají, tak mají možnost si přát písničku a pochopitelně také říct, pro koho ta písnička je. Ještě připojím telefon, ale pak začnu e-mailem.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Naší babičce Lídě Dovodňan přejeme k jejím dnešním 75. narozeninám hlavně zdraví, štěstí a pohodu do dalších let, aby byla stále veselá, plná elánu a nic jí netrápilo. Ke gratulaci se připojují přítel Otta, dcera Dáša, vnoučata Tereza a Tomáš a další příbuzní a posílají písničku Kohout od Honzy Nedvědám.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Dobrý den, Bolka. Pan Milokři, prosím, pro celé Country a pro všichni odzakady pana Bíčka Tučiného u Dvouborovic.
0: Dobře, ta hra u Dvouborovic, mějte se, hezky, naschledanou.
1: Děkuju.

0: Vršek u dvou borovic. Tam u dvou borovic, to je místo jediný, kde neschází mi nic.
1: Písničky na přání na Country Rádiu.
2: Teď tu máme jeden klasický dopis. Ahojky naše Nej Country Rádio. Přes vaše vlny bych chtěl nechat zahrát a zároveň se rozloučit, když už jsem bohužel nemohl jinak. Mrzí mě to. S tátou Julou Bůčkem, který nás nečekaně opustil v neděli 16. srpna v 77 letech. Vládí to byl Tramp, ale hlavně kytarista, který dokonce zasáhl i do počátku Brontosaurů. Dlužil jsem ti pár slov, které už bohužel neřeknu, ale vím, že jsi to věděl. A tak se v tom country neby měj a hraj. Ahoj, syn Josef, a posílá písničko od Vojty Nedvěda Maluju na nebe.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Písničky na přání na Country Radio.
1: Rádi bychom popřáli Ládíkovi ze Starých Splavů k dnešním narozeninám. Zahrajte prosím písničku Pivní džíp. Milý Ládíku, k dnešním narozeninám ti přejeme všechno nejlepší, hodně zdravíčka, ještě nějaký ten hezký den na koupání a ať se ti všechno daří. Danča a Tom.

jako šíp. Ujel jsem sotva 10 mil, když to mi motor vysadil. No co vysadil, úplně mi chcíp. Já marně kolem rajtoval, já kopal do něj, startoval, už nenaskočil, ta bestie jeep. No, řeknu vám, tlačil jsem ten starý krám,

dvě piva špujích. A než jsem se vám otočil, motor džípu naskočil a od těch dob mě nějak přešel smích. Já nosil pivo v laboru pro tuhle pivní potvoru, jen když jel nádrž piva plnou jel.

0: od těch dob už jsem ho neviděl.
1: Country Radio, dobrý den.
2: Já přeju dobrý den, u telefonu Eva.
1: Dovolala jste se do písniček na přání, co to bude a pro koho?
2: Ano, ano. Já bych pro svého manžela, milovaného Jiříka, chtěla písničku od Michala Tučného, takovou tu, jako, jak si ten chlap vybere úplně to nejlepší ženskou pro život.
1: Jo, páječná ženská, zahrajeme to za chvíličku.
2: Ano, ano.
1: Mějte se hezky.
2: Díky, díky, taky, děkuju.

0: Natřání na Country Rádiu.
1: Před dopravou jedna písnička a dva e-maily. Prosím o zahrání písničky Kučerovci, kukuru, kuku. Je to pro mého miláčka Milánka. Děkuji ti za vše, co pro nás děláš. Miluji tě, tvá Móňa. A ten druhý e-mail nemá písničku. Dnes slaví 3/4 století náš taťulda, hrabě a někdy otravka. Milý tatínku, přejeme ti hlavně pevné zdraví a aby tě život stále bavil. Máme tě moc rádi, Bára s rodinou. Tak doufám, že i tady kukuru, kuku bude vyhovovat.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Máme tu dopravní informace, problémy jsou na D1 na výjezdu z Prahy ve směru na Brno. Kolona je od D0 od 11. kilometru až k Velkým Popovicům. Tam je nehoda 5 osobních aut. Potom si postojíte před Brnem, i osobní auta velmi zpomalují už od Domašova. 35 od Svitav do Olomouce, v klesání před Mohelnicí je dopravní nehoda a kolona je z obou stran, zejména ve směru do Mohelnice, do ní opatrně dojíždějte. A v Praze máme stále problémy s tunelem Blanka. Regulují se vjezdy do všech směrů a počítejte s tím, že nákladní auto v Povltavské stále ještě je a také je dopravní nehoda v Dobřížské ve směru k Barrandovskému mostu. Objízdné komunikace a přístupové komunikace jsou velmi plné v Praze. Další doprava za hodinu.
0: Country Radio. Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio. Písničky na přání na Country Radio.
1: A jsme v druhé polovině písniček na přání, dáme si hned dvě. Milé rádio, zahrajte prosím k svátku Otakarovi z Poličky, ideálně písničku Hák od Jany PS. Píše podle e-mailu, odhaduji Petr. A naše milé Country Radio, zahrajte prosím pro mou první lásku Petru Jindru Malíka, až zastaví náš vůz. Známe se s Petrou již 660 let. Velké díky, píše Jára.

0: i natřání na Country Rádiu.
1: A je tu další dvojice. Prosím o zahrání tam nahoru mojí sestře Bohušce Farkové k jejím včerejším narozeninám Mačiny Růže, sestra Marta z Brna. Jedna a druhá. Zahrajte prosím k dnešním narozeninám kamarádce Marušce písničku 7 žlutých kamínků. Přejí kamarádi Čunka a Pošťáci.

0: Hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: A je tu další dvojice písní, milé Country Rádio. Ráda bych touto písničkou potěšila moji mamku a její milé kamarádky, které poznala během lázeňského pobytu v Luži. Zažili mnoho společných zážitků a spoustu smíchu a legrace. Velké poděkování patří celému personálu lázní za úžasnou péči, ochotu, laskavost, trpělivost a za to, jak krásně se o ně po celou dobu starali. Mamka zítra odjíždí domů, ale věřím, že holky se brzy sejdou. Tak tedy prosím píseň No to se ví, zase se sejdem a moc děkuji za zahrání, píše Katka. A ještě jeden. Přeji vše nejlepší do Stockholmu, Betty. Hodně kariérních úspěchů, dobrého fotbalu, zdravého žaludku a vyplněných přání přeje Jana. A posílá Dancing Queen od Aby v originále nemáme, ale máme trošku countryovější verzi od Maxa Jacksona.

0: Tak to byly písničky na přání. Já vám ještě nabídnu dopravní informace v 6:30 a pak se uslyšíme znovu zítra po 15. hodině odpolední. Hezký poslech dalšího vysílání Country Rádia přeje Miloš Keller.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude většinou polojasno. Večer bude od jihozápadu oblačnost částečně přibývat. Na teploměru je od 24 do 29 stupňů Celsia. Zítra čekáme většinou oblačno, později až zataženo s přeháňkami a bouřkami. Teploty 27 až 33 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy 6x6.
1: Hezký podvečer, bylo 18 hodin, tady je zpravodajský souhrn. Škodovka má další úspěch. Škoda Elroq se stal podle aktuálních dat nejžádanějším elektromobilem v červenci na evropském trhu. Sázející z Německa vyhrál tento týden ve slosování loterie Eurojackpot pohádkovou sumu. Skoro miliardu korun. Z výhry se mohou radovat i sázející z Maďarska, Estonska nebo Norska. Ceny benzínu i nafty v posledních dnech opět rostou. Litr nafty se už na některých místech blíží částce 50 korun. Třeba Polsko už proto znovu snížilo DPH na pohonné hmoty. Situace pro houbaře se zatím nezlepšila, naději ale dávají srážky z minulého týdne. Pokud by se k ním přidali další deště, za týden až 10 dní by se mohly objevit první houby, jako třeba žampiony nebo bedly. Zadlužení lidí letos v prvním pololetí vzrostlo o 16% na 4,43 bilionu korun. Objem nespláceného dluhu meziročně stoupl o desetinu na 37,2 miliardy. Lidé u nás vsadili v prvním pololetí v hazardních hrách 574,8 miliardy korun. Ve srovnání se stejným obdobím loni se vklady zvýšily o 12,6%. Zprávy jsou u konce. Hezký zbytek dne vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Čaj o 6.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Vítám všechny tuláky a tulačky. Dneska náš výlet povede na Tichánkovu rozhlednu. Ta se nachází na vrchu Tábor, vysokém 678 metrů nad mořem. Je dominantou okolí Lomnice nad Popelkou. Vrch Tábor, který se původně jmenoval Chlum, byl zárukou dobrých a nerušených výhledů od jak živa. Proto tam stávala dřevěná rozhledna již v minulosti. Ta ale po letech vlivem povětrnostních podmínek schátrala a tak v roce 1897 musela být rozebrána. Rozhledna, která v roce 1911 na stejném místě nahradila tu starší, stojí na vrcholu dodnes. Stavitelem byl pan Václav Slaba. Hlavním stavebním materiálem byly proslulé cihly z Pulice. Věž je vysoká 35 metrů, vyhlídkový ochos je ve výšce 26 metrů a vede na něj 145 schodů, pozor tedy na dech. Když ty schody dáte, otevřou se vám kruhové výhledy do širokého okolí. Za pěkného počasí dohlednete na Orlické a Jizerské hory, Krkonoše, nedaleký Kozákov s další rozhlednou, poznáte nezaměnitelné homole českého středohoří, jižně ležící město Jičín a téměř 100 kilometrů vzdálenou Prahu. Rozhledna je pojmenována po panu Josefu Tichánkovi, učiteli, který byl hlavním strujcem jejího vzniku a trávil na ní velkou část svého života. Znalosti pana Tichánka při popisování krajiny obdivovali jak jeho žáci, tak mnoho dalších turistů či kolegů z okrašlovacího spolku, který stavbu rozhledny na začátku 20. století financoval. Zajímavostí je, že peníze na stavbu se scháněly i během táborské pouti. V roce 1910 tam spolek vybíral od návštěvníků příspěvky a získal přes 359 tehdejších korun. Stavba tehdy stála 22 tisíc. K rozhledně se dostanete buď pěšky z Lomnice nad Popelkou, nebo autem po silnici číslo 286 vedoucí z Lomnice nad Popelkou do Jičína. Vlaková stanice je v Ploužnici. Rozhledna je přístupná celoročně, má vlastní vchod s turniketem na mince. Další podrobnosti o Tichánkově rozhledně najdete například na webu autokaleidoskop.cz. Pěkné toulání a dobrou náladu vám přeje Vítek.
0: Posloucháte Čaj o šesté.

0: Fígle a dobroty Františka Mlsoty.
1: Pěkný podvečer u čaje o 6. Dnes budeme grilovat klobásy, aby byly pěkně šťavnaté. Také recept od paní Dany. Takže budeme potřebovat pěkné masové klobásy, dobré, třeba 4 dejme tomu, a na 4 klobásy budeme potřebovat dále 2 lžíce oleje, 2 lžíce vinného octa, lžíci hořčice, několik stroužků česneku, sůl, pepř a kečup. Klobásy před tím grilováním, a to je dobrý fór, vložíme na chvíli do vroucí vody. Pozor, nevařit, aby nám nepopraskaly. Pak je vyndáme, osušíme papírovou utěrkou nejlépe, konce klobás nařízneme do tvaru kříže, do hloubky asi 3 cm a podle libosti také po povrchu. Z těch surovin vyrobíme marinádu. Marinádou zalijeme klobásy a necháme asi hodinu odležet. No a pak už jenom opékáme na grilu do křupava a podáváme s tím, co kdo rád. Třeba i s naším vysíláním. Dobrou chuť.
0: Posloucháte Čaj o 6.

jeli bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Běželi, běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na

Dost rád sládne zápach klisen na břehu jezera. Milování je divoká píseň večera. Milování je divoká píseň večera.

Král z Dvořany přijíždí na popravu zbojníků. Král z Dvořany přijíždí na popravu zbojníků. Chtěl bych jak divoký kůň běžet, běžet, nemyslet na návrat. Chtěl bych jak divoký kůň běžet, běžet, nemyslet na návrat. S koňskými handlíři vyrazit dveře, to bych rád.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Nepřetržité železniční výluky nejenom na zítra. Hronov, Broumov, Bezdružice, Pňovany, Nymburk, Kopydlno, Frýdek, Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Budišov nad Budišovkou, Odry, Brno, Ivančice, Dolní Poustev nad Čandau a Vsetín, Půchov. Šťastnou cestu i přes výluky.
2: Country Radio.
0: Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: Ahoj přátelé, zdraví vás Zavláďu a Kačku, ta silnější polovina. Už zítra slavíme narozeniny Shania Twain, country zpěvačky par excellence. Zahrajeme si její největší hity, tak nezapomeňte poslouchat zítra od 6 do 10. A těšíme se i na další zpěváky, kteří nám dospívají naši vybranou píseň. Cítíte se silní v kramflecích? No tak se na vás zítra před 9. těšíme v éteru Country Rádia. Tak zítra, ahoj!
1: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

se krok, co já na bále byl a u stolu seděl a červené pil. Kolem lidí jak much, samý tanec a smích.

s držem sile, možná chce se mu spát, druhý držel si bok. Potom vzdychl a spad. Dvě pravdy, dvě lži, to při sobě leží.

pravda jsou jenom slova, ale život je víc. Pravda jsou krásná slova, ale život je víc.

0: recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže důž.
0: A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani.
3: Pác a manžel střílí, oba padnou v jeden ráz. Dnes jim zdobí mraz.
0: My zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě.
4: Country Rádio.
5: Hurá! Všichni na palubu, kormidlo doprava, směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá. Country Rádio vás zve na plavbu výletní lodí král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz.
4: Country Radio.
6: To je, panečku, provoz a těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
5: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz. Country Radio. Naladí.

0: 19 hodin. Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře. Pohodlně se usaďte. Nechte zazelenat magické oko svého radiopřijímače. Právě začínáme.
1: Hezký den a příjemný poslech Country Rádia vám všem přeje starší archivář druhé kategorie Bez Junior. A hned na úvod tu mám mírně veršovaný oslí můstek. Kde pak bychom asi tak byli, nebýt staré dobré rockabilly? Well, it's one for the money, two for the show.

Johnny Cash naspíval v roce 1980 písničku o rockabillyové hvězdě, která se během turné po Texasu marně snaží dovolat svému děvčeti. Ve Sweetwateru je z toho unavený a zničený. Texas City je smutný. V San Antoniu je mezi 10 000 veselými lidmi úplně sám. A pak už to jde rychle. Odessa, zoufalství, San Angelo je na dně. A v Amarillu už je jenom naštvaný. Tak tedy Johnny Cash a Rockabilly Blues Texas 1955.

0: Léto s Country rádiem.
1: Další kousek, tak to je úplná rockabilly klasika. Písničku nahrál 21. července 1955 ve studiu Sun Records v Memphisu jistý Elvis Aaron Presley. A po něm se nám představí s moderní verzí žánru skupina Delta Bombers.

0: Country Music Hall of Fame. Vítejte v Nashvilleské dvoraně slávy.
1: V roce 1986 byli uvedeni do rock'n'rollové dvorany slávy, v roce 2001 pak i do té countryové. Don a Phil Everlyovi, jejich dokonalé dvouhlasé harmonie, se skutečně zapsali do dějin populární hudby bez ohledu na hranice žánrů.

Nejúrodnějším, co se týče countryové dvorany slávy, byl určitě rok 2001, kdy členové Country asociace zvolili hned 12 nominantů. Postupně jsme si je všechny představili až na jednoho. Tím v pořadí 12. byl zpěvák Bill Anderson. Především v 60. a 70. letech patřil nejen mezi slavné interprety, ale také mezi vyhledávané autory.

0: české country. Od pánů Voskovce a Vericha po současné hvězdy naší domácí country scény hezky postupně a po pořádku.
1: Jak je všeobecně známo, v roce 1974 se k ústecké skupině Fešáci připojila později tak řečená pražská parta, čili Michal Tučný, Tomáš Linka, Petr Novotný a manažer Oskar Hán. Celá tahle sestava pak přestoupila k hudebnímu vydavatelství Panton. Ovšem ještě předtím vyšly původním Fešákům dva singly u Suprafonu. Tady jsou.

Městečko Spencer ve Wisconsinu mělo v roce 1928 přibližně 462 obyvatel. Jedním z nich byl i čerstvě narozený David Darwin Pedruška, který se později proslavil pod jménem Dave Dudley. Dáme si v jeho podání dvě trakerské a jednu kulečníkovou píseň.

Dnešní návštěvní hodinu jsme začali v rytmu rockabilly, tedy hudebního stylu, který prosperoval především v polovině let 50. Nicméně i později, kdy móda odchvátala jinými směry, vyskytovali se a vyskytují umělci, kteří se k téhle klasice vracejí, jako třeba Neil Young nebo Guy Mitchell.

0: Country Radio.
1: Aby to bylo dneska kompletní, nesmí chybět další verze slavné písně Jambalaya. Jak tak koukám do dokumentace, už celkem 42. Postará se o ní skupina Revival Music se zpěvačkou Sheenou Karen. Nahrávka je pravděpodobně z letošního roku, ale to je asi tak jediná věc, kterou jsem o ní zjistil.

0: big fun on the bio.
1: No a máme to víceméně za sebou. Čeká nás už jen vábnička na příští týden, se kterou se přihlásí Dwight Yoakam. A ještě předtím se s vámi od mixážního pultu loučí Kuba Jiroušek a od mikrofonu vám přeje příjemný zbytek dnešního večera starší archivář druhé kategorie Bezi Junior.

0: 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zlaté šedesátky hrají pod širým nebem. V pátek 4. září od 19 hodin na tábořišti a hospůdce v Týnci nad Vltavou. Podrobnosti jako vždy najdete na Facebooku Zlatých šedesátek. Hornický skanzen Majerau chystá koncert. 5. září od 18 hodin tady zahrají Gledly SV. Důl Majerau najdete ve Vinařicích v okrese Kladno. KTO a večer plný písní a také vzpomínka na Valdu Matušku. Místo konání je Mladá Boleslav. Sraz je v sobotu 29. srpna v 19 hodin na letní scéně Michalovické Putny. A ještě festival družických muzikantů, ten se koná 28. srpna od 17 hodin v Družci v okrese Kladno. Hrají Tragédii, Gledly SV, Schovanky a skupina Kupa. To byly dnešní pozvánky, které pro vás připravil Tomáš Adamec. Přeji vám hezkou zábavu a nezapomeňte, další skvělé akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.
0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
2: Klidný čtvrteční večer s datem 27. srpna vám přeje Petr Kocman. Vítám vás ve večerní vysílání Country Rádia a vítám vás také v pravidelné hodince Country je všechno, co se mi líbí. Přemýšlel jsem, kterou písní dneska začít a nakonec jsem se rozhodl, že vám podám další důkaz toho, že rockeři zkrátka country milují a nemohou se bez ní obejít. A myslím si, že jedním z těch krásných důkazů je píseň Richieho Sambory, kterého znáte samozřejmě jako zakladatele a dlouholetého člena jedné z nejznámějších rockových kapel na světě, kapely Bon Jovi. Richie Sambora tady bohužel od Bon Jovi odešel už před nějakými lety, protože se zkrátka s ostatními kolegy nepohodl, ale já jako jejich fanoušek tajně doufám, že ještě přijde den, kdy se společně objeví na jednom jevišti. Ale Richie Sambora vlastně už od 90. let paralelně s vydáváním desek z Bon Jovi dělá i svá vlastní autorská alba. No a jedno z nich bylo vysloveně country. A vybral jsem z něj píseň, která, když jsem to album poprvé poslouchal, tak jsem si říkal, tak tohle je přece jasný titulní song. No a ukázalo se to jako pravdivé, protože Richie Sambora asi měsíc po vydání říká, tak jsem si dělal průzkum mezi fanoušky a všichni se shodli na tom, že Hard Times Come Easy je prostě titulní flák z celého alba. Takhle jsem ho doslova citoval. Tak pojďme si na tuhle tu krásnou píseň zazpomínat. Zpívá a hraje Richie Sambora.

0: Děkuji moc krát. Káťa Garcia, prosím.
1: To byla živá koncertní verze krásné písně Mé září, kterou naspívala kdysi Pavel Bobek společně s Katkou Garcia. Takhle ji zpívala na koncertě s Robertem Křesťanem a Druhou trávou. Včera jsem připomínal narozeniny velké country hvězdy Billyho Ray Cyruse, který je slavil před 2 dny, tedy 25. srpna. A pouštěl jsem od něj 2 písně, pouštěl jsem také výroční verzi skladby Achy Breaky Heart, jeho velkého hitu z roku 92. A dostal jsem od vás po poslechu těch jeho písní několik mailů, kde jste mi psali, že jste vůbec neznali ani tu novou verzi Achy Breaky Heart, ani tu předchozí píseň. A jestli bych mohl od Billyho Ray Cyruse pustit ještě nějakou píseň a kdyby to mohla být nějaká balada, abyste mohli takzvaně porovnat, jak to je, když zpívá něco tvrdšího a naopak něco baladičtějšího. No, vyhovím pochopitelně velmi rád. A napadlo mě, že bych vám mohl pustit píseň z jednoho jeho speciálního alba, která výjimečně není z jeho vlastní autorské dílny, protože on si písně píše sám, ale je to skladba You Got a Friend, kterou si vypůjčil z repertoáru slavné zpěvačky a pianistky Carole King a také skladatelky, nutno podotknout, protože Carole King tu píseň i složila. Zařadila ji v roce 71 na své vynikající album Tapestry, které je nejvíc ceněno i mezi fanoušky, i mezi kritikou, ku podivu. A ve stejném roce ji vydal také James Taylor na album Mudslide Slim and the Blue Horizon a obě ty verze byly nesmírně úspěšné. Udělali to tak, protože oni jsou vlastně celý život přátelé. Carole King s Jamesem Taylorem dokonce také jeli několik turné. Jedno z těch velmi vydařených bylo takové Reunion Tour z roku 2010, kde samozřejmě hráli i tuhletu skladbu. Takže pojďme si poslechnout jednu z dalších verzí téhleté písně. Pouštěl jsem vám již v minulosti ve svých pořadech mnoho verzí, dokonce i českou, krásnou od Petra Kalandry, ale tuhle ještě nikdy, takže zpívá countryman Billy Ray Cyrus.

Tak na tuhle krásnou letní píseň nebo píseň s letní náladou jsem si vzpomněl dneska cestou autem do studia a říkal jsem si, že vám ji rozhodně musím pustit, protože úplně na mě opravdu sní dýchla taková letní nálada, i když ta už se blíží pomalinku ke konci. Je 27. srpna a to už je konec prázdnin. No, není to žádný ideál pro děti tedy. Dneska jsem to opatrně říkal mému malému synovi, tak se na mě tak podivně podíval a tím řekl vše. Tak už jsem o tom přestal mluvit. Teď vám pustím další krásnou písničku, která pochází z alba jednoho velmi slavného rockového zpěváka, skladatele a taky kytaristy a baskytaristy, který se jmenuje Sting. Stinga znáte samozřejmě jako člena proslulé kapely Police. Tehdy nahráli patrně jejich největší hit Every Breath You Take, no ale Sting vydává svá soulová alba už několik desítek let. No a v roce 96 vydal naprosto senzační album Mercury Falling, které já osobně mám nejraději z těch všech jeho alb. A to mimo jiné i proto, že jsou tam dvě krásné countryovky, protože i Sting, tenhle ten popový nebo poprokový zpěvák a hudebník, má rád country. Na tom albu je skladba, kterou jsem vám před časem pouštěl. Je to píseň I'm So Happy I Can't Stop Crying. A je tam i druhá countryovka, velmi zvláštní a řekl bych, je to taková typická Stingova countryovka. Tak pojďte si ji poslechnout, jmenuje se Lithium Sunset. 30 let stará píseň a stále krásná.

často mluvím o tom, že ta současná country hudba je víceméně takový střední proud, střední popový proud, je to taková pop country, ale ono to chodí ve vlnách, protože něco podobného se odehrávalo už v minulosti v country hudbě, kdy přišel takový ten uhlazený Nashville sound, jak se protožil název. A teď je to něco vzdáleně, ale podobného, protože opravdu se jedná spíš o takové popové melodie, ale přesto všichni ti zpěváci, kteří jsou v současné době na

0: v parádě a frčí takzvaně na scéně country, tak mají veliký vztah k té klasické country hudbě a jedním z nich je také Scotty McCreery, kterého vynesla na výsluní jedna velmi známá televizní celostátní soutěž a poté, co ji vyhrál, tak samozřejmě podepsal kontrakt s vydavatelem a od té doby se veze na vítězné vlně. Měl jsem potěšení vidět také jeho koncert v Dublinu, v Irsku, a překvapilo mě, že on vlastně nepotřeboval žádné velké efekty, nebouchaly tam petardy, nebyly ohně, nebylo nic. Prostě vešel na jeviště, měl skvělou kapelu a zpíval. No a lidi se mohli zbláznit štěstím, protože to byla krásná muzika. Říkám to proto, že i Scotty McCreery má vztah k těm starým countryovkám a na svoji úplně novou desku, která vyšla právě v těchto dnech, zařadil jako poctu těm starým časům i krásnou písničku Hello Darling, kterou znáte například od Conway Twittyho. Ale tohle je ta nejnovější čerstvá úprava těchto dnů, zpívá Scotty McCreery.
1: Hello, darling. It's nice to see you.

Já jsem to sice nezažil osobně, ale jistě mi pamětníci mezi vámi dají za pravdu, když řeknu, že když kapela Bee Gees vydala v roce 67 single s písní Massachusetts, tak to musela být veliká pecka. A soudím i podle toho, že tuhle tu píseň samozřejmě znáte v podání Golden Kids, tak jak ji u nás udělali s českým textem. A ta písnička je jedna z takových trvalek toho světového zpěvníku, protože tu skladbu si dodnes hrají různé kapely, zpěváci, zpěvačky a big bandy dokonce po celém světě. A já vám teď pustím jednu nádhernou verzi, která vznikla samozřejmě až několik desítek let po tom originálu. A bude jí zpívat manželka hollywoodské hvězdy Toma Hankse, paní Rita Wilson, která je skvělá zpěvačka. A do studia si pozvala výtečného soulového zpěváka Leslie Odoma Juniora. A takhle krásně udělali Massachusetts.

chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

Tak a teď mám pro vás jedno, řekl bych, velmi nečekané hudební setkání. Je to setkání dvou opravdových hvězd, ovšem hvězd zcela rozlišných žánrů. Jednou z nich je bluegrassová houslistka a zpěvačka Alison Krauss a tou druhou, a nebojím se toho oslovení legendou, je zpěvák kapely Led Zeppelin Robert Plant. No, koho by napadlo ještě před pár lety, že tihleti dva se sejdou, zaspívají si a nejenom to, ale že natočí společnou desku a nejen to, ale že natočí i druhou. Protože když natočili před lety tu první, tak to byl tak ohromný celosvětový úspěch, že zkrátka museli přemýšlet o další. To tedy zabralo několik let a fanoušci trpělivě čekali, i když už to chvíli vypadalo, že nic nebude, tak v roce 2021 na podzim skutečně album vydali, nazvali ho Raise the Roof. To album obsahuje celkem 12 písní. Mimochodem, evropská verze a ta pro společnost Target ve Spojených státech obsahuje celkem 14. Jsou tam dvě písně navíc. Jedna je krásná skladba od Henka Williamsa a tu druhou složila zpěvačka Lucinda Williams, mimochodem, která tam zpívá na té desce i vokály. Celé to album produkoval slavný producent T-Bone Burnett, který stojí za opravdu spoustou nejenom písní, ale i filmové hudby. Skládal pro několik hollywoodských filmů muziku, ale také ho můžete pamatovat ze 70. let jako kytaristu v kapele Boba Dylana. A tenhle ten pán před lety začal produkovat nahrávky mnoha známým zpěvákům a kapelám a má takový jasně rozeznatelný ambientní rukopis. Takže se logicky chopil i tohoto díla. No a z té desky jsem vybral skladbu, která byla dokonce vybrána jako jeden ze singlů, ale kupodivu nebyly to ty první tři singly, byly to až některý další. A je to opravdu nádherné setkání. Když si uvědomíte, že tohle hraje a zpívá bluegrassová houslistka, zpěvačka a jedna z největších rockových hvězd na světě, tak to je teda opravdu jízda. Can't Let Go.

To byl vynikající zpěvák, pianista, skladatel Roman Dragou na jeho písnička Jako dým. Jako poslední skladbu dnešní hodinky country je všechno, co se mi líbí, jsem vybral jednu velikou country klasiku, píseň Sea of Heartbreak, kterou u nás znáte v podání Michala Tučného, samozřejmě jako Snídaně v trávě. Tuhle tu písničku v roce 61 vydal tehdy na svém albu Don Gibson, veliká country hvězda, a napsali pro něj pánové Paul Hampton a Hal David. Ten textař Hal David, to je zvláštní, že ten vlastně se country hudbě primárně nevěnoval. On spolupracoval třeba s Dianne Warwick, ale také je znám svojí spoluprací s Bartem Bacharachem, což byl pán, který stojí za obrovskou spoustou hitů různých žánrů. On pracoval v oblasti jazzu, popu, také dělal filmovou muziku, třeba pro film Bačka si The Sundance Kid. A jednoho dne zkrátka oslovil pan Hampton Hala Davida a ten napsal text na píseň Sea of Heartbreak, no a hit byl na světě. Já vám teďka tuhle tu píseň pustím v podání dokonce dvou zpěváků. Opět je to takové krásné setkání, protože tuhle tu píseň vždycky milovala Rosanne Cash, dcera Johnnyho Cashe, tedy dcera z prvního manželství. No a jednoho dne připravila svým fanouškům nové album, no a tam zařadila své oblíbené písně, které nepochází z její autorské dílny nebo od jejich autorů, ale písně, které zkrátka vždycky milovala a přála si je natočit. Takže proto vznikla Sea of Heartbreak, no a aby to nebylo málo, tak si do té písně jako hosta pěveckého pozvala svého kamaráda, obrovskou světovou rockovou hvězdu Bruce Springsteena. A takhle si krásně zaspívali tuhle velikou country klasiku. To je tedy z dnešní hodinky country je všechno, co se mi líbí, všechno. A já se na vás budu samozřejmě těšit po 21. hodině ve vysílání Country Rádia. Petr Kocman vám přeje klidný večer a hezký poslech.

0: Housle, akordeon, triangle. Prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Moon and all your splendor, no only my heart. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny. Stařičký šerif u Šlíně, prdlku poláhlý vztah. A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě. Je 21 hodin. Večerní klídek s Petrem Kocmanem na Country Rádiu.
1: Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým. Ale jak to bylo tenkrát v noci, to se přesně nikdy nedovím. Já vím jen, že jsem spěchal a řekl si tenkrát, tak si cestu zkrať. Spodem kolem jezera, kde cestu kříží železniční trať.

asi něco se jí přihodilo, je to v jejím obličeji znát. Už dlouho tady čekám a ještě nikdo mě nezastavil. Tak odvezte mě, prosím, domů, je to odtud necelý pět mil. Tvář má bílou jako sníh a paže jako mramor šedavý. Proč stála tam na kolejích, tak sama v černé noci, kdo pak ví?

dceru, proč máte tedy zamračenou tvář? Po dívce pohled stáčím a marně kolem rozhlížím se tmou. Vedle mě je místo prázdné, stejně jako cesta přede mnou.

noci, to se snad už nikdy nedovím. Ale jak to bylo oné noci, to se snad už nikdy

Tak tohle byla jedna z největších a nejkrásnějších trampských klasik, kterou Tony Linhart natočil v roce 1993 se Standou Chmelíkem a kapelou Akáty Japonečka. Je 21 hodin 11 minut, posloucháte čtvrteční večerní vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman, pochopitelně až do půlnoci. A společně se mnou tady bude pro vás připravena spousta písní. V této hodině konkrétně třeba Robert Křesťan. Ale zaspívají také Ray Charles a Willie Nelson, Seven Spanish Angels.

Tak to byla malá nabídka toho, co vás čeká v této hodině, ale teď už je připraven Karel Zich, aby nám vysvětlil, že to, co zažíváme, je léto, jak má být. Píseň z roku 1985. Přeji vám hezký večer.

Jedna z největších ikon country hudby, zpěvák George Strait, kterému se také přezdívá King George, tedy král George, má dnes takové malé výročí, protože právě 27. srpna roku 1982 debutoval ve filmu. Ale pozor, samozřejmě nejedná se o debut ve smyslu, že by hrál nějakou hlavní roli v celovečerním filmu. On to byl vlastně taková epizodní rolička, mini rolička. V podstatě tam hrál sám sebe. Je to film, který se jmenuje The Soldier, tedy voják. A on se tam objevil v jediném místě,

polovina světových zásob ropy vybuchne, jestli se Izrael okamžitě nestáhne z okupovaného území, CIA vyšle svého nejlepšího agenta zvaného voják, aby vypátral, jestli v tom nemají prsty Rusové. Chladnokrevný agent připraví a společně se svým izraelským protějškem krásnou Susan Goodman provede odvážný plán a tak dále. No, čili sami jste si udělali obrázek, že nejde o nic úplně zásadního, ale stojí to za shlédnutí minimálně kvůli skvělému herci, kterého určitě dobře znáte, jmenuje se Klaus Kinski a to je tedy ikonická postava, takže už jenom kvůli němu bych se na ten film podíval. Ale důležité je, že v tom filmu právě zazněla jedna zásadní píseň kariéry George Straita a byla to píseň Full Hardened Memory, která se shodou okolností stala prvním hitem číslo jedna v celé řadě celkem 44 Straitových hitparádových kousků. Tak pojďme si připomenout tuhletu krásnou píseň, ale i film Voják z roku 1982. Zpívá George Strait.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

Nevím, jestli to víte, ale dneska slaví výročí jedna velmi slavná kniha, protože právě dnes byla v roce 1955 ve Spojeném království poprvé vydána Guinnessova kniha rekordů. Já jsem se schválně podíval do análů na to, jak se o ní oficiálně hovoří. Takže cituji, Guinnessovy světové rekordy. Před rokem 2000 Guinnessova kniha rekordů a ještě dříve v americké edici Guinnessova kniha světových rekordů je encyklopedie, která se snaží zaznamenávat a kategorizovat světové rekordy z oblasti lidské činnosti i přírody. Každý rok je vydána nová edice. Vydavatelem je společnost Guinness World Record Limited se sídlem v Londýně. No, bylo to tak, že v listopadu roku 1951 byl Sir Hugh Beaver, který byl v té době generálním ředitelem pivovaru Guinness, na setkání myslivců ve Wexfordské zátoce u řeky Slaney v Irsku. No a během večírku se dostal do sporu o tom, které lovné ptactvo je nejrychlejší, zda kulík zlatý anebo bělokur Lagopus scotica. To je opravdu závažné téma, to musíte uznat sami. No a ten večer v Castlebridge Beaver dospěl k názoru, že neexistuje spolehlivý zdroj, který by dovedl rozsoudit podobné spory o rekordy. No a nápad na sepsání takové encyklopedie rekordů byl uskutečněn poté, co mu jistý Christopher Chaitway, zaměstnanec pivovaru Guinness, doporučil dva studenty. Byly to dvojčata Norris a Rose McWirtovi, kteří v té době provozovali v Londýně informační agenturu. No a tito bratři dostali pověření shromáždit informace pro první Guinnessovu knihu rekordů. Takže to první vydání mělo podobu 194 stran, byla samozřejmě vázaná a byla vydána tedy 27. srpna roku 55 v nákladu 1000 výtisků. No a ještě jedna taková zajímavost. V roce 2011 byl držitelem největšího počtu zaznamenaných rekordů český kouzelník Zdeněk Bradáč. Představte si to. Takže tak je to s Guinnessovkou. Tak přeji Guinnessovce ještě dlouhou pouť, ať má stále co zaznamenávat. No a když tedy ten nápad vznikl v Irsku, tak si myslím, že bychom v Irsku měli zůstat i s následující písní. A vybral jsem jednu z nejkrásnějších balad, kterou zpívá Honza Nedvěd. Jmenuje se Indiana.

Na závěr hodiny mám pro vás slibovaný duet Raye Charlese a Williho Nelsona Seven Spanish Angels, písničku, kterou Raye Charles zařadil na své skvělé album duetů, které nazval Friendship, tedy přátelství. Má tam duety s opravdovými hvězdami, třeba Hankem Williamsem Juniorem, Ricky Skaggsem a mnoha dalšími, Merle Haggardem samozřejmě. A tahle ta písnička byla veliký hit v březnu roku 85 a je dodnes. No a mimochodem tu skladbu napsal jistý Troy Seals, což je člověk, který patří do slavné rodiny Sealsů, protože v té rodině je třeba Dan Seals, veliká hvězda country, člověk, který složil a zpíval například píseň The Ray John, kterou u nás udělal František Nedvěd jako Můj zvon. No a je to taky člen rodiny, kde je další slavný Seals, a sice Brady, ten hrával v kapele Little Texas, což byla slavná parta v 90. letech, countryová samozřejmě, a později založil i kapelu Hot Apple Pie. No a Troy Seals mimochodem složil písně, které později zpívaly takové hvězdy jako třeba Joe Cocker nebo Eric Clapton, Nancy Sinatra, dokonce Elvis Presley nebo Roy Orbison, takže opravdu veliký hitmaker. Tak ten složil i tuhletu nádheru, kterou si teď poslechneme. No a já se na vás samozřejmě budu těšit po 22. hodině. Petr Kocman vám přeje krásný prázdninový večer.

To byl Rod Stewart a písnička Have You Ever Seen the Rain, píseň, kterou si vypočil z repertoáru Johna Fogertyho kapely Creedence Clearwater Revival, a také píseň, kterou jste vy, posluchači Country Rádia, svými hlasy vyslali do čela Bonanzy jako tu nejlepší píseň. Tak z toho mám samozřejmě radost, protože tuhle tu skladbu mám opravdu rád. Je 22 hodin 8 minut, posloucháte čtvrteční večerní vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman. No a v téhle té hodině si určitě něco řekneme o dnešním světovém dni, protože dneska je Světový den jezer, představte si to. Tak řekneme si k tomu něco víc už hned v tom dalším vstupu, ale teď mám pro vás jednu píseň, kterou jsem měl vždycky moc rád a stále je aktuální, stále ještě pár dnů, je to Jiří Schillinger a píseň Léto s tebou. Přeji vám hezký letní večer.

kolem jen ty praví, co jsem s nima za ty dlouhý roky hrál. Ten jeden mířil k oblakům a druhý pro svou skromnost nešel dál. A ten, co znal jen problémy a další, co se pořád všemu smál. Jsou ve mně jejich domovem, je jiný město nebo jiný stát. A třeba druhá strana světa i

tak to táhnem dál a není nikdo z nás, kdo by litoval. Tý spousty roků na cestách a vztahů, co nám tenhle život dal. Jen my známe těch minut pár, co připíchneš jak kytku na kabát. A všem smělým plánům o věčný slávě můžem se jen smát.

Jak už jsem říkal v úvodu, tak dneska je Světový den jezer. Já si myslím, že k jezerům podvědomě všichni asi nějak tíhneme. Mám dokonce mnoho kamarádů, kteří bydlí u nějakého jezera. Mám kamaráda ze základní školy, kterého jsem neviděl 34 let a posílal mi fotku taky, že bydlí v Norsku. U nádherného jezera má dům a teď jsem hrál v létě na Vysočině taky a tam ten pořadatel má taky překrásný dům u jezera. A jsou to nádherné scenéry, když sedíte třeba v obýváku a koukáte francouzským oknem na jezero, tak to teda, to je pohled za milion takzvaně. Tak jsem si říkal, že bychom mohli zapátrat, jak je to s nějakými zajímavostmi, co se týče jezer, a našel jsem opravdu několik zajímavostí. Ono jich je asi samozřejmě víc, ale vybral jsem některé, které mně připadaly ty nej. No tak třeba největší systém vzájemně propojených jezer na planetě jsou ta slavná Velká jezera v Kanadě. Finsko se často nazývá zemí jezer a jezera tam zabírají o něco méně než 10% území celého státu. A jezero Bajkal, to samozřejmě víme, je největší sladkovodní útvar na světě. A mimo jiné vědci tvrdí, že jezera vznikají více než 70 různými způsoby. Největší jezero na Zemi, Kaspické moře, ono je vlastně z hlediska vědy jezerem, nikoliv mořem, to se dost často plete. A Bajkal je nejhlubší jezero na světě a jeho maximální hloubka je 1642 metrů. A mimochodem objem vody v Bajkalu je větší než všech 5 kanadských velkých jezer dohromady. To je neuvěřitelné. Oceánské ryby žijí také v dalším vysokohorském jezeře Titicaca. A jak se tam dostali a jak přežili, tak to je mimochodem stále nevyřešená záhada. Nikdo na to ještě nepřišel. No a naopak nejníže položené jezero na světě je Mrtvé moře a leží 417 metrů pod tou obecně uznávanou hladinou moře. Na ostrově Curacao se nachází jezero Boiling. Teplota vody v něm dosahuje, představte si, 80 stupňů. To už je docela slušná výřivka teda. No, nejčistší jezero na světě je Mašu, nacházející se v Japonsku, a průhlednost jeho vody dosahuje neuvěřitelných 40 metrů. To si neumím ani představit. No, jediné jezero na světě, ve kterém žijí žraloci, se nachází v Nikaraguji. To jsem vůbec nevěděl. Na ostrově Trinidad, který se nachází v Karibském moři, je také jezero, na pozor, naplněno tekutým asfaltem. No a místní pro něj našli využití, no a ten asfalt se těží a pokládá na silnice. Takže to mají takzvaně zadarmo. A třeba v Bolívii je jezero s rudou vodou, zvané Laguna Colorada. A důvod této neobvyklé barvy vody jsou miliardy drobných mikroorganismů žijících v jezeře. Je to opravdová nádhera. A když jsme tedy u té barvy, tak existuje ještě jedno jezero, které se jmenuje Hillier a je celé růžové a je v Austrálii.

0: asi tak dneska u nás v české kotlince zná jméno Benjo Peterson. No, jen tak mezi námi, to je autor Matildy. Jo, a Matilda není žádná ženská, to se pan Hála mýlí. Matilda je zavazadlo, něco jako nosil hloupej Honza, jenže v Austrálii. Porovnejte s námi slavné country hity a jejich české verze. Již toto úterý od 6 do 17 hodin. Výhradně na Country Rádiu.
1: S tebou, Matilda, se na vandr dám.

kultury, to hrozné divadlo. Jela kolem sanitka a už se hrnul k ní. Jestli pomoct potřebuješ, jenom si řekni. Nabral jsem vzduch do ňader a kopnul ho do hader. Řeci přidej kyste saber, bo jsme poslední. Brzo rezignoval.

mohu, ale nic to neřešit. Poslední eso jsem ale v kapsi měl, sám jsem o ním do včilejška ani nevěděl. Byl jsem tak smířený s tím, že pozbudeme ceny, ty kožuchy z hyeny, že jsem si nevzpomněl.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Řeka měla barvu hlíny, kterou přinášela z hor, a jen pod večerním tichem vlak si houknul u závor. V zubech suchý stýblo trávy, který podzim pozlatil, já si válel kosti líný a o jedný holce snil.

Kapelu Dixie Chicks zejména bluegrassovým fanouškům není potřeba představovat. Jsou to tři dívky, velmi šikovné hudebnice, vynikající zpěvačky a také hráčky na několik nástrojů, na banjo, kytaru, mandolínu. A děvčata, když vyrukovala se svojí muzikou, tak to bylo zjevení na té scéně. Ne, že by nikdo tak nehrál v té době předtím nebo i potom, ale zkrátka setkalo se tam všechno dohromady. Byly to tři krásné dívky, skvěle hrály, zpívaly, skládali skvělé písně. No a byla to senzace, projeli několikrát Spojené státy, byli ve světě samozřejmě na turné, ale také se často setkávali s jistým nepochopením, protože v některých názorech a ohledech byly takové trošku kontroverzní, jak bych tak řekl. Ale důležité je, proč to říkám, že právě dnes, tedy 27. srpna v roce 2002, Dixie Chicks vydali své šesté studiové album, které nazvali Home. A je to samozřejmě zase taková kolekce těch svěžných bluegrassových písní, nebo ne svěžných, svěžích, to je ten správný výraz, které samozřejmě od Dixie Chicks známe, ale nebyla by to děvčata z Dixie Chicks, aby se zase nesetkala s nějakým neporozuměním, protože hned ten úvodní single, píseň Long Time Gone, tak ten úplně nekonvenoval těm rozhlasovým pantátům ve Spojených státech v těch rádích, která se věnovala country hudbě. V těch ostatních to nevadilo, tam to hráli i na těch popových a všude, ale oni Dixie Chicks dokonce obviňovali přímo, že zejména tedy ta Long Time Gone postrádá toho ducha žánru country hudby a bluegrassu, jak to mají ve svých písních třeba Mel Haggard nebo Johnny Cash nebo Hank Williams, takže opět nepochopení. Přitom je zvláštní, že holky vyrůstaly s okolností na všech těch jmenovaných muzikantech, ať to byl Williams, Cash nebo Haggard a další, a velmi je ctili a ctí dodnes a často na svých koncertech na ně vzpomínají, takže mám pocit, že se našlo pár šťouralů jenom, kteří zaslechli v textu něco, co jim úplně nepřipadalo v pořádku, ale byl to jenom jejich subjektivní názor, protože samozřejmě ta píseň byla vyslána jako single do světa a vybrali ho dobře, protože tu písničku opravdu hrála všechna rádia a dokonce i po světě a je to jedna z trvalek v jejich repertoáru. Tak víte co, pojďme si na tu písničku zazpomínat. Tohle jsou Dixie Chicks, Long Time Gone.

bych teď moc rád vzpomenul jednoho muzikanta, který je pro country hudbu velmi důležitý. Byl to Jeff Cook, člen slavné country kapely Alabama, který by právě dnes slavil narozeniny. Narodil se v roce 1949 v Fort Payne v Alabamě, takže Jižan opravdu naprosto pravověrný. Bohužel nás opustil v pouhých 73 letech před 4 lety, ale zůstala po něm hromada krásné muziky, protože s Alabamou si jezdili nejenom Ameriku, ale svět křížem, krážem a všude svoji hudbu rozdávali opravdovou radost. A je to ten člověk, který v Alabamě hrál na housle. Všechna ta solová sol, která znáte od Alabamy, tak to je jeho dílo. On také hrál výtečně na kytaru, na elektrickou, na akustickou, dokonce střídal i klávesy někdy na koncertě, ale hlavně měl ten charakteristický hlas, jeden z těch hlasů typických pro Alabamu, a když pánové s Alabamy společně zaspívali, tak to byla teda veliká síla. Já bych na něj moc rád zaspomínal slavnou skladbu od Alabamy Lay Down on Love, ale pustím ji v malinko jiné úpravě, než tak, jak ji znáte, že je to jedna z těch opravdu velkých písní, velikých hitů Alabamy, tak vám ji pustím v trošku jiné úpravě, tak, jak ji Alabama natočila před pár lety se zpěvákem Kennym Chesneym, který se kdysi vyznal z lásky k této písni a samozřejmě k Alabamě, protože říkal, když jsem byl malý kluk, tak jsem samozřejmě poslouchal Alabamu a nenapadlo mě, že jednou s nima budu ve studiu a budu s nima zpívat píseň, kterou jsem měl nejraději. Takže píseň Lay Down Love, Kenny Chesney, Alabama.

prvním rohem, dej svý starý smůl s Bohem. Sen potkáš za prvním rohem, když víš, kudy jít. Já to zjistil nejmín stokrát, když mě čas o lásku okrad. Já to zjistil nejmín stokrát, že dál můžu snít. Pak stačí jen jednou se správným směrem dát. A nebát se výšek, tam sen má své sklíše a schovává se rád. Sen potkáš za prvním rohem, dej svý starý smůle s Bohem. Sen potkáš za prvním rohem, když víš,

pak stačí jen jednou se správným směrem dát. A nebát se výšek, tam sen má své skrýše a schovává se rád. Sen potká za prvním rohem, dej svý starý smůl s Bohem. Sen potká za prvním rohem,

Po prohrané bitvě u Midway soustředila se část japonské armády v oblasti Šalamounových ostrovů. Podle strategického plánu generála MacArthura měla americká invazní armáda obsazovat jeden ostrov za druhým. 7. srpna 1942, krátce po 6. hodině, připlulo od ostrovu Guadalcanal mohutné operační uskupení armády Spojených států. Za podpory letadel, pod plamenou clonou dělostřelecké palby bitevních lodí, se začali vyloďovat muži americké námořní pěchoty. Byl to začátek 6 měsíců trvajících těžkých bojů v husté ostrovní džungli.

Tak tohle je 50 let stará píseň Ivan Mládek a Banjo Band. Písnička Yes, která je pořád ještě aktuální, i když nevím, jaká je teďka síznost řek, ale myslím si, že nebude vodák ten, který by tuto píseň neznal. Je 23 hodin 12 minut, posloucháte noční vysílání Country Rádia, s vámi stále Petr Kocman až do půlnoci. No a v této hodině je pro vás připravena opět spousta písniček. Hned ta další je z repertoáru Marka Knopflera, tedy zakladatele a dlouholetého člena kapely Dire Straits, který tuhle tu píseň nahrál na jedno ze svých soulových alb a přizval si do ní slovutného hosta. Mimochodem pána, kterého jsem shodou okolností zmiňoval dneska už, a sice Jamesa Taylora. A ten jejich společný duet nazvali Sailing to Philadelphia. Přeji vám hezký a klidný večer.

Dlouho jsem žil sám a neměl kam bych rukou sám, až jsem se stal z nenadání zaměstnancem drah. Po nocích a po nedělích šraňky stahuju,

Tak přátelé, mám pro vás předpůlnoční soutěž. Už jste si možná mysleli, že dneska nic nebudete mít možnost vyhrát, ale není to tak. Budete mít možnost a bude to krásná výhra, protože pokud správně odpovíte a zavoláte do studia, samozřejmě nejlépe jako první se správnou odpovědí,

neděli, takže taková kůzla umí Prima Plus. Takže tenhle ten voucher na 12 měsíců můžete vyhrát, pokud správně zodpovíte otázku a budete vlastnit mailovou adresu, protože ten voucher vám budu zasílat elektronicky mailem. Takže připravte mailovou adresu, číslo do studia někteří určitě znáte, pro ty z vás, kteří ne, tak číslo do studia je 210 323 333, ještě jednou 210 323 333. No a ta soutěžní otázka se bude týkat samozřejmě muziky, jako už nedávno, když jsme soutěžili o voucher. Myslím si, že pro vás znalce country hudby to bude úplná malina. Takže zajímá mě, kdo zpívá u nás píseň, kterou za chvíli uslyšíte. A samozřejmě vám dám možnosti. Takže píseň, kterou za malý moment uslyšíte u nás, naspíval za A Michal Tučný, za B Petr Spálený, nebo za C Pavel Bobek. Ještě jednou, za A Michal Tučný, za B Petr Spálený, nebo za C Pavel Bobek. Poslouchejte, volejte, jdeme na to.

0: To byl Don McLean a písnička Vincent a mě zajímalo, kdo tuhle tu nádhernou píseň u nás v češtině naspíval. A samozřejmě ty telefonáty přicházely, přichází ještě teď v tuto chvíli, a to už je bohužel bezpředmětné, protože já už v tuto chvíli vítám v nočním vysílání Country Rádia posluchače Milana. Milane, přeji vám ještě jednou krásný dobrý večer.
1: Taky dobrý večer vám do studia i všem posluchačům.
0: Děkujeme. No a já jsem dal samozřejmě možnosti, když jsem to považoval za zbytečné, takže možnosti byly, kdo tuhle píseň u nás naspíval. Buď to byl Michal Tučný, nebo za B Petr Spálený, a nebo za C Pavel Bobek. No a vy jste naprosto jednoznačně odpověděl, že tuhle tu píseň naspíval.
1: Pavel Bobek.
0: Ano, je to tak. Vychutnejte si potlesk. Je pouze pro vás.
1: Děkuji, je to krásný.
0: Tak vy jste byl opravdu úplně blesku rychlej, to bylo neuvěřitelný, ale jak jsem říkal, to pro milovníky country naprostá malina. Máte rád Pavla Bobka, jeho písničky?
1: Mám ho rád, ale musím se teda bohužel přiznat, že bych nedal dohromady český název.
0: Jasně.
1: Ale prostě slyším to v hlavě, tu písničku, takže
0: ano.
1: Nemohl bych se zmýlit.
0: Ano, tak Milane, já vám gratuluju ještě jednou, užijte si voucher na Prima Plus, užijte si tam všechny různé dokumenty a filmy a pořady, myslím si, že budete nadšen, a já vám to přemýšlení o té písni usnadním, protože ta písnička se i v češtině jmenuje Vincent a pro Pavla Bobka ji otextoval Zdeněk Rytíř nádherně. A abyste si ji připomněl, tak já vám ji právě teď pustím. Takže ještě jednou gratuluji, mějte se moc hezky a budu se těšit třeba někdy naslyšenou.
1: Já moc děkuju za písničku a hlavně za výhru, mám to velkou radost.
0: A my máme radost také. Naschledanou.
1: Děkuju, naschledanou.

Včera někdo střílel u kojotích hor a pak pes tklivě věl. Kulkou vraha skonal Charlie Prospector od někud.

jeden 49er všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél se kyčil k nagetům jako pěst.

Jo, to bývaly časy. Správnej pardál to dokázal roztočit na Žižka Perku zrovna jako v Jardále. To každej tančil po svým prkně. A když do lokálu vtrhla patrola, hned věděl, kde tesař nechal díru. Na dostaveníčko s první republikou vás pozve skupina Patrola Šlapeto už v pátek po 19. hodině. To mají dany, pane inspektor, že na country rádiu.

Michal Tučný a písnička z jeho LPčka Poslední kovboj z roku 1982. Tak, přátelé, já se s vámi rozloučím, nejenom tedy pro dnešní večer, ale také po zbytek týdne. Zítra se musím omluvit a zaskočí za mě můj kolega Vítek Pěkný, protože mě zítra mé koncertní povinnosti vedou na Moravu na koncert. Takže budu bez vás, bude mi smutno, protože mám připraveno spoustu písní, ale přesunu se mi na pondělí, takže samozřejmě o nic nepřijdete. Už teď se můžete těšit na některé hudební špičky a zajímavosti. Užijte si zítřejší večer s Vítkem, ten už se na vás také těší. Psali jsme si v podvečer, takže bude i soutěž samozřejmě. Nechal jsem mu tady knihu, takže o nic nepřijdete. No a když jsme vzpomínali tou krásnou písní Vincenta Van Gogha, tak ten kdysi řekl, myslím si, že noc je o mnoho živější a mnohem barevnější než den. To si myslím, že je krásná myšlenka. A s ní se s vámi pro dnešní večer loučí Petr Kocman. Mějte se moc hezky a přeji vám klidné sny.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Posloucháte reprízu pořadu. Trampské tamtamy na Country Radio.
1: Milé kamarádky, milí kamarádi, posluchači, je úterý 19 hodin a to znamená, že na Country Rádiu se pomalu rozeznívají další trampské tamtamy a od mikrofonu vás zdraví Kuba Jiroušek. Ať se nám to líbí nebo ne, léto je se svým zatraceným vedrem minulostí, skoro minulostí. Mladší ročníky se pomalu začínají chystat na nástup do škol a ti starší se připravují na zářijový nával povinností. Pro trampy, výletníky, potažmo i chataře však nastává období, kdy se lesy poněkud uklidní a zmizí z nich přemíra turistů. A pozor, těšit se můžeme i na řadu potlachů a slezin. Kdo se pravidelně účastní různých trampských setkání, rozhodně musel alespoň jednou za život natrefit na duo Tornádo. To nám taky zpříjemní svým živým hraním poslední prázdninové trampské tamtamy. Ve studiu vítám Ivetu Eliáškovou, ahoj.
2: Ahoj.
1: A Milana Lockého-Čombeho, ahoj.
3: Ahoj.
1: Dnes se za doprovodu duo Tornádo podíváme na řadu potlachů, které v tomto roce proběhly. Zavzpomínáme na Marcelu Plškovou a hlavně budeme hodně hrát a zpívat. Pokud byste je chtěli pozdravit, můžete nám napsat na naši SMS bránu na e-mail studio@countryradio.cz a nebo můžete využít naši mobilní aplikaci. Tak přátelé, do toho!

0: Ladíte Country Radio, pořad Remské tamtamy, který nám dnes příjemňuje svým hraním duo Tornádo. Než se však pustíme dál, musíme zavzpomínat na vaši nedílnou součást a to byla Marcela Plšková, která nás letos zimně opustila. Iveto, jak dlouho jste se vlastně spolu s Marcelou znali, kamarádili, hráli jste spolu?
1: My jsme se znali přesně 32 let. To poznám podle svojí dcery, protože když jsme se s Marcou seznámili, tak jsem byla v 7. měsíci těhotenství a seznámili jsme se v Brně. Takže Brno bylo pro nás obě taková srdeční záležitost a hráli jsme spolu přes 20 let.
0: Vy jste mezi sebou měli takovou zvláštní chemii. Co si na ní vlastně obdivovala tolik na Marcele?
1: Tu její živelnost. Ona byla prostě živel a byla to s ní velká jízda. Všechny ty věci.
0: Možná, Čombe, na tebe stejnou otázku.
2: Já jsem se vlastně dostal do této party na vlastní náhodou u kamarádů Starý Řeky na country bále a od té doby jsme si tak nějak jako sedli a já jsem s těma dvouma kamarádkama, ženskýma, přírodníma úkazama a hudebním prostě zázrakem zažil neskutečné zážitky, legrace a jsem strašně rád, že jsem u toho mohl být s Marcelkou.
0: Je pravda, že vždycky, když se někde Iveta s Marcelou objevili, tak nejenom, že byli slyšet, byli i vidět, pardon, je to tak opravdu
1: to
0: výrazné
1: prostě.
0: ve všech směrech. Já možná upozorním na tom, že vy jste vlastně spolu dali dohromady dvě CDčka, já je mám pod názvem Radost jízdy. Pokud by si chtěl někdo na Marcelu vzpomenout, i tak to je ještě vlastně možné dneska někde sehnat?
1: Už asi ne, protože poslední CDčka, který jsme ještě našli u Marcely v bytě, tak jsme rozdali na West Endu.
0: Takže smůla, musíte poslouchat Country Radio a můj pořad, abych vám občas Marcelu pustil. Tak dobře, pojďme na Marcelu vzpomenout asi nejlíp, jak můžeme, a to písničkami. Pustíme si vlastně dva počiny, které jste spolu natočili a první se jmenuje Léto. Možná, Ivet, co to je za skladbu?
1: To hráli Richtáři Cheb. Marcela s nima hodně kamarádila. A hodně písniček jsme od nich zpívali a tato byla jedna z nich.
0: A potom je tu skladba Zpátky nevedou. Myslím, že melodie je nějaký americký evergreen nebo něco takového. A text?
1: Ano. Text je ze Zlatého klíče Babi Rivola. Aspoň mi to tak Marcela říkala, že to tam prostě spáchali a nám se hrozně líbila ta melodie. I ty slova byly krásné, tak jsme to dávali.
0: Dobře, tak pojďme vzpomenout na Marcelu.

0: Posloucháte Tremské tamtamy, které dnes máme okořeněné tím, že tu máme duo Tornádo. 8. srpna proběhl výroční potlach osady West End. Jednalo se o jubilejní stý potlach této osady, která pod patronací šerifa Václava Jandy a dobré duše osady Marko Čermáka stále aktivně žije, sportuje a muzicíruje. Vy jste tam byli, Ivet, jaké to bylo tento rok?
1: Bylo to úžasné. Protože kluci jsou miláčci, jak Vašek, tak samozřejmě Marko, a udělali všechno, co mohli, jen ten oheň úplně neklapnul, protože
0: bylo hrozné sucho
1: a nikdo jim to nedovolil. I ten potůček, co tam mají, tak tam byly jenom kamení, takže strčili do té hromady dřeva takovou žárovku, blikala, vypadalo to autenticky. A musím říct, že to bylo moc krásné, protože tam byli kluci z údolí Děsu, Pozvolná smrt, kamarádi Starý řeky, my s Čombem, a Marko hrál se všema až do 3 do rána, prostě neuvěřitelný, krásný.
0: To až ho uslyším, tak mu musím říct, že on jako zarytý trem, že mu místo ohně hoří zářivka někde. Řeknu, že jsi mi to práskla. Čombe, jak tobě se tam líbilo?
2: No, bylo to úžasný, ta žárovka byla vlastně takový ten válec, který jakoby nahrazuje plamínek, hoří to jako plamín, takže a krásně kabel byl teda jakoby zahrabaný vyhličí, takže prostě ten plápolající efekt tam byl a jinak úžasný muziky, vyhrabalo se prostě písničky, úžasný, tremský, starý, prostě já jsem si poňuňal svoji dušičku, prostě tam zazněly věci, které normálně člověk neslyší.
0: A oni jsou hodně sportovní osada, byl tam nějaký turnaj, to tak bývá většinou na West Endu.
1: Tentokrát nebyl, protože prostě toho měli hodně, očekávali hodně lidí, takže tam měli lavice nandaný, ty pivní sety, aby se lidi měli kam sednout. A takže tentokrát nesportovali. A ono taky v tom vedru to úplně není ideální, už taky jsou trošku ve věku, takže se musí trošku pošetřit, ale jinak to bylo fakt krásné.
0: Oni to zase pánové napraví příště.
1: Určitě.
0: Volejbal, nohejbal, všechno stále. No tak jo, tak máte nástroje, tak pojďme zase zahrát, co byste tam teď dali?
1: No, když jsme vzpomněli toho Marka Čermáka, tak jednu písničku od nich.
0: Tak do toho.

0: Krása, děkuju moc. A kdo umí, jelikož vy umíte, tak ten přidá. Co tam máme dál, Ivet?
1: No, hráli jsme s Marcelou písničku Když zima se vrací, tak si ji dáme.
0: Tak na to ještě brzo, teď se vrátí podzim. Ale tak, jdeme do toho.

0: Duo Tornádo živě ve vysílání Country Rádia. Onen krásný hlas patří i Větě Eliáškové, která nám nespívá. Když jsme se bavili teď jsem promluvil jak Babi Rivola, o West Endu, tak pojďme si pustit jejich osadní skladbu Údolí hadrů.
1: Trampské tamtamy na Country Rádiu.

0: Ano, mohli jste slyšet skladbu Údolí hadrů v podání Nových strun a když tato píseň zněla, tak Iveta Eliášková říká, že zapomněla něco dodat ještě.
1: Ano, nebylo to jenom 100 let ve Westendu, ale 105 let Údolí hadrů. To byla dvojitá oslava.
0: A jak to teda oni tam mají? Já vím, že Westend vlastně vzešel z Údolí hadrů. Ano. A jak to, že oni jsou o 5 let starší teda?
1: Ale... Protože tam už jezdili 5 let dřív a říkalo se tam Údolí hadrů.
0: Takhle.
1: A proto to takhle vzniklo, že nejkrásnější z celého světa, pak z toho vzešel Westend.
0: Já vím, že Marko říká, že se tomu tak říkalo podle toho, že tam tábořili cigáni a že tam měli rozházený nějaký hadry.
1: On toho pamatuje víc než já, takže určitě má pravdu.
0: Vy jste každopádně byli tento rok i na pěkném potlachu Stopy Pardubice. To možná nebyl vlastně jenom potlach, jak oni to mají
1: oni koncipované? Oni to nazývají loučení s létem a říkali, že to je bohužel poslední, protože nemají následovníky, kteří by se o to postarali a už je to zmáhá všechny. Bylo to tam taky úžasný, sice nás to v pátek spláchlo, protože pršelo hodně a foukal vítr a rozmlátil to tam ten stan, po kterým jsme se schovávali, ale ten sobotní večer, ten potlach jako takový byl naprosto úžasný, ještě k tomu vyšel i měsíc, takže romantika jako prase, jak se říká lidově, a spousta muzikantů, Chrpa Chrudimská, já nevím, kdo tam všechno, Čombe byl ještě.
2: Přijeli kamarádi z Olomouce, Chrpa tam byla, Stopáci, že jo, tak ty jsou vlastní.
1: Roza
2: Brno, že jo, která byla, což byla vlastně československé hudební těleso, protože tam byl i Pedro.
0: Jo, z Pekaringa.
2: Takže to bylo krásný, takový, jakoby hezký, krásný
1: Bouška tam byla
2: slepenec.
1: S Alvy, s Martinem Černým. Jako fakt muzikantů přehršle a moc krásně jsme si zahráli. Hrálo se v sobotu, dokud nás to nevyhnalo, asi do té půlnoci. Celou sobotu se hrálo. Jako bylo to úplně skvělý, nádherný.
0: Možná můžeme zmínit, že Stopa Pardubice mívala ve své době jeden z vlastně z nejúspěšnějších tremských sborů. Hodně vystupovali i na Portě, my si pak jednu nahrávku pustíme.
1: Nejenom Portu, oni vlastně i Svojšický Silurovrat udělali, kam i Marcela jezdila, ona s nima hodně kamarádila. I rodiny se stýkaly, takže jako tam ty vazby jsou prostě.
0: A Stopa tam zpívala v nějaké podobě ještě na potlachu?
1: Ano, ještě Jirka Vonšovský a Jituška Bláhová a Jožinek s nima. Jožin už s nima jako zpívá až teď v této poslední době, protože loni jim umřel Štěpán, který byl šerif, tak už jsou jenom ve třech.
0: Tak pojďme zase hrát. Chce se vám?
1: Určitě nám se chce vždycky.
0: Když už jste vážili tu cestu z těch různých pražských koutů, tak pojďte zahrát. Co tam máme teď, Ivet?
1: Já se šoupnu na Ztracenku. Jarka Motl, oblíbená skladba, napsal pro Evu Olmerovou.
0: A budeš jí zpívat slušně nebo se svým dovětkem?
1: No, já myslím, že by to Jarkovi asi úplně nevadilo.
0: Tak to nechám na tobě, pojď.
1: Jasně.

0: Tak to krásně nám dnes hraje duo Tornádo a přeci jenom nástroje mají v rukách, tak bychom je požádali ještě o jednu píseň, když máme dnes takový význačný den posledních tamtamů
1: v srpnu. Tak dáme Rivolu.
0: Budeš ho představovat, nebo to prostě vypálíš?
1: Víš co, aby se nemusí představovat, tady ho všichni znají.
0: Tak jo, tak do toho.

0: Tak posluchači, doufám, že si to užíváte aspoň z poloviny jako já. Doufal jsem, že to neskončí nádhera. Pustíme si teď onu avizovanou stopu a záznam právě Sporty, můj rodný dům.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Posloucháte trampské tamtamy na Country Radio.

0: V posledních prázdninových tamtamech právě dospívala stopa Pardubice skladbu Můj rodný dům. My tu máme duo Tornádo. Iveta teď na mě tak pokukuje a chce k tomu něco říct, Ivet, k té skladbě.
1: Ano, ten rodný dům je někdy z konce 19. století, takže je to vlastně úplně nejstarší tramská písnička, která se kdy hrála.
0: Když jsme se tady před vysíláním spolu bavili, tak jsme se vlastně s Ivetou shodli na tom i s Čomem, že se letos uvidíme na velkém výročí Kamarádů staré řeky. Oni budou mít 60, na to se moc těšíme, do Údolí zatracených, ale nezvu tam nikoho, přátelé, musíte dostat ofiko pozvání, ale vy, kteří víte, o co jde, tak abyste aspoň tušili, že se to blíží. Každopádně, co byla velká akce, minulý rok byly československé letokruhy, kde ty si se mohla objevit, jezdíš i na světové potlachy, vlastně byla
1: si... Nejezdím, jezdila Marcela na světové potlachy, já ne.
0: Ty jsi nejezdila?
1: Nejezdila, protože já mám mojeho Kubíčka a toho nemůžu opustit na dlouhou
0: dobu. Kdo je Kubíček?
1: To je můj syn a on je trošku handicapovaný.
0: Jo, takže to já myslím, že ty máš, nemáš náhodou psy, náhodou nějaký velký?
1: To má taky... dcera, zase to má, tam má chovatelskou stanici, ale mojeho Kubíčka nemůžu opustit na dlouho, takže jo. Jezdila Marcela na světové potlachy, tohle se konalo u Kroměříže, Adamova Rokle. Krásné místo, ale musím říct, že takovou bouřku a tolik vody jsem nezažila. Poprvé jsem viděla, jak oheň hoří na vodě. A tam prostě pršelo v jednom kuse až téměř do rána a my jsme tam s pozvolnou smrtí vydrželi nejdýl teda. A ještě nějaký Ostravák tam byl a Solomouce kluk, ale jinak všichni utekli, protože to bylo hrozný.
0: Já ještě chci využít toho, že tu mám Čombeho, protože my jsme se poznali díky Irčanovi, k němuž do oddílu, do poutníků chodil můj mladší brácha Krištof a Čombe tam měl syna. Takže Čombe už je to, já jsem to počítal, že už je to asi 14 let, co se známe.
2: No, protože ano, když byl malý Čombík, že jo, s vámi, tak... To bylo malý, blondětý, dlouhovlasý dítě a dneska je to chlap 193 cm vysoký a v posledním ročníku veterinární fakulty, takže jako známe se opravdu.
0: A ještě se bude ženit.
2: A ještě se nám bude ženit.
1: Já teda k tomu dodám, mě Jana ukazovala fotku malýho Čombíka. Já jsem ho několik let neviděla, já jsem ho nepoznala, protože byl z něj najednou chlap. Předtím to byl kluk a najednou je z něj chlap.
0: Neuděláš nic, ne. Čombe už je taky chlap.
1: To už asi postarší pán.
0: No, máme ještě trochu času, pojďte dát nějakou písničku, co tam máme.
1: Dobře, dáme zase ještě toho Vabiho Rivolu.

0: Krása, děkujeme. Teď si pustíme naše společné kamarády. Pustili bychom si Hobos Revival Alva a písničku, na kterou je dokonce videoklip Zamčený vrátka. Tak příjemný poslech.
1: Posloucháte Trebské tamtamy na Country Rádiu.

0: kremckých tamtamech dozněli Hobos Revival Alva. My jsme tu dnes měli duo Tornádo, zpříjemnili nám svým hraním náš pořad. Ivet, přece jenom Marcela nás opustila, už jsme se o tom dnes zmiňovali. Budete pokračovat s Čombem, jak to vidíš?
1: Budeme pokračovat, je to těžký, protože ta Marcela prostě chybí, ale zase... Proč bychom přestali?
0: Čombe, jak to vidíš? Chceš s Ivetou pokračovat?
2: No já určitě, já si to nenechám jako vzít. Jako, když už jsme spolu tak dlouho, tak...
1: Nenecháš tak si nějak... tu jízdu ujít?
2: Tak.
0: Tak to je dobré, to jsme rádi. A teď mi řekněte, kde vás v nejbližší době můžeme vidět a slyšet potažmo?
1: Nejspíš asi 26. října na Barče.
0: Výborně, to bude setkání osad.
1: To bude setkání osad a potom na začátku listopadu Dláta a kytary.
2: Dláta a kytary v Sezimicích.
1: Sezimice na... u Pelhřimova. Ne. U Pelhřimova, kecám, tam bydlí on.
2: Sezimice u Pardubic. Bude to, jednak se tam bude dlabat v přímém přenosu a mezi tím bude hromadu krásné muziky.
0: Perfektní. Já vám moc děkuju, že jste dneska přišli. A ještě máme chviličku, pojďte ještě zahrát jednu písničku.
1: Tak dáme od těch Richtářů skladbu, která se jmenuje Odcházím.

0: Milé kamarádky, milí kamarádi, posluchači, loučí se s vámi Iveta Eliášková, ahoj.
1: Ahoj.
0: Milan Čombel-Hocký.
2: Ahoj.
0: A Kuba Jiroušek a za týden naslyšenou, ahoj.

co nemůže se nikdy stát. A na březích

proč může vítr v strunách znít. Víš, kam chodí slunce rozsupít. Víš, co můžeš od života chtít. Víš, kdy mrak se může objevit.

zase jedna z mnoha netušených vrásek. Za oknem padá sníh, už se stmívá.

písma. Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: hele. Dobrý den, dědo.
1: Dobrý.
0: Horko, víte.
1: Co? Horko? Tomuhle říkáte horko? Drahý pane, já pamatuju takový horka, že jsme slepici museli dávat do kukaní pytlíky s ledem, aby nám nesnášeli vejce natvrdo. To byly horka, pane.
0: Dobrý. Prosím vás, jdu dobře na křivoklád.
1: A v 31. pane, to byly takový hice, že když náš pes honil zajíce, tak šli oba krokem. To byly horka, zlatý horka, pane.
0: Ano, já jsem se vás ptal, jestli se tady
1: dostane
0: na křivoklád.
1: Na křivoklád, tadyhle tudy, pak to jdete úplně špatně, člověče, pak tadyhle tudy na křivoklád.
0: Já to tady totiž neznám, víte, já nejsem zdejší.
1: No jo, to pozná malý dítě, že to tady neznáte. Jo. Ale pak tadyhle tudy na křivoklád, a ještě, že jste se mě zeptal, protože to byste tady jináč bloudil až do rána. A nakonec byste přišel stejně úplně někam jinam. Víte, kam byste přišel?
0: To nevím.
1: No tak to vidíte. Někam úplně jinam. Drahý pane, nejhorší je, když v životě člověk někam jde a neví kam.
0: Jenomže já to vím, já bych se rád dostal na křivoklad, proto se vás ptám, kudy se tam dostanu.
1: No, to já vám povím, já to tady moc dobře znám, víte?
0: Jo?
1: Ne, že bych byl zdejší, já jsem rodák z Broumovic, ale tady jsem přes 40 let.
0: Jo.
1: Já jsem se sem přiženil nešťastnou náhodou.
0: No tak to je dobře, že to tady tak dobře znáte.
1: No jo, já tady znám každý kámen jako svý boty.
0: Jo.
1: A zase boty jako svůj vlastní kámen.
0: Tak to je zajímavý, co mi tady povídáte, ale já bych přece...
1: No, hlejte, zase to moc zajímavý to není, když uvážíte, že jsem tady přes 40 let. Zajímavý by to bylo, kdybych to tady po těch 40 letech vůbec neznal.
0: To je pravda, jenomže vy to tady naštěstí dobře znáte, takže mi můžete říct, kudy se dostanu na křivoklád, protože já nejsem zdejší.
1: Dobře znám.
0: Já jsem totiž z Prahy, víte?
1: Promiňte, že vás ruším, nezapomeňte řeč, ale když tak na vás koukám, nejste vy z Prahy?
0: Jsem?
1: No.
0: Jak to víte?
1: No, to já se kouknu a hned poznám. Vy totiž všichni máte takovej žluto-zelený ksicht. Něco jako povadlá kapusta. Nic vezlím, víte, ale já když vidím takovouhle strašidelnou vizáž, jako máte vy, tak si řeknu, vyda zase jeden chudáček nedůživej z Prahy.
0: No,
1: no nic vezlím, nic
0: tak
1: vezlím.
0: Vidíte, proto jsem se vydal do přírody, abych se nadechal čerstvýho vzduchu.
1: No jo.
0: Rád bych se dostal na křivoklád, abyste mi řekli, kdy se tam dostanu.
1: A co tam budete dělat, kromě toho čerstvýho vzduchu?
0: No, jdu na vejlet, abych se tam nadechal čerstvýho vzduchu.
1: No nic myslím, že se vás ptám, víte, to já vám rád poradím, já to znám všude, když chcete na křivoklád, tak vám řeknu na křivoklád, kdybyste chtěli na Líšnici, tak vám řeknu, sakra, nechtěl byste jít na Líšnici?
0: Co bych dělal, prosím vás, na Líšnici?
1: Tam je vzduch, drahej pane, a pivo jako křen, zeťák ho tam šenkuje, jestli vám můžu dobře radit, jděte na Líšnici, to se dáte, helejte, takhle vlevo.
0: No moment, já nechci na Líšnici, já chci na křivoklád a když jsem si řekl, že půjdu na křivoklád, tak tam taky dojít musím.
1: No prosím, když musíte, tak musíte, to já vám to neberu, já to znám tady všude, když chcete na křivoklád, tak mám řeknu, na křivoklád, když byste chtěl na Líšnici, tak mám poradit na Líšnici. Když já znám to kolem ve všem okolí dobře, když jak říkám, tak já jsem zdejší, já jsem z Broumovic, víte, rodák z Broumovic. Safran, nebyl byste tam někdy?
0: Kde, prosím?
1: Broumovice,
0: pane,
1: Čech, Broumovici.
0: To nevím, kde to vůbec je, Broumovice, mě to taky Čecha nezajímá a Broumovice mě vůbec nezajímají. Řekněte mi, kde, kudy se dostanu na křivoklád.
1: Víte, mě pořád vrtá hlavou, že vy jste mi takový nějaký povědomý. Tak vážně, jste nebyl v Broumovicích?
0: Bude bych vám nebyl povědomý.
1: Neměl jste tam před první světovou válkou, neměl jste tam trafiku? V Broumovicích, tam byl jeden takový chlapík.
0: Bude bych vám nebyl povědomý, tady na mě půl hodiny koukáte.
1: A víte, že to je možný? No jo, konečně, když vy jste z Prahy, tak jak bych vás možná z Broumovic? Zvláště, když už jsem tam přes 40 let nebyl.
0: Dědo, vy máte nervy ze železa.
1: No jo, a víte, čím to je, mladý pane? Že já mám nervy jako ze železa.
0: Vy máte nervy ze železa, ale já mám nadranc. Řekněte mi, a naposled se vás ptám, kudy se tam dostanu?
1: A kam, prosím vás?
0: Na Karlštejn.
1: Na Karlštejn, to jdete.
0: Co to povídám? Na křivoklád.
1: Jo, na křivoklád. No vidíte, konečně rozumná řeč. Tak poslyšte, když vyjdeme tady z toho standpunktu, jak tady sedíme, vezmeme to jako výchozí bod, pak spojnice. Nechtěl byste radši na Líšnici?
0: Já chci na křivoklád.

0: Tak hleď, abyste nelitoval, pane, tam je vzduch jako křen, pivo jako křen, zeťák, to je taky křen.
1: Já chci na křivo klát.
0: Počkejte, na křivo. No tak to jsou dneska lidi. To bude asi z toho horka. Žve na křivoklát, já chci na křivoklát. A nakonec jde stejně na líšnici.

začnou tančit čardáš, kam hlavu dáš, kam ji dáš. U dobrých lidí vždycky najdu jídla plnej stůl, nebo aspoň chléba sůl,

tři města. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve než mě přijme svatý

oči mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastu.

nartu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když

I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

jede chlad, můj vlak se vlní jako dlouhý had, jak had semafor mává dlouhou paží svou.